Mohelnický folkfest a jeho 7. ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začneme Folk Teamem.

Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Moravascéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

Pořadu Na cestě se z velké scény Mohelnického folkfestu, kde dohrál folktým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava, a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.

0: Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.
1: Na

To byla písnička jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským šestým ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby tě dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je velmi já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: K bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu pracovní.
1: Tak jedna věc, výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale jako, teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy
1: samozřejmě
0: nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo tu o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě vloni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky, už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčku nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ano, mají prosím. Představu.
3: Ano, já mám, tu modrou hezčí.
2: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to. Tak, přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím galantního Patrika a šaramantní paní Němcovou. Mm-hmm.
3: Dobrý
5: a
3: den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím, mojí oblíbenkyně speciálně, paní Němcovou.
2: No,
6: a jestli můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosíte, ani
3: nemusíte. Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji.
2: Naslyšenou. Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No, dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila.
2: Mm-hmm.
7: A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těší se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, víš, kdo to byl? No, to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to souhlasí, tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
7: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
3: No, protože já tam mydlím, víš.
2: No, já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já ti dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To nemůžeš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj, milá hore, už se rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávijev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézí. Snad proto, že Polynézí tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Holka rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k mítince, nad kterou by i Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.

0: Děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
1: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
1: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny,
1: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
1: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
1: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte na druhou stranu,
1: no,
0: můžete
1: mě
0: vidět.
1: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
1: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
1: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno. A pili
0: na další věc.
1: A pili ho.
3: Jenomže, Lenzo, tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: Já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lenzo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat?
4: Jak to?
3: Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. To jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být. No, postaví.
3: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No, kamaráde, nazbíral?
4: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery. A nebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena. A kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale mě Rutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: A ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No a navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No výborně. Tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši, já jsem zapomněl tomu.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď znocoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Že se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu byť a já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
8: Nazvedni ho.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u těla kuklíče, jak to?
9: No tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, jsi ty klíče ztratil třeba?
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já vám třeba.
8: Ne, ty bys mohla třeba ztratit klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndal jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opium. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek. No,
9: ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
9: mě... No to taky.
8: Povídat nejvíc moje kliče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
8: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
8: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
9: Ale
8: to vím taky,
9: na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
8: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
8: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
9: Podvodník!
8: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otrubo, jsem už zas jen slečna biskupová!
8: Miláčko, posaď se.
10: Nežádám.
8: Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí, nebo s hlavou. Takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě můžu hrát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
8: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si tu zahrál šachový turnaj, no, tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padlá na hlavu, já nejsem víš. Ale
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
4: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
2: Nikam.
4: No nikam vlastně.
2: Protože píšeš.
4: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase. Takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se, nic si nepamatuju. Jo, paměti Jitky Němcové, nic si nepamatuju.
2: To je jenom jako, že...
4: Je to pracovní název.
2: Ano.
4: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
2: Mm-hmm.
4: To jsou ty paměti, mají už asi... 180
2: ale
4: stránek.
2: Už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili posluchače.
4: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkrývám v té hlavě.
2: Mm-hmm.
4: Takže je to zajímavý docela.
2: Dobře, jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
4: Dobře,
2: budeme se těšit. Přátelé, na co si můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic, zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film, nějaký námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: No, slumíme rádio, Petře, trošku. Tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu on hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, jo. Zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: lidského humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Stavba nové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové bude stát asi 70 milionů korun. Ve třídách mateřské školy Luční v Poličce bude víc dětí, než povoluje zákon. Inspekce našla v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. A dnešek bude znovu slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubický kraj vybral firmu, která postaví novou výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Ta vznikne u výjezdu směrem na Svitavy. Stavba by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku a kraj za ní zaplatí asi 70 milionů. To je o 20 milionů míň, než byl původní předpoklad. Nová základna bude mít kromě klasických výjezdů i další funkce, říká hitman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
7: Tato základna nebude obsahovat pouze záchranářskou posádku, ale také garážové stání pro specializované vozidlo určené k nasazení při mimořádných událostech s hromadným postižením osob a také zde bude sklad spotřebního materiálu pro celý Pardubický kraj.
6: Generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explozia Tomáš Rubáček končí. Z rodinných důvodů rezignuje na konci června, oznámil to mluvčí společnosti Martin Wenzel. Explozia patří státu. Vláda premiéra Andreje Babiše z ANO v současné době zvažuje její prodej. Firma působí v Pardubicích. Do roku 2002 ji vlastnila skupina Agrofert. Prosetín na Chrudimsku nechá opravit poškozenou vodní nádrž. Obec chystá kompletní rekonstrukci plochy v části Mokrýšov, která je zanesená bahnem a má poničené kamenné obložení. Práce budou stát skoro 4 miliony korun a mají skončit ještě letos. Radní v Poličce schválili navýšení počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy Luční o 4. Zatímco zákon stanovuje maximální kapacitu 24 dětí na třídu, zřizovatel může tento limit navýšit. Důvody vysvětluje mluvčí města Nadežda Šauberová.
8: Ředitelka mateřské školy Luční Polička požádala o schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě tak, aby bylo možné přijmout další poličské děti, zejména dvouleté. Za každé přijaté dvouleté dítě se totiž odečítá jedno volné místo navíc.
6: V kuřecích řízcích stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení.
0: Počasí.
6: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením v okolí Sezemic na vedlejších silnicích kvůli výstavbě obchvatu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, 4 minuty po 5. hodině, pátek 26. června. Ve zprávách jsme zmiňovali novou základnu zdravotnické záchranné služby v České Třebové a za chvíli se dozvíte o tom, že čeští odborníci vyvíjí systém rozšířené reality právě pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. Další detaily očekávejte už brzy. Zahrajeme Karla Zicha, taky Voxela, Jennifer Rush, Valdemara Matušku a nebo teď Mekyho Žbírku. Přejeme všem pěkný poslech.
9: Dobré ráno.

0: Za 5 minut bude 17:15, posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 26. června. Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten zatím držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostili sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy zatím navštívili 3 605 357 diváků. Mimochodem, teď se hraje duel Turecko-USA, Turci zatím vedou 2-1 nad pořadatelskou zemí v Los Angeles, ale už stejně nemůžou postoupit, naopak Američané mají jistotu prvního místa v základní skupině D. V dalším souběžně hraném utkání v tuto chvíli mezi Paraguají a Austrálií na začátku druhého poločasu nerozhodný stav 0-0. Jak víte, mistrovství světa ve fotbale už pokračuje bez české účasti. Další zprávy nabídneme o 17:30 a teď slíbená zajímavost, která se týká záchranářů. Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího člověka na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Jak se přesvědčil reportér Martin Srb, pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
1: Tři vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, a ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: To žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynů.
3: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
4: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
5: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
6: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
5: Koukněte do toho.
6: Číslice.
5: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
6: To jsou tady kolečka.
5: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
6: Zelená, žlutá, červená.
5: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
5: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
6: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
5: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
5: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
5: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Turecko USA 2-2, to je aktuální zpráva pro fotbalové fanoušky z mistrovství světa ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď jsou 2 minuty po 16:15, pátek 26. června. My dnes budeme sledovat slavnostní zahájení komplexní modernizace svitavské nemocnice spojené s prezentací dokončeného parku před psychiatrií. V Nasavrkách pro změnu slavnostně otevřou nový dům kameníka v keltském archeoskanzenu. Zároveň bude v sousedství areálu otevřené ve spolupráci s Geoparkem Železné hory takzvané Rýžoviště, kde si zájemci vyzkouší, jak Keltové získávali zlato z hříčních nánosů. Mimochodem v pořadu Kdo umí, ten umí jsme včera představili dvorního stavitele, člověka mnoha řemesel, Jana Kloudu. Ten patří mezi aktivní členy spolku Bojí, který stojí za vznikem archeoparku a lidé mu často říkají taky náčelník. Záznam najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. A ještě doplníme Foxconn, který představí high-tech exponáty, které se do Česka přesunou z pařížské výstavy Vivatek. Pochází z centrály Foxconnu na Tchajvanu. Návštěvníci uvidí humanoidního robota, AI servery i elektromobily Foxtron. Součástí akce bude ukázka evropské výroby a seznámení s aktivitami společnosti anebo prohlídka moderní výroby v pardubickém závodě. Počasí. Horka se nevzdávají, naopak dál se otepluje. Dnes v Pardubickém kraji 33 až 36, na horách 26 až 30 stupňů Celsia. K tomu jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Vedra by měla vyvrcholit v neděli, kdy se dostaneme možná i přes 40 stupňů Celsia. Upřesníme si to s meteorologií okolo 7:45. Dnes bude taky slabý proměnlivý nebo východní vítr, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Končí školní rok 2025-2026, je pátek 26. června, dnes se rozdává vysvědčení a většině dětí tak začínají letní prázdniny. Mnoho z nich se chystá na různé kempy, výlety a sportovní soustředění anebo tábory. Vědí děti, jaké hry, výlety a další aktivity je tam čekají? Na to se jich zeptala 7 minut po čtvrt na 6 redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Tereza Beránková.
1: Děti, pojedete tenhle rok na tábor?
2: Já pojedu s tancováním se ségrou a moje ségra se mnou.
3: Já budu ve Starým Hradišti, tam je takový dům a tam budeme na tábor.
4: Já pojedu s Gábinkou na tábor a budu tam mít kamarádku Johanku.
1: A co se na táboře dělá?
2: Třeba když tam spíš, tak si opékáš buchty, a nebo přes den tak, když je teplo, hodně, tak jdeš do vody a něco tam děláš, třeba si tam hraješ nebo jdeš na paddleboardu.
4: Když je mega teplo, tak si můžeš zahrát nějakou hru ve vodě, ale když je ledová a špinavá, tak ne.
2: Třeba my pojedeme v létě na chatu na kemp a budeme tam mít strašně studenou vodu v létě a budeme do ní moc skákat. Ale já jsem do ní minule neskočila, protože byla strašně studená. A byly tam dokonce i padla a lodičky, na kterých se mohlo plavat. A byly tam stany a obchod.
1: A kdo na tábor jezdí?
3: Lidi nebo nějaký kluci a holky, který jsou ještě malí a učí se.
1: A kde děti na táboře spí?
2: Ve stanu a čtou si tam nějaký strašidelný pohádky.
1: A proč si čtou strašidelný pohádky?
2: Aby se do

0: Jsou tady další zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Svitavy připravují novou obytnou lokalitu v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Město tam nabídne 27 zainvestovaných stavebních parcel. Kovovýrobní závod v Králíkách chystá sanaci části svého areálu, kde původně sídlil bývalý podnik Tesla. Odborná firma odstraní skládku zářivek a usazeniny skalového jezírka, přes které v minulosti protékaly splaškové vody z výroby. Školáci dnes můžou získat zdarma roční členství v knihovně na Pardubické Dubině. Dostanou ho v rámci akce 14.

0: novinářem za vysvědčení, pokud přijdou s některým z rodičů a donesou ukázat vysvědčení. Nabídka platí ale jen v čase od 9 do 15 hodin. Cenový strop pohonných hmot dnes znovu mírně klesl, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát nejvýš 40 korun a 42 haléřů, naftu pak čerpací stanice budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce mimo jiné v pražském dopravním podniku. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dopravní omezení v Pardubicích, v Rosicích ve Fignerově ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Regionální muzeum v Litomyšli spravuje fond, který se týká historie zemědělství na Litomyšlsku. Jeho součástí jsou taky propagandistické plakáty z období kolektivizace. Ty vám přiblížíme zítra odpoledne krátce po 15:30. Teď je krátce po 17:30 ráno, je pátek.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Za 5 minut bude 6:15, pátek 26. června. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. S Otou Gutwirtem budeme číst z dnešních novin. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A začneme jedním mezinárodním úspěchem. Koláž pardubického umělce Martina Doška bude reprezentovat mezinárodní výstavu současné koláže ve Varšavě. Jeho práce byla vybraná nejenom mezi exponáty, ale taky pro hlavní plakát a vizuální podobu celé prestižní přehlídky, která představí desítky autorů z celého světa. Krajské město tedy bude mít své zastoupení na této výstavě, ta začíná 9. července v galerii Dobra při Varšavské univerzitě. Výstava představí 74 umělců ze 24 zemí a doprovází taky rozsáhlá publikace. Další informace o úspěchu pardubického výtvarníka najdete v Pardubickém deníku.
1: Zastupitelé Pardubického kraje nepodpořili návrh usnesení na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. S návrhem přišel starosta Příluky David Šimek z hnutí STAN. Argumentoval tím, že média veřejné služby plní nezastupitelnou roli při ověřování informací, kontrole veřejné moci a poskytování prostoru různým názorům, a proto by měli mít v době vyhrocené debaty ohledně financování a budoucího směřování podporu. I když nikdo nebyl proti, mnoho zastupitelů se zdrželo. Obdobně dopadlo taky hlasování, které mělo podpořit regionální studia obou médií, píše Mladá fronta dnes.
0: V den, kdy si statisíce dětí nesou domů vysvědčení, přináší Hospodářské noviny pohled na to, jak budou vysvědčení vypadat do budoucna. Chystá se docela zásadní změna. Od září 2027 totiž už prvňáci a druháci nebudou dostávat klasické známky. Místo jedniček a pětek je učitelé budou muset hodnotit slovně a nebo pomocí předem daných kritérií, a to nejenom na vysvědčení, ale i během roku. V praxi to může vypadat tak, že na vysvědčení místo známek najdete vybarvená okénka nebo hvězdičky, které ukazují, nakolik dítě danou věc zvládlo. Některé školy už to zkoušejí, populárně třeba formát vysvědčení jinak, který vyvinula Masarykova univerzita. Další podrobnosti a taky o smyslu změně si můžete přečíst v Hospodářských novinách.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, minutu po 17:45, je pátek 26. června. No a my teď v tuto chvíli zamíříme do galerie. Můžeme se podívat na některá místa v Pardubickém kraji. Konkrétně bychom v tuto chvíli mohli zmínit Vysoké Mýto, kde začíná výstava děl amatérského výtvarníka Luďka Kittlera z Chocně. Potrvá do 6. září a to je Městská galerie, galerie ve Zvonici. V 18 hodin bude na náměstí Přemysla Otakara II. Startovat expozice Mezi světy z děl výtvarníků z Vysokého Mýta a okolních měst. Tak tedy se můžete vydat do Vysokého Mýta právě za touto kulturní akcí a další kulturní akce, tak ta bude následovat a my se podíváme na víkend a je to pozvánka na vernisáž. Obec Břehy a výtvarná sekce Střediska východočeských spisovatelů lákají na vernisáž výstavy obrazů Doteky můz. Představí se tam Jiří Hrabinec, Helga Hrabincová a taky s knihami Marcela Marbo Hrabincová. Zítra to bude v 16 hodin galerie Mlýn Vírov, obránců míru 2 Břehy u Přelouče. Výstava potrvá do 27. července a vstup je tam zdarma.
1: Počasí.
0: Slunečno a tropické teploty, tak bude vypadat dnešní počasí v Pardubickém kraji. Jasná obloha, během dne místy přechodně polojasná, beze srážek a vysoké teploty 33 až 36, na horách taky do 30 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo východní, rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat, ale večer se zase mírně zhorší.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Black Milk dospívala 7 minut po 6:15 v pátečním ranním vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 26. června. Do 6. hodiny stihneme určitě snídaní v trávě. Zpívat o ní bude Michal Tučný. A taky pokračuje hudební festival Jamrock v Letohradu, kapely Valda Gang, Turbo, No Name a další. A taky třeba Petra Janů. Všechno by mělo být i zítra v Letohradě, tak si můžete udělat hudební výlet. A jestli jste spíš na dechovku, tak doporučíme Pardubický dům kultury Dukla. Tam bude dnes od 17 do 19 hodin dechový orchestr Holice. Je to další z promenádních koncertů a vstup je tam zdarma. Co uslyšíte v našem programu, kromě muziky, tak to jsou zajímavé rozhovory a taky rady. Po 13. hodině poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Oba už teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Hezký páteční den přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě. Už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Veselé a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Lidé ve Svitavách rozhodují o penězích ze sdíleného rozpočtu. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení. Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy a dnešek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé můžou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Do finálního výběru letos postoupilo 12 návrhů, se kterými přišli sami obyvatelé, říká mluvčí města Kateřina Kotesová.
4: Veřejnost může vybírat z 8 menších a 4 větších projektů zaměřených na zkvalitnění veřejného prostoru, na sportovní vyžití nebo trávení volného času. Hlasování probíhá elektronicky na portálu projekty.svitavy.cz a potrvá do konce července.
3: Do ulic Hradce Králové dnes poprvé v letní sezóně vyjede kropící vůz technických služeb. Jeho smyslem je zmírnit koncentraci přízemního ozonu. Pracovníci města s ním projíždí malý městský okruh. Cestu z centra na hlavní vlakové nádraží nebo v Pospíšilově ulici a na třídách SNP a Gočárova. O dalších výjezdech budou pracovníci rozhodovat podle aktuálního počasí a případných výstrah meteorologů.
5: Od plošného kropení ulic město postupně ustupuje. Jeho efekt je totiž jen krátkodobý a znamená vysokou spotřebu vody. Vozy technici využívají hlavně pro zálivku městské zeleně nebo při strojním čištění ulic. Lidem doporučují ochlazení spíš u mlhovišť na dětských hřištích, 10 mobilních mlžítek nebo upítek, kterých je po městě celkem 5. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Studentům ze středních a základních škol dnes začnou prázdniny. Přebírají si vysvědčení a někdy i slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k ním s nadhledem. Taky ale připomínají, že někteří žáci by měli procvičovat i o prázdninách. V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Podle meteorologů čeká Česko extrémní vlnu veder o víkendu. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
3: Počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235, zraněných je přes 1500, informoval o tom předseda parlamentu. Úřady pohřešují tisíce obyvatel. Do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy nepokyn prezidenta Donalda Trumpa vyslali pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Uvedl to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Pomoc je připravené taky Česko. Venezuela přijala nabídku českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Zatím ale není jasné, kdy vyrazí.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi na silnici 1/36.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Na Pardubickém zámku pokračuje výstavba nového návštěvnického centra. V hospodářských budovách vznikne zázemí pro návštěvníky a nad ním nová přírodovědná expozice, která představí krajinu od Polabí až po Králický Sněžník. Přidáme podrobnosti, a to už za chvíli, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je krátce po 6. hodině pátek 26. června. A k tomu i písničky, které nestárnou, třeba Studánko stříbrná v podání Hany Zagorové, bude i Klíč pro štěstí Marie Rotrová a Jiří Bartoška nebo ABBA a taky skupina Hredy Kirken. Tak pěkný poslech. Přejeme.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým. Zítra.

0: Fotbalisté Austrálie hráli na mistrovství světa v San Francisku s Paraguají nerozhodně 0-0, díky lepšímu skóre uhájili druhé místo ve skupině D. Ale k postupu ze třetího místa má díky 4 bodům a skóre 2-4 hodně blízko i jihoamerický soupeř. Čtvrtá bezbranková remíza na turnaji nabídla divákům jenom minimum šancí. Australané ve vyřazovací fázi nastoupí proti druhému týmu ze skupiny G, kde bojují Egypt, Belgie, Irán a Nový Zéland. Paragvajci ještě musí čekat na výsledky v ostatních skupinách. A Turecko, to se rozloučilo s mistrovstvím světa vítězstvím nad USA 3-2. Vítězný gól padnul v 8. minutě nastavení. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. My se budeme taky věnovat fotbalu, a tentokrát pardubickému, okolo 6. hodiny 50. minuty, protože východočeši, jak víte, jsou v plné přípravě na novou sezónu a ladí se podoba kádru. K několika změnám už došlo a dva z nových hráčů uslyšíte právě v našem programu. Teď ale jdeme na Pardubický zámek. Na velkém nádvoří dostává obrysy nové návštěvnické centrum Východočeského muzea. Vzniká v bývalých hospodářských budovách a návštěvníci v něm najdou pokladnu i zázemí. O patro výš se pak vydají na procházku přírodou pardubického kraje, od Polabské krajiny až po vrcholky Králického sněžníku. Hrubá stavba je hotová a na řadě je vybavení interiéru. Přímo na místě zjišťovala podrobnosti reportérka Naďa Kubínková.
1: Na první podstatnou změnu narazí návštěvníci už venku. Na velkém nádvoří je totiž 6 nových stromů.
2: Zároveň mají vlastně každý svoje zavlažování a vlastně už přežili druhou sezónu, takže to tam krásně funguje. Zároveň uvidí i fasády, které jsou u každé budovy pojednány trochu jinak.
1: Říká ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. A my už vstupujeme dovnitř do prostoru, kde bude pokladna a zázemí.
2: Tady vlastně vzniká velké návštěvnické centrum. Tady jsou potom schodiště, úplně nově otevřené prostory, de facto původně depozitáře, a dole byla místnost, kterou jsme považovali za 13. komnatu zámku, tak dole budou spádové záchody.
1: Architekt a autor projektu Petr Všetečka je rád, že se podařilo vybudovat navíc jeden vstup na toalety, který povede přímo z nádvoří.
3: Zajímavý je určitě tady to propojení na to nádvoří, to jsme moc rádi, že se podařilo domluvit, protože na nádvoří se pohybuje spousta lidí, kteří třeba do muzea ani nejdou, a tady budou mít přímý vstup vlastně do sociálek.
1: Další ze sálu centra pak bude multifunkční.
2: Zároveň tenhle ten prostor umožní vstup vlastně do muzea suchou nohou, takže návštěvníci budou moct procházet muzeum i z této strany do expozice přírody a zároveň i do těch prostor, které už jsme otevřeli před lety, kde jsou vlastně nové výstavní sály.
1: Takže teď míříme kam?
2: Vstupujeme do velké expozice přírody Pardubického kraje, s tím, že my tady budujeme tu přírodu, protože vlastně na zámku by to úplně tak neslušelo, ale zároveň to byla nejnavštěvovanější expozice Východočeského muzea v Pardubicích, takže i očekáváme, že tady budeme mít velkou návštěvnost.
4: Měla by to být expozice, která skutečně nestárne. Měla by to být expozice, kde barvy budou stále živé a ty modely budou stále věrné.
1: Jak moc bude interaktivní vlastně ta expozice?
4: Vlastně ta celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po Kralický sněžník. A kromě toho, že vlastně ten návštěvník uvidí a bude stoupat společně s tou nadmořskou výškou, tak bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moc na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě, a budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší.
1: Vysvětluje botanička Lenka Šafářová. Návštěvnické centrum společně s expozicí otevře Východočeské muzeum v roce 2027. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Pět minut po čtvrt na sedm, je pátek 26. června, s vámi Český rozhlas Pardubice. Noční bloudění se světluškou si můžete užít zítra od 21 do 23 hodin v labirintu v Brandýse nad Orlicí. Světlušky spatříme nejčastěji za suchých letních večerů v červnu a červenci, proto tenhle brouk, známý schopností vyzařovat ze svého těla zelenkavé světlo, které umí rozsvítit i zhasnout, reprezentuje letošní noční bloudění labirintem. S dalšími zvířaty a rostlinami, které jsou aktivní po setmění, se seznámíte při cestě z labirintu. Tak to byla pozvánka do Brandýsa a další informace, další tipy na víkend, který už je první prázdninový, najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: A nejenom první prázdninový, ale taky pořádně horký bude ten nadcházející víkend. V neděli budou teploty i ke 40 stupňům Celsia. No a dnes naměříme 33 až 36, na horách 26 až 30, k tomu jasno, během dne místy přechodně až polojasno a pochopitelně bez srážek.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A my teď najdeme spotřebitelský servis ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:30, je pátek 26. června. Ve spotřebitelském servisu přichází další dotaz, tentokrát na totálně rozbité zboží v záruce. Co všechno by měl prodejce zaplatit, už dodá Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Lumír. V záruční době se nám porouchal sporák natolik, že podle servisu nejde opravit. Obchod už daný spotřebič nemá, takže nám vrátí peníze. Máme nároky na vrácení peněz, které jsme museli zaplatit elektrikáři za odbornou instalaci. Při novém sporáku budeme totiž instalaci platit znova. Pane posluchači, máte nárok na proplacení nákladů, které souvisely s reklamací, což instalace nového sporáku není. Máte ale nárok na náklady na demontáž starého sporáku a jeho odvoz do prodejny.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Další zprávy přináší Ota Gutwirth. Hezké ráno.
3: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V areálu benzínky na 151. kilometru dálnice D35 u Dašic na Pardubicku dnes mezi 9. a 11. dopoledne budou nacvičovat zásah hasiči. Řidiči proto musí počítat se zvýšeným provozem hasičské techniky i v blízkosti dálniční retenční nádrže a na obslužných komunikacích v okolí. Sbor proto žádá šoféry o zvýšenou opatrnost při jízdě. Úsecké přehrady začínají sloužit vodní záchranáři. Start sezóny je posunutý kvůli zkrácení školního roku. Non-stop službu tam budou dobrovolníci zajišťovat po celé prázdniny. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé můžou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Do finálního výběru letos postoupilo 12 návrhů. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění.

0: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a postoupili do play-off z první pozice. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Obě země rovněž prošly do vyřazovacích bojů. Ekvádor porazil Německo 2-1, pobřeží Sloveny Curaçao 2-0 a Turecko porazili Spojené státy 3-2. Dále Austrálie remizovala s Paraguayí 0-0. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, během dne místy přechodně polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na silnici 1/17 u Hrochovatýnce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je pátek 26. června.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: taky Petra Spáleného jsme hráli v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice 26. června, takové je dnešní datum, a podíváme se do novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
0: Česká Třebová prodá svůj nadpoloviční podíl na bytových domech v Moravské ulici obyvatelům bytového družstva Centrál za skoro 4 miliony korun. Jednání ohledně odkupu byla složitá, protože v původní smlouvě se začátku tohoto tisíciletí nebyly dostatečně ošetřené podmínky budoucího převodu spoluvlastnického podílu města na bytových domech. Tak to popsal starosta České Třebové Zdeněk Řehák za 3PK. Město tedy prodalo podíl na bytovkách. Informace z České Třebové má Mladá fronta dnes.
3: Teď jdeme do pardubického deníku. Neobvyklý výjezd znamenali hasiči a strážníci v Pardubicích. Na tísňovou linku totiž dorazilo oznámení o požáru v Bělehradské ulici. Když ale hasiči přijeli na místo, žádné plameny nenašli. Oznamovatel, který zavolal hasičům, uvedl, že v dálce na Bělehradské ulici vidí požár. Hlídka vyjela z hasiči hledat oheň, ale žádné plameny šlehající z domu jsme nikde nenašli. Kdo tuší, že se někomu odleskem zapadajícího slunce rozzářila okna, tak tuší správně, popsala městská policie Pardubice. Domnělý požár způsobili odlesky zapadajícího slunce v oknech budovy. Právě oranžové a červené světlo vytvořilo iluzi plamenů, která občana zmátla, píše pardubický deník.
0: A server Politico upozorňuje, že německá krajně pravicová strana Alternativa pro Německo neboli AfD má šanci vyhrát zářijové volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Strana vede v průzkumech a drží si stálou podporu. Triumf by mohl mít dopad na celoněmeckou politiku. Zároveň by šlo o důležitý moment pro krajně pravicová hnutí napříč Evropou. Lídrem strany v regionu je Ulrich Zikmund, ten slibuje tvrdší postup proti migrantům, omezení financí pro veřejnoprávní média anebo podporu tradiční rodiny. Požaduje zároveň zrušení sankcí proti Rusku a přísnější přístup k ukrajinským uprchlíkům. Němečtí politici ani veřejnost nejsou připraveni na rozsah změn, které by první zemská vláda vedená AfD znamenala pro Německo i Evropu.

0: minutu bude 6:45, tady je Český rozhlas Pardubice, pátek 26. června. Při útoku ukrajinských dronů byl v noci na dnešek poškozený průmyslový podnik v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy. To uvádí na Telegramu její gubernátor Dmitrij Miljajev. Protivzdušná obrana podle něj nad oblastí zneškodnila 73 nepřátelských bezpilotních letounů. Na Moskvu podle tamních úřadů v noci mířilo dalších nejméně 45 dronů. My chystáme další zprávy na 7. hodinu a teď pojďme taky za něčím příjemnějším, a sice za muzikou. Během 70. ročníku Dvořákova festivalu se v Pardubickém kraji koná řada koncertů klasické hudby v kostelech, zámcích i dalších kulturních prostorách. A třeba tuto neděli Lázně Bohdaneč v 19 hodin kostel svaté Máří Magdalény, tam bude koncert Ženy a saxofon. Další tip na hudbu máme taky z Heřmanova Městce. Mimořádný hudební zážitek slibuje externí koncert festivalu Hudební léto tuto neděli od 17 hodin v amfiteátru Zámeckého parku. Hostem festivalu bude zpěvačka, multiinstrumentalistka, skladatelka a textařka Radúza, vlastním jménem Radka Vranková. Začínala s bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Komponuje scénickou i filmovou hudbu, píše texty a písně pro sebe i jiné interprety, jako je Lucie Bílá, Hana Zagorová nebo Karel Gott. Radúza zaspívá pod širým nebem a otevře festival širší veřejnosti. V případě nepřízně počasí se koncert bude konat v Sokolovně. Tak bude jenom potřeba najít nějaký stín a jinak to bude skvělý zážitek. Tuto neděli v 17 hodin v Zámeckém parku v Heřmanově Městci Radúza. A u nás už za chvíli Janek Ledecký.
1: Počasí.
0: O víkendu budou teploty v Pardubickém kraji atakovat magickou 40. Dnešek nabídne taky vysoké teploty 33 až 36, na horách 26 až 30 stupňů Celsia. K tomu jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Předpokládané množství srážek na dnešek je 0.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: 6.50, pátek 26. června, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice. V automatických mlýnech v Pardubicích bude zítra Epic Cars Festival. Můžete se stát součástí prvního ročníku nové motoristické události. Přiváží tahle akce do srdce východních Čech exkluzivní přehlídku aut, která svou úrovní prý nemá v okolí obdoby. Nejedná se o běžnou výstavu, ale o komplexní zážitek, který spojuje svět automobilových nadšenců s programem pro celé rodiny a vytváří exkluzivní prostor pro navázání nových osobních a obchodních kontaktů. Součástí festivalu budou taky stánky s exkluzivními a prémiovými rumy z celého světa, které vám profesionálové připraví do lahodných letních drinků. Tak to byl zítřek a pardubické automatické mlýny a ještě rychlý pohled taky do Jablonného nad Orlicí. Tam bude zítra rybářský den od 11 hodin, rožněné maso, pochopitelně kapři, pstruzy do tašky, smažené a grilované ryby. Tak my zdravíme i do Jablonného. A pojďme se teď zaměřit na pardubický fotbal, to je naše další téma. Hráči Pardubice stejně jako ostatní ligové týmy připravují na novou sezónu. Zítra je čeká první přípravný zápas. Mění se taky kádr pro další ligový ročník. Klub zatím oznámil příchod 3 nových hráčů. Někteří ale taky museli odejít. A všechno shrne reportér Ota Gutwirth.
1: Do obrany přišel z Dukly Traoré. Klub musel reagovat na odchod Konečného, kterého si stáhla z hostování zpátky Slavia. Změny jsou ale i v dalších řadách. Primárně do zálohy se vrací Marek Icha, který už dříve v Pardubicích působil. A přiznává, že se teď vrací do úplně jiného klubu, než ze kterého před 2 lety odešel.
2: Úplně jiný, tak celkově už jenom přes to vedení a všechno, když vezmu zázemí, když vezmu ty ambice toho klubu a všechno, tak se vracím do Pardubic, který jsou o level jinde. V každém klubu je nějaký tlak, v každém klubu buď se zachraňuje, nebo se něco uhrává, ale tady ty ambice jsou rozhodně nahoře a ten tlak bude a na ten se asi každý těší.
1: I během svého angažmá v libereckém dresu ale stíhal Pardubice sledovat a viděl, jak skvěle si na jaře vedli.
2: Jsem nadšený z toho, jak hráli, prostě už jenom to, jak sbírali ty body. Vlastně třetí nejlepší na jaře, což je neskutečný a právě si myslím, že když jsem je viděl, tak jsem si říkal, že by to vůbec nebylo špatný tady hrát.
1: S týmem už se zapojil do nepříliš oblíbené a populární letní přípravy. A ví, že se musí hodně snažit, aby si vybojoval místo v základní sestavě.
2: Těšil jsem se, jak říkám, je to zase nový klub a prostě musím se zase od začátku ukazovat jako vždycky, takže jsem se na tu přípravu těšil. Samozřejmě to teplo je nepříjemný a ty testy tady taky, takže na to jsem se nějak připravoval samozřejmě, ale těšil jsem se.
1: Další změnu mají pardubičtí v útoku. K výměně došlo z Bohemians 1905. Tam zamířila Ladislav Krobot, který byl v Pardubicích 3,5 roku. Opačným směrem putoval Václav Drchal a popisuje, proč se rozhodl právě pro klub na východě Čech.
3: Nabídka z Pardubic byla celkově moc zajímavá. Musím říct, že to byla hlavně sportovní vize klubu a ambice spolu se skvělým přístupem pana sportovního Bílka a pana trenéra Trousila.
1: A i on věří tomu, že tým může navázat na povedené jaro a patřit do horní poloviny tabulky.
3: Myslím si, že tým by mohl být moc zajímavý a doufám, že budeme silní a konkurenceschopní i těm nejsilnějším. Osobní ambice jsou vysoké. A budu chtít předvádět to nejlepší, co bude.
1: Řekl pardubický fotbalový útočník Václav Drchal. Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Druhá strana řeky.
2: Něco tu je.
1: Jak souvisí zmizení podnikatele s dávným krveprolitím?
2: Popadl sekeru zaseknutou ve špalku a chtěl se bránit, pak ale padl k zemi, jako by sám byl strom podťatý sekerou.
1: Magický román s detektivní zápletkou v podání Martina Písaříka.
2: Osud si svoje cestičky najde. Vždycky.
1: Druhá strana řeky. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Areálu bývalé Tesly v Králíkách budou likvidovat staré kalové jezírko a skládku zářivek. Návštěvníci zoo ve dvoře Králové nad Labem se v tropických dnech můžou ochladit v mlžných branách. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků a dnešek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Kovovýrobní závod v Králíkách chystá sanaci části svého areálu, kde původně sídlil bývalý podnik Tesla. Odborná firma odstraní skládku zářivek a usazeniny z kalového jezírka, přes které v minulosti protékaly splaškové vody z výroby. Na místě pak vznikne nová relaxační zóna pro zaměstnance. Práce by měly začít v listopadu.
5: Podle projektu je na skládce zhruba 1000 tun skleněného odpadu a v odkališti přes 3500 kubíků znečištěného sedimentu z těžkých kovů a to představuje riziko pro spodní vody. Po ukončení sanace nechá kovozávod obnovit jezírko i jeho okolí, včetně zeleně. To vše bude stát asi 83 milionů korun. Většinu pokryje dotace z evropských peněz. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Česká pošta prodává vyřezené železniční vozy. Vagóny z 80. let minulého století jsou odstavené u pardubického nádraží. Státní podnik se je snaží odprodat formou elektronické aukce. V safari parku Dvůr Králové na Trutnovsku nechystají na tropický víkend žádná mimořádná opatření. Zvířata je podle zoologické zahrady nepotřebují. Lidé se ale při návštěvě můžou ochladit v mlžných branách. Těch je v areálu několik, říká mluvčí zoo Michal Šťastný.
6: Mlžné stanice máme například u výběhu velkých želv a nebo nedaleko pavilonu nosorožců. Lidé také mohou využít možnosti projížďky na šlapadlech a kdo se chce vedru vyhnout, může zcela určitě dorazit třeba v podvečer. Po celé léto budeme totiž mít navíc od 17 hodin snížené vstupné právě pro takové zájemce.
4: České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
7: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
4: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Paříž dnes zakáže konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti. Kvůli současným rekordním vedrům jsou v metropoli přeplněné nemocnice. Podle agentury AFP to oznámil policejní prefekt. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, přechodně i polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 30. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Kolony se teď k pátku nikde netvoří. S kyvadlovým provozem ale stále počítejte mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 7 hodině, pátek 26. června, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Hmyz anebo miniaturní roztoči patří mezi nejrozšířenější skladištní škůdce. Představují nepříjemnou komplikaci pro zemědělce, ale i běžné spotřebitele. A my se jim budeme věnovat za chvíli. Nabídneme i muziku Jitku Zelenkovou, skupinu PH, Pretenders, Brontosaury anebo Lenku Filipovou a Leny.

0: Už je pátek 26. června za 8:05 a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Měří často jenom několik milimetrů, ale dokážou způsobit velké nepříjemnosti. Skladištní škůdci představují riziko hlavně pro pěstitele obilí. Potemníci anebo pilousové nepotěší ani žádnou domácnost. Když se totiž dostanou do mouky, následuje velký úklid. Reportér Josef Kopecký si o nich povídal s Janem Mikulkou z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
1: Jsou to ty různý pilousové, lesáci, až tam na poslední máme rusy. Šváby jsme nebrali, ty jsou větší, jo. Ale takovýhle sortiment si lidi můžou koupit. Pak ještě roztoči jsou taky, jo, ale to taky nejsou.
2: Povězte mi, ale kde jste se k ním dostal vy?
1: Máme výzkumný tým, který se zabývá skladištíma škůdcema a metodama samozřejmě jednak monitoringu a možnostmi regulace v těch velkoskladech. Jo. Takže a v současné době, protože jsou vlastně restringovány některé insekticidy, které se dříve používaly jako z pohledu zdravotní a ekologických, tak vymýšlí nové metody regulace těchto škůdců. Jo.
2: Když se vrátím k těm krabičkám s těmi škůdci, dá se říct, že se nějak mění ta druhová skladba, že se objevují zase jiné a jiné.
1: V poslední době je to otázka těch invazních škodlivých organismů a to se netýká teda jenom skladištních škůdců, ale to se týká i škůdců na plodin, je to otázka chorob, které se k nám šíří, nových chorob rostlin a i plevelných druhů, jo? Protože jak v souvislosti s určitými změnami klimatu, jak se o tom hodně diskutuje i na veřejnosti, že dochází k určitému oteplování a samozřejmě ty teplomilnější organismy se k nám poměrně rychle šíří.
2: Který je váš oblíbený?
1: Tak můj nejoblíbenější je šváb madagaskarský, ale ten je asi 8 cm dlouhý a syčí, když se na něj šáhnete, ale toho tady nemáme. Ten je poměrně vzácný.
2: Předpokládám, že nějaký jednoduchý návod, jak se jich zbavit úplně definitivně, aby to bylo úplně čisté, to asi neexistuje.
1: Jako v domácnosti je to třeba se prostě nakoupené potraviny, třeba mouku nebo kroupy a tak dále dávat do uzavřených krabic, jo. Že bychom už koupili, kdyby tam byly vajíčka a vylíhly se, tak se to snadno nějakým způsobem vyhodí. Pak, když to necháme v papírových pytlích, tak dojde k tomu, že vlastně ty larvy se tam vyvinou, udělají se kukly a pak se zakuklí někde úplně jinde a můžou se nám potom šířit dál.
2: No, je to krásně odolný druh.
1: Je to odolný druh, je to velice zajímavé. Říká se o tom, že třeba šváby vydrží pomalinku i jaderný výbuch.
3: Výzkumné centrum nabízí pěstitelům odborné poradenství a také se je snaží zapojit do mapování invazních druhů. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrt na osm, pátek 26. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Dnes se rozdává vysvědčení, děti míří na prázdniny a k tomu se váže spousta akcí, tak třeba mejdan na zámečku v Jevíčku v 16 hodin, pohodové letní odpoledne plné hudby, tance a zábavy. V Moravské Třebové v Městském muzeu budou mít od 10 hodin akci za vysvědčení do muzea. Každé dítě, které přinese a ukáže své vysvědčení, získá zdarma vstup na edukační program Záhadný skarabeus. Během něj se děti vydají po stopách jednoho z nejznámějších symbolů starověkého Egypta, zjistí, co představoval, kde se objevoval a jaké tajemství skrývá. Součástí programu je taky výtvarná dílna, ve které si každý účastník namaluje vlastní amulet skaraba a odnese si ho domů. Zatímco se děti budou bavit a objevovat svět starověkého Egypta, rodiče si můžou v klidu projít muzejní expozice. O děti se po dobu programu postará lektorka. Maximální počet dětí je 25, dají se využít i předběžné objednávky a všechno to tedy začíná už dnes dopoledne. Miřetín, hřiště v 16 hodin, tam bude vítání prázdnin, čekají vás zábavné aktivity pro děti i dospělé a tvořivé dílničky, občerstvení zajištěné a těch akcí je v našem kraji pochopitelně mnohem víc. Počasí. Velmi vysoké teploty na startu letních prázdnin. Dnes to bude v Pardubickém kraji 33 až 36, na horách 26 až 30 stupňů Celsia. Jasno, přes den místy přechodně až polojasno. Vítr jenom slabý proměnlivý nebo východní. O víkendu se ještě oteplí, jak si za půl hodiny potvrdíme s meteorology.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: my můžeme nabídnout další dvě vstupenky na komedii Jak se vám líbí na pátek 28. srpna, začátek je v 19.30. Je to součást letních shakespeareovských slavností na Kuksu. Tohle představení přivezou Roman Zach, Jakub Žáček, Jaromír Nosek, Václav Rašilov, Václav Matějovský, Denny Ratajský, Petr Motloch a další. Jestli byste chtěli být na téhle legendární komedii, tak pro vás jsou tady nachystané dva lístky. Stačí odpovědět na otázku, ve kterém okrese sousedního Královéhradeckého kraje leží právě Kuks. Zavolejte na telefon 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Ptáme se na Kuks a na okres, ve kterém byste našli tohle místo, protože tam se bude odehrávat divadelní představení Jak se vám líbí Shakespeareova komedie, a to hned dvakrát, v pátek 28. srpna a taky v sobotu 29. srpna, vždy v 19.30. My tady máme vstupenky na to páteční představení. Tak uvidíme, jestli hned první volající zná správnou odpověď a odpoví dobře. Kdo pak je na telefonu? Hezké ráno.
1: Dobrý den, tady paní Hanka z Chvaletic.
0: Paní Hanko, zdravíme. Znáte odpověď?
1: Ano, je to Trutnov.
0: Je to Trutnov, přesně tak. Tak už jste, asi jste už byla na Kuksu někdy.
1: Ano, ano.
0: Nebylo to nic těžkého.
1: Nebylo. Tohle bylo jednoduché.
0: Tak, pojedete znovu na Shakespearea, ať se vám líbí tohle představení. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuju. Naschledanou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Další zprávy pro vás má Otaku Twirt.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Svitavy připravují novou obytnou lokalitu v katastrálním území 40 lánů o vodárenského lesa. Město tam nabídne 27 zainvestovaných stavebních parcel. Kovovýrobní závod v Králíkách chystá sanaci části svého areálu, kde původně sídlil bývalý podnik Tesla. Odborná firma odstraní skládku zářivek a usazeniny skalového jezírka, přes které v minulosti protékaly splaškové vody z výroby. Školáci dnes můžou získat zdarma roční členství v knihovně na Pardubické Dubině. Dostanou ho v rámci akce Čtenářem za vysvědčení, pokud přijdou s některým z rodičů a donesou ukázat vysvědčení. Nabídka platí ale pouze v čase od 9 do 15 hodin. Cenový strop pohonných hmot dnes znovu mírně klesl, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát nejvýš 40 korun a 42 haléřů. Naftu čerpací stanice můžou maximálně prodávat za 36,22. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místo předsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem a má za úkol prověřit okolnosti korupce mimo jiné v pražském dopravním podniku. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno, odpoledne přechodně místy polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pozor na dopravní nehodu, která je hlášená ze silnice první třídy číslo 2 u obce Vali, nehoda nákladního a osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je pátek 26. června, 2 minuty po půl osmé.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pokračující mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe už překonalo rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek a taky je překonaný divácký rekord starý 32 let. Ten zatím drželi Spojené státy, které turnaj v roce 1994 hostili sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy už navštívilo hodně diváků, konkrétně 3 605 357 oznámení přišlo na stadionu, kde se bude hrát i finále 19. července. Pojďme teď do dnešních novin ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Na úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je skoro půlkilometrový dálniční tunel Homole technicky nejnáročnějším stavebním objektem. Podle všeho ale má už největší komplikace za sebou. Postup prací na začátku roku zpomalily složité geologické podmínky, což zprovoznění tunelu posunulo až na léto příštího roku. To se netýká navazujícího úseku před i za tunelem, který se řidičům otevře v pondělí 24. srpna. Projít si část dálnice bude možné v sobotu 25. července během dne otevřené dálnice, informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic. Na samotném úseku D35 pokračují práce prakticky po celé trase, shrnuje Mladá fronta dnes.
0: Hasiči tento týden zasahovali třeba u požáru lesa mezi Břehy a Přelovicemi na Pardubicku. Oheň zasáhl plochu přibližně 50x100 metrů a na místo musela vjet i cisterna pro velkokapacitní hašení z Pardubic. Požár se podařilo zlikvidovat zhruba hodinu po nahlášení. Podle hasičů současné suché a horké počasí výrazně zvyšuje riziko vzniku požáru v přírodě. Tak buďte opatrní, varování přináší i Pardubický deník.
1: Na koupališti ve Vedru spousta lidí sahá po langoši a ledové kole. A přesně to je podle odborníků chyba. Web týdeníku Respekt přináší rozhovor s výživovou poradkyní Nikoletou Šimonovou. Ta vysvětluje, proč nám některá jídla v parnu ještě přitopí. Princip je v tom, že už samotné trávení vyrábí teplo a nejvíce tělo nadře u těžkých, tučných a hodně bílkovinových jídel, jako je burger nebo právě langoš, což je vlastně jenom sacharid s tukem. Poradkyně ho doporučuje brát spíš jako dezert a pak ho vyplavat. Při pití ledového nápoje se zase tělo zapotí, aby si tekutinu ohřálo na svou teplotu.

0: Český rozhlas Pardubice vás zdraví i na Chrudimsko ve 7:45 v pátek 26. června. Zítra totiž bude slavnostní otevření dětské skupiny a sraz rodáků a absolventů školy. Řeč je o základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče, tak tam se můžete vypravit konkrétně zítra odpoledne mezi 13. a 17. hodinou. Další víkendové tipy máme na našem webu s adresou pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Platí, že o víkendu bude pořádné horko, noc na dnešek přinesla nejčastější teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, takže na některých místech už byla tropická. A jak to bude vypadat přes den, kam se dnes vyšplhají rtutě na teploměrech, to už nám řekne Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to dneska vidíte?
2: No, hodně teplo, zatím žádná velká změna až do neděle, takže stále příliv velmi teplého vzduchu, takže dneska jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na noci asi mraky rozpustí a teploty, jak to vypadá, většinou mezi 33 a 36 stupni, vítr slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů v noci. Úplně jasno, teploty od 21 do 18 v údolích, tam můžou klesnout někam kolem 14, no a vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo bez větří. No a zítra žádná změna, zase jasno nebo skoro jasno, a zejména na horách, tam můžete oblačnosti být o něco víc, až na polojasno. Teploty zase vyšší do 38 a vítr stále slabý, proměnlivý, odpoledne jihovýchodní do 4 metrů.
0: A teplotní vrchol v neděli?
2: V neděli tam ten příliv teplého vzduchu vyvrcholí, tam bude jasno nebo skoro jasno, vzduch bude celkem hodně suchý, po ránu 22 až 18 a přes den by se teploty dostavily někam ke 39. Jak to vypadá podle posledních výstupů, pravděpodobně v Polabí bychom se mohli asi dočkat i té 40.
0: A jak to vypadá po víkendu, tam už se ochladí?
2: V pondělí by nás začala přicházet studená fronta v odpoledních hodinách, takže tam se začnou objevat už zase přehánky, případně bouřky. No a teploty po ránu 25 až 20 odpoledne, jak už jenom do 32 a v dalších dnech, jak to vypadá zejména úterý, středa, tam by se zase vyskytovaly přehánky a bouřky a teploty by šly pomalinku dolů, jak to vypadá na úterý. Teploty ráno tak do 17 stupňů, no, od 21 do 17 a přes den tak maximálně do 25. Těch další dny by teploty pomalinku klesly, v závěru týdne to vypadá jak 22 a 20 odpoledne.
0: Tak to budeme sledovat průběžně s meteorologií a děkujeme za informace do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Tomáš Popelka. Pěkný horký víkend, naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sies na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spice Kids debutový single Wannabe. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou sedmdesátku má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
2: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
1: Opravdu?
2: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
1: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
0: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Stavba nové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové bude stát asi 70 milionů korun. V Orlických horách přibylo úrazů, víc je zraněných cyklistů. Ukrajina v noci útočila v ruském vnitrozemí, drony mířily i na Moskvu. A dnešek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubický kraj vybral firmu, která postaví novou výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Ta vznikne u výjezdu směrem na Svitavy. Stavba by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku a kraj za ní zaplatí asi 70 milionů. To je o 20 milionů míň, než byl původní předpoklad. Nová základna bude mít kromě klasických výjezdů i další funkce, říká hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
5: Tato základna nebude obsahovat pouze záchranářskou posádku, ale také garážové stání pro specializované vozidlo určené k nasazení při mimořádných událostech s hromadným postižením osob. A také zde bude sklad spotřebního materiálu pro celý Pardubický kraj.
4: Končí škola a začínají letní prázdniny. Žáci a studenti dnes dostávají závěrečná vysvědčení. Školní rok letos mimořádně končí o 4 dny dřív. Ministerstvo školství ho zkrátilo kvůli organizačním potřebám škol i odjezdům některých rodin na dovolené. Děti se zpátky do lavic vrátí v úterý 1. září. Horští záchranáři v Orlických horách zasahovali od začátku letní sezóny u 63 případů. Loni ve stejném období loni evidovali 59 zásahů. Aktuálně nejčastěji výjíždí k úrazům cyklistů, těch bylo 35. Nejčastěji jde o zlomeniny nebo odřeniny rukou. Podle náčelníka horské služby v Orlických horách Josefa Hepnara počet zraněných cyklistů v posledních letech narůstá.
6: Naprvé je hodně aktivit outdoorových, jako jsou traily a single tracky, kde přibývá návštěvníků. A za druhé je hodně elektrocyklistů, starších lidí, kteří jezdí po horách.
4: Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu budou zabývat poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Slibují si od změny větší flexibilitu státní správy. Opozice ale zákon kritizuje. Obává se, že by mohla vést k její politizaci. Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod, uvedl to tamní gubernátor. Nepřiblížil už ale, o jaký podnik šlo. V oblasti je ale několik velkých chemických firm. Drony podle gubernátora taky zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily taky na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na třech moskevských letištích.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, během dne místy přechodně polojasno. Nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na došetřování dopravní nehody, která se stala v Pardubicích v Kyjevské ulici, nehoda dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Na odpaďáky se zaměříme za chvíli. Mají města v Pardubickém kraji dost odpadkových košů pro všechny obyvatele? Poslouchejte Český rozhlas Pardubice a dozvíte se víc. Teď jsou 4 minuty po 8. hodině pátek 26. června. Rád vám budeme písničky, které nestárnou. Pojď dáme řeč, Dalibor Janda, taky pojedeme malotraktorem se skupinou MiG-21, ozve se Cher, Pavel Bobek a nebo teď Valdemar Matuška, píseň Eldorado. Vám všem pěkný poslech a hezký pátek.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český rozhlas Pardubice, pátek 26. června za 4,5 minuty čtvrt na 9. Kolik odpadkových košů je tak akorát? Právě nad tím se zamýšleli v České Třebové, zatímco doporučený počet je zhruba 6 až 7 košů na 1000 obyvatel, v České Třebové jich mají skoro třikrát víc, po městě je rozmístěných celkem 272 nádob. Jak si v tomhle směru vedou další města Pardubického kraje, tak to zjišťovala reportérka Naďa Kubínková, kterou teď zdravíme živě ve vysílání. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: O jaká města a jejich síť odpadkových košů se zajímala?
1: Tak já jsem se zaměřila na všechna okresní města a samozřejmě na krajské město Pardubice.
0: Jaká jsou tedy čísla?
1: Já teda začnu tím Ústím nad Orlicí, kde je rozmístěných celkem 285 košů. To při počtu asi 14 000 obyvatel vychází navíc než 20 košů pro 1000 obyvatel. 16 000ové Svitavy mají 360 košů a pro 1000 lidí mají tedy přes 22 kusů. A ještě lépe jsou na tom v Chrudimi, tam má pro stejný počet obyvatel dokonce víc než 23 košů. Dohromady je ve městě 550 pro zhruba 23,5 tisíce obyvatel. A v centru města mají i takovou kuriozitu, takzvané protihavraní koše svíky, aby z nich ptáci nemohli tahat ven nepořádek.
0: Jak je na tom krajské město?
1: Tak v Pardubicích s 92 tisíci obyvateli lidé najdou dohromady 1927 nádob. Jsou na tom tedy podobně jako ostatní změněná města. Pro 1000 obyvateli je k dispozici asi 20 košů.
0: Stačí městům ty počty, nebo je někde nepořádek?
1: Tak třeba v Chrudimi postupně s novou výstavbou pořizují nové, ale jinak podle informací od technických služeb nikde jinde přímo neuvažují o tom, že by počet nějak výrazně navyšovali. Koše obvykle doplňují na žádosti od občanů do konkrétních míst, pokud uznají, že je to potřeba. Problém tedy není ani tak počet košů, ale spíš chování jedinců, jednotlivců. Třeba ve Svitavách se hodně potýkají s tím, že lidé do nádob odhazují i jiný než směsný komunální odpad. Bývají tam třeba skleněné a plastové lahve, školní svačiny, někdy dokonce celé pytle odpadků, které patří do popelnic. Koše pak můžou být přeplněné, to je samozřejmé, je potřeba je tedy častěji vyvážet a dodatečně třídit a to jsou pro město výdaje navíc.
0: A Naďo, kolik to vlastně stojí taková celoroční údržba odpadkových košů?
1: Tak podle našich zjištění, tak třeba v případě Svitav jsou to asi 2 miliony korun a podobnou částku se mi podařilo zjistit také v Ústí nad Orlicí.
0: Zaměřili jsme se na odpadkové koše v Pardubickém kraji s Naďou Kubínkovou. Tak Naďo, díky i za tohle téma. Naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: zimě kouří, v létě chladí, přírodní klimatizace fascinuje lidi od dob kněžny Libuše. Kde ji najdete, tak uslyšíte o tom za chvíli v naší rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Teď jsou 2 minuty po 8:45, pátek 26. června.
1: Počasí.
0: A jakákoliv klimatizace se bude hodit, protože teploty stoupají a stoupat budou až do neděle. Dnes naměříme 33 až 36, na horách 26 až 30 stupňů Celsia. K tomu jasno, během dne místy přechodně až polojasno, vítr jenom slabý proměnlivý nebo východní s rychlostí do 15 km za hodinu. Jitka Slezáková, ta pro vás má dopolední program po 9. hodině. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
0: Tak co u tebe bude?
2: No, všechno téměř o školácích, o škole, hlavně o tom, že už konečně dneska začínají prázdniny. Takže našeho regionálního stopaře jsme vyslali do škol tady v Pardubicích. Budeme se ptát dětí na to, jak se těší na prázdniny, ale máme pro vás i celou hromadu tipů, co s dětmi o prázdninách, kam vyrazit. No a také se podíváme do základní umělecké školy s Ivou Rizovou, která je maminkou 4 dětí a ona je paní učitelka, takže už má taky určitě vysvědčení rozdaná. Včera jsme spolu mluvili, tak říkala, zrovna rozdávám vysvědčení, protože v těch zuškách to mají přece jenom trošku jinak. A ona má i Bětušku, což je dcera, která má autismus, takovou specifickou poruchu, a my si budeme povídat o tom, jakým způsobem se dá toto dítě zapojit i do veřejného života a udělat ho šťastným. Takže to bude naše téma po 11. hodině.
0: No, hodně takové školní, prázdninové, protože prázdniny začínají, vysvědčení se rozdává. Tak přejeme jenom pěkné známky a rodičům, aby to všechno unesli, to, co přinesou ratolesti domů.
2: Tak všechno, aby zvládli v klidu a bez nějakých nervů.
0: Těšíme se na tebe, naslyšenou.
2: Děkuju a krásný den všem.
1: Cestou, necestou.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Otak utvěr a další aktuální zprávy.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V areálu benzínky na 151. kilometru dálnice D35 u Dašic na Pardubicku dnes mezi 9. a 11. dopoledne budou nacvičovat zásah hasiči. Řidiči proto musí počítat se zvýšeným provozem hasičské techniky i v blízkosti dálniční retenční nádrže. U Osecké přehrady začínají sloužit vodní záchranáři. Start sezóny je posunutý kvůli zkrácení školního roku. Non-stop službu tam budou dobrovolníci zajišťovat po celé prázdniny. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé můžou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Do finálního výběru letos postoupilo 12 návrhů. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a postoupili do play-off z první pozice. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Ekvádor porazil Německo 2-1, Pobřeží slonoviny Curaçao 2-0, Turecko porazilo Spojené státy 3-2 a Austrálie remizovala s Paraguayí 0-0. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor si dejte na Chrudimsku, u Střemošnice je na silnici padlý strom.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dáme prostor jedné nové spisovatelce a jí prvotině, nazvané Němá. Ta se týká AI a taky erotického obsahu. Kateřina Dalecká bude naším hostem už za chvíli.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pátek 26. června, 5 minut před 8:45. Dnes vám představíme spisovatelku, rodačku z Pardubic, Kateřinu Daleckou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste taková začínající spisovatelka, protože máte teď prvotinu, první kniha vám vyšla.
1: Je to tak.
0: Jmenuje se Němá. Tak o ní určitě budeme mluvit, ale nejdřív trochu o vás. Vy jste vystudovala sociální antropologii a koreanistiku. Má to nějaký vliv na vaši tvorbu, případně jaký, jestli tam používáte nějaké vědecké postupy v tvůrčí činnosti, jak to je?
1: Neřekla bych, že bych úplně vycházela ze studia tady těch dvou oborů, a to úplně ne, ale myslím si, že určitě nějaký vliv tam je, protože to moje studium, a myslím si, že to platí o studiu humanitních oborů obecně, hodně spočívá v práci s textem, hodně se tam čte, rozebírá se ten text, hledají se nějaké oponentní názory a podobně, a to už samo o sobě vlastně tříbí nějak mysl, a když se k tomu ještě přidá i samotné psaní, ať už nějakých esejí nebo diplomové práce, tak si myslím, že to už je takový dobrý startovní balíček pro to začít s tou vlastní tvůrčí činností.
0: A proč jste se rozhodla, že budete spisovatelkou? Co vás přivedlo k tomu, že byste chtěla vydávat knihy?
1: No, to bude znít jako takové kliše, protože samozřejmě já jsem chtěla psát už od malička, už jako dítě jsem si psala nějaké takové ty krátké pohádky na jednu stránku, na pět vět. A vlastně až později, tím, když jsem se začala víc do toho ponořovat, do toho psaní, tak jsem zjistila, že to opravdu je něco, co by mě mohlo naplňovat a líbí se mi zprostředkovávat příběhy někomu dalšímu, kdo se v tom například pozná nebo ho to nějak donutí se trošku zamyslet.
0: To téma vaší knihy zavádí čtenáře do světa lidské intimity a motivem je i zneužití technologií. Proč jste si vybrala takové téma, kde jste třeba hledala inspiraci?
1: Já bych řekla, že si to téma našlo spíše mě, protože před několika lety, kdy vlastně ještě to využívání umělé inteligence bylo docela tak jako v plenkách, myslím tím tedy na takové té každodenní úrovni. Dnes už má každý, nebo skoro každý v mobilu nějakou aplikaci, nějaký chatbot, ptá se na takové ty banální otázky, využívá to na generování různých obrázků jen tak pro zábavu. A v té době to ještě úplně tak nebylo, ale všimla jsem si, jak postupně se ta umělá inteligence tady v tom běžném využívání, jak vlastně roste, jak se rozšiřuje v té společnosti. A jako asi každý autor jsem si tak v hlavě začínala představovat, co to tak asi může znamenat, co se může zvrhnout, jaký to může mít vliv na nějaké osobní osudy a podobně. A postupně ten příběh se tak začal už vytvářet a nakonec vlastně ta ozubená kolečka tak do sebe tak zapadly a vznikl přímo ten finální příběh Němé.
0: Tak rozhodně posluchače odkážeme na knihu, aby si ji přečetli, ale ve zkratce, kdybyste měla říct, o čem tak zhruba je kniha Němá?
1: Němá vypráví příběh o ženě, která úplně nečekaně zjistí, že má takového velkého kostlivce ve skříni, a to v podobě staré videonahrávky, o jejíž existenci tedy neměla vůbec tušení. Samozřejmě na to se potom nabalují nějaké další události a okolnosti, které úplně tomu jejímu osudu nepřidávají. Je to hodně příběh o vztazích, ať už těch romantických, partnerských, ale i rodinných, a o důvěře a o tom, jak snadné je ji narušit. A hlavně na pozadí tady toho osobního příběhu se tam otevírají taková obecnější témata, jako je právě zneužití umělé inteligence pro vytváření nějakého intimního obsahu, takové to deepfakes, a taky síla a hlavně trvalost internetu a to, že cokoliv se na ten internet nahraje, tak si musíme uvědomit, že tam taky zůstane.
0: Řekla byste, že snaží takové téma komunikovat s lidmi přes fiktivní příběh než přes nějaký odborný text nebo odbornou studii?
1: Za mě určitě, protože ten fiktivní příběh má oproti tomu faktickému odbornému něco navíc, má přidanou hodnotu a to jsou právě emoce. A právě díky tomu, že čtenář se při čtení toho příběhu nějakým způsobem ponořuje do toho příběhu, může se nějak ztotožnit s tím hlavním hrdinou nebo s hlavní hrdinkou a prožívá s ním ten příběh, ty pády, ty těžké situace, tak myslím si, že to nakonec vlastně ho donutí daleko víc přemýšlet nad těmi tématy a opravdu se nad nimi zamyslet. A i v těch reakcích, která dostávám na knížku, tak mě těší, že často čtenáři, hlavně čtenářky zmiňují, že jim to připomnělo právě, jak je umělá inteligence zneužitelná a to, že opravdu si musí dávat pozor na to, co na ten internet všechno dávají.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je začínající spisovatelka, můžeme to tak říct, Kateřina Dalecká. Povídat si budeme i po písničce, kterou obstará skupina UB40. Wow.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte i v tuto chvíli, kdy si povídáme se spisovatelkou Kateřinou Daleckou. Ta vydala první knihu, jmenuje se Němá a je tam aktuální téma zneužití umělé inteligence pro vytváření erotického obsahu, abychom to tak lehce shrnuli pro vás, kteří jste neslyšeli tu první část. Můžete si mimochodem znovu poslechnout na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Vy už jste tady, Kateřino, říkala o těch reakcích na knihu. Jsou vesměs pozitivní, řekla byste to tak?
1: Určitě, nebo alespoň ke mně se dostaly zatím velice pozitivní reakce, za což jsem samozřejmě velice vděčná, protože ve chvíli, kdy autor vydává svoji první knížku, tak je to taková velký krok do neznáma. Vůbec netuší, do čeho jde. Samozřejmě už ten rukopis prošel nějakým sítem toho nakladatelství, takže doufá, že si to svoje čtenářstvo nějakým způsobem najde, ale je to vždycky velice nejistá věc. A já jsem ráda, že ty reakce jsou pozitivní, že knížka se čte, že ten styl, můj styl vyprávění, že nějakým lidem sedne a budu se těšit, že se třeba dostane i k dalším čtenářům.
0: Někteří čtenáři zmiňují otevřený konec, nebo si nejsou jistí, že ho pochopili správně. Jak je to s tím koncem vaší knihy?
1: No, mě to překvapuje, že to v reakcích, v těch recenzích zaznívá často, ale za mě ten konec není úplně tak tolik otevřený. Nebo respektive, nemůžu teďka tady samozřejmě nějakým způsobem spoilerovat, ale celý ten příběh té hlavní hrdinky Markéty, tak má nějaké vyústění, které dobře není tam úplně dořešené, ale je to takový můj záměr, protože já jsem nechtěla za tu Markétu rozhodovat, jak to tedy nakonec ona rozhodne. Je to prostě její věc, její rozhodnutí. Ale nečekala jsem, že to bude až pro tolik čtenářů tak velký problém, že je znát, že opravdu každý chce vidět, jak to potom bylo s těmi postavami, jak se potom cítili, jak to tedy nakonec dopadlo.
0: Mohla by ta kniha být povinnou četbou pro střední školy, respektive už pro druhou polovinu druhého stupně základní školy, to téma té digitální stopy, nesmazatelné, hodilo by se to do seznamu povinné literatury?
1: Já si myslím, že určitě v nějaké podobě, ale nejsem si jistá, ale mám pocit, že už teďka mladší generace už přistupuje k těm věcem možná trošku opatrněji, že už jsou vzděláváni, že opravdu ty sociální sítě, že je potřeba na ně vkládat ty příspěvky s rozmyslem a že takové to urputné přidávání veškerého obsahu osobního, tak že to možná bude spíš záležitost jiné generace, než té úplně jakoby mladší.
0: A někdo taky mluví o té knize, že je taková orwellovská, že předzvěstí budoucnosti, s tím byste souhlasila?
1: Bohužel určitě, protože ve chvíli, kdy já jsem tu knížku psala, což je tedy nějaký několik let zpátky, tak jsem to brala jako takové lehké sci-fi, trošku jsem přemýšlela nad tím, jestli už to není moc, jestli už jsem nezašla trošku daleko. A mezi tím, vlastně v té době, než došlo k vydání té knihy, tak došlo k tak velkému boomu v oblasti toho využívání umělé inteligence, těch chatbotů a podobně, že ve chvíli, kdy ta kniha byla vydávaná, tak zrovna ve světě rezonovala veliká kauza o právě využívání umělé inteligence pro právě vytváření tady toho obsahu. Bylo to na přelomu tady toho roku a překvapilo mě, jak opravdu se vlastně ty černé scénáře naplnily.
0: A na čem pracujete dál? Prvotina by byla, tak co bude dál?
1: Pracuju na druhé knížce, snažím se o to a věnuju se zase nějakému aktuálnímu tématu, samozřejmě to nemůžu úplně rozebírat, ale je to zase téma, které bych řekla, že teďka ve společnosti docela rezonuje. Mě to vždycky baví, protože je to něco, na co narážím i v debatách s kamarády nebo na sociálních sítích a myslím si, že i tady ta současná témata by právě v literatuře měly dostat svůj prostor.
0: A budou právě současná témata tím, co vás povede i v dalších knihách i nadále?
1: Určitě bych byla ráda.
0: Kateřina Dalecká tady na začátku své spisovatelské kariéry, my jsme tady představili její první knihu nazvanou Němá. Ještě závěrem znovu zopakujeme, že jste rodačkou z Pardubic, aby posluchači věděli. A budeme se těšit i na další knihy. Díky za rozhovor.
1: Moc děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Milujete vůni a řízlou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše! We'll be right back.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé ve Svitavách rozhodují o penězích ze sdíleného rozpočtu. Na silnicích bude hlídkovat víc policistů, začínají letní prázdniny. Počet obětí eboli v Kongu přesáhl 300 a dnešek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé můžou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Do finálního výběru letos postoupilo 12 návrhů, se kterými přišli sami obyvatelé, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Veřejnost může vybírat z 8 menších a 4 větších projektů zaměřených na zkvalitnění veřejného prostoru, na sportovní vyžití nebo trávení volného času. Hlasování probíhá elektronicky na portálu projekty.svitavy.cz a potrvá do konce července.
0: Školáci dnes můžou získat zdarma roční členství v knihovně na Pardubické Dubině. Dostanou ho v rámci akce Čtenářem za vysvědčení, pokud přijdou s některým z rodičů a donesou ukázat vysvědčení. Nabídka platí v čase od 9 do 15 hodin. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Konec školního roku a odjezd na prázdniny patří na cestách podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha k nejkritičtějším obdobím.
3: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynnosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
0: V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli číslo 1150. Z toho víc než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Sport. Fotbalisté Japonska a Švédska prošli po vzájemné remíze 1-1 na závěr skupiny mistrovství světa do play-off. Vyřazovací část turnaje čeká i Nizozemsko po výhře 3-1 nad Tuniskem. Postoupili i domácí Američané, přestože podlehli Turecku 2-3. Austrálie má jistotu play-off po remíze 0-0 s Paraguají, Ekvádor si další fázi turnaje zahraje po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa. Dál jde i Pobřeží Slonovi po vítězství 2-0 nad Curaçaem.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, během dne místy přechodně polojasno. Nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s mírným zdržením počítejte na silnici 1/35 na průjezdu Litomyšlí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je tady trošku s předstihem závěr školního roku. Je dnes zcela výjimečný den, no a snad bude trošku výjimečné i naše páteční dobré dopoledne. Vítejte při poslechu, máme 26. června. Půjdeme samozřejmě za dětmi, uslyšíte dětské hlásky, s naším regionálním stopařem se postavíme před školu a řekneme si, jaké bylo vysvědčení. Za chvíli nás taky pobaví Radoslav Brzo Bohatý, řekneme si něco o potu, jak je důležitý, no a také cestujeme na dovolenou s autem. Čeká nás poslední díl našeho dopoledního seriálu na toto téma. Tak příjemný den všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Ani v pátek 26. června nebude chybět humorná chvilka na dopoledních vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Když nám u rozhlasového mikrofonu nedopatřením vyleze z pusy něco, co by nemělo, je to pečlivě zaznamenané, nezbavíme se toho. A takové perličky pak obvykle míří do silvestrského programu. Přebrepty herců na divadelním jevišti, ty si většinou uchovají jenom v hlavách diváků a taky samotných aktérů. Třeba Radoslava Brzo Bohatého.
1: My jsme hráli Fausta, což bylo velice krásné představení, které mělo premiéru v 68. roce. První díl Fausta jako starý Faust, to je vlastně 20-minutový monolog, kdy až na konci přijde ten čert, Mephisto, a celou tu dobu jsem odkázán, vlastně až jsem byl na Forbíně, na povědka byla až tamhle v pravém portále, jsem musel být si natolik jistý teda, že se nestane žádný průšvih. Byla, říkám, znovu zase nějaká x-tá repríza, všechno bylo v pohodě, i když ve Faustovi to nebylo nikdy v pohodě, protože odříkat těch téměř 1100 veršů, které jsem měl v palici, prostě bylo děs. No ale nicméně šlo všechno v pořádku a tam bylo takový 4 verší, nic neříkat, prostě v pohodě, 4 verší, které bylo. Aby mi duchů poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v potu mučit, mám-li co nevím, jiné učit. A jednou takhle jsem šel, všechny verše šly v pořádku, v pohodě, počítač pracoval a najednou ze mě vypadla taková blbost. Aby mi duchů poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v moči pučit. A teď jsem udělal největší blbost, kterou herec udělá, že jsem to vrátil. A povídám, aby mi duchu poselství zjevila mnohá tajemství, bych nemusel se v puči močit. A to jsem nemohl dál, zapomněl jsem veškerý verše, který měl jít dál. Jediná záchrana byla Mařenka Cirisová, portále na povědka, tak jsem tam jako došel a u nás na Vinohradech to bylo vždycky, když jsme potřebovali na povědu, tak jsme vždycky říkali Mařeno, kidej. Tak jsem došel k tomu pravému portálu a pán Mařeno, kidej. A Mařenka se na mě podívá, celá usmátá a povídá, Renečku, pokračuje to strašná sranda.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnešek je pro školáky posledním dnem letošního školního roku a po rozdání vysvědčení už je čekají vytoužené letní prázdniny. Letos navíc prodloužené na 9 týdnů. Jaký byl uplynulý rok? Co děti ve škole nejvíc bavilo? A na co se během léta těší? To už se teď dozvídá náš regionální stopař Milena Vápeníková přímo před jednou z pardubických škol. Pěkné dopoledne.
2: Ahoj, dobré dopoledne. Tak já jsem právě teď před základní školou Staňkova na pardubické Dukle a musím říct, že je tady v podstatě už téměř lidu prázdno, protože skutečně děti jenom dostali vysvědčení a tak nějak po půl deváté se rozeběhly vstříc těm prázdninovým dobrodružstvím. Nicméně jedna dívka tady se mnou vydržela až do našeho vstupu, takže mám příležitost jí vyspovídat. Ahoj, dobré dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Jak se jmenuješ?
3: No tak já jsem Jana.
2: A jakou třídu jsi ukončila?
3: No tak teďka jsem ukončila 6. třídu, bylo to fakt těžký, no.
2: A jak jsi spokojená s vysvědčením, když to bylo těžké, projevilo se to nějak na těch známkách, nebo jsou dobré?
3: No jako, já mám jako samý jedničky a jako jenom jednu trojku z dějepisu, jako, protože prostě vůbec si nerozumím s paní učitelkou. Ona mi furt vykládá, jak narušuju vyučování ostatním, i když jenom sedím ve třídě. Fakt to nechápu, no, takže jakoby tak, no, jenom děják.
2: Takže jsme se dozvěděli i nějaké zákulisní informace. Tak co tě ve škole baví? Dějepis to asi nebude, troufám si odhadovat, tak ale co jsou ty předměty, které jsou fajn?
3: No tak jako určitě tělocvik. A jako jdeme i matika, to je hodně dobrý, tam jsou měla 92% jako pro mě, takže to bylo fakt super, jako. Takže tak, no.
2: A říkala jsi 6. třída?
3: Ano.
2: Takže příští rok 7. už víš, co tě čeká, budou tam třeba nějaké nové předměty, které letos nebyly?
3: No tak jako jediný, co vím, tak bude francouzština a ještě jako volitelný předmět mám mediální výchovu.
2: A na co se těšíš od září?
3: Tak asi jako na tu mediální výchovu, protože jsem slyšela, tak to je, jako, je docela dobrý. Budeme dělat dvakrát za rok nějaký rozhovor s někým, takže to se těším docela.
2: Tak jsi to dneska možná trochu natrénovala.
3: Jo.
2: A když opustíme téma školy, tak jak budeš trávit prázdniny? Nějaký tábor, možná brigáda, na to jsi asi vlastně ještě mladá, víš?
3: No, to jsem mladá, no. Ale zítra odjíždím na dovolenou jako s taťkou. A potom ještě jedu na tábor a na dovolenou s babičkou.
2: Tak já ti přeju krásné léto. Děkuju za rozhovor.
3: Taky děkuju a taky krásné léto.
2: A tímto se loučím i já od pardubické školy Staňkova.
1: No a my děkujeme teď v pravý čas, protože vypadá to na popeláře.
2: Ano,
1: školy.
2: Popeláři nemají vysvědčení. Popeláři nemají vysvědčení, pracují i dnes.
1: Tak my moc děkujeme a za hodinu se uslyšíme znovu s dalšími tématy. A to je kam na prázdniny s dětmi. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Zápisník s korkovými deskami. Poslední tady na vás ještě čeká i s logem Českého rozhlasu Pardubice. Zhruba za hodinu o něj budeme soutěžit, tak to jenom lákám k poslechu našeho dobrého dopoledne, které trvá hodiny 3. Teď jsme v té první a pravidelnou rubrikou je taky takový malý jazykovědný koutek, ve kterém Dagmar Magincová dnes objasní slovo kavna. Je v uprostřed kavna. Co to je?
1: Staročeský výraz kavna znamenal chatr, chýš, jednoduchý dřevěný přístřešek a taky boudu ve tvaru jehlanu nad ústím důlní šachty. Ta chránila šachtu před deštěm a také se v ní schromažďovali horníci nebo tam odkládali nářadí. Když ovšem píše Josef Kajetán Tyl v Kutnohorských Havířích a neb krvavém soudu o poctivé kavně havířské, nemá na mysli ten přístřešek, ale přeneseně havířský cech. Naproti tomu ve slovenských nářečích šlo jen o střížku nad studní a v polských o střížku nad hranicí dřeva. No a původ slova, které dnes už znají asi jen křížovkáři, byl v latinském cavea, ohrada, úl, klec.
0: Znají ho křížovkáři a v tuto chvíli i posluchači Českého rozhlasu Pardubice kavna, bouda, střecha.
2: Například východ slunce a vítr ve větví. Nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

si zdaje, lekko byś. Jo, jo, karton albo lek, a taki porcelan.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Je 9 hodin 39 minut a před námi jsou babské rady. Budou opocení. Za optimálních podmínek si lidské tělo udržuje konstantní teplotu v rozmezí 35,8 stupňů Celsia až 37,3. V okamžiku, kdy dojde k narušení tepelné pohody, což se děje právě v těchto parných dnech, senzory umístěné na kůži pošlou výstražný signál do mezimozku a tělo se začne bránit. V případě přehřátí se periferní cévy rozšíří, jedinec začne rychleji dýchat, více se potit, což vede k ochlazení organismu. Ačkoliv mnoho lidí nemá rádo, když se potí a snaží se k tomu všelijak bránit, pocení je velmi prospěšné a řadí se mezi nejúčinnější mechanismus odvodu tepla. Dokáže tělo zbavit až 80% tepla. Tak si teď poslechněme babské rady, kde to ještě rozvedeme.
1: Babské rady.
2: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A hned po 10. hodině si řekneme, jak se ochlazovat v těchto horkých dnech, které potraviny vybírat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vždycky, když slyším Janu Kratochvílovou, tak si vzpomenu na naši paní posluchačku, která tady byla nedávno, když jsme měli den otevřených dveří. Byla přímo tady ve studiu, vysvětlovali jsme co a jak to tady funguje a ona si přála na písničku na přání, zrovna byly písničky od srdce a tak chtěla ten chraplák Jany Kratochvílové. Tak doufám, že jsme vás teď, paní posluchačko, potěšili a že posloucháte. Máme pro vás dopolední seriál, jak se dostat na dovolenou autem bezpečně a bez větších komplikací. O tom si povídáme v tomto týdnu a včera jsme už nakousli téma cestování s dětmi. Na co tedy určitě nezapomenout, když je budeme mít v autě na dlouhé cestě například k moři, ptá se Šárka Rusnáková a to odborníka Jiřího Čápa.
1: Určitě bychom neměli zapomínat mít takový ty populární v Čechách pytlíky na zvracení, protože to se může stát, že se těm dětem udělá nevolnost a zrovna můžu být v úseku, kde nejsem schopný bezpečně zastavit, takže mít tohle připravený pro děti, určitě nějaký hadřík na otření rukou a podobně, protože když já doporučuji radši zastavit a relaxovat po cestě a najít se někde na zastávce, tak spousta těch dětí začne futrovat sušenky, bonbony po cestě, takže mít je čím umít, tak aby nebyly zalepený, aby ta cesta se jim zpříjemnila. Spoustu rodičů je uzemní k mobilnímu telefonu, takže pak ani nevnímají to, co je venku, ale já toho úplně zastáncem nejsem, protože někdy cesta je cíl. Takže prostě obrnit se trpělivostí, to je asi nejdůležitější při cestování s dětma.
2: To vypadá, že úplně nejideálnější je teď třeba ještě, než na tu dovolenou vyrazíme, si vzít tužku a papír a napsat si seznam toho všeho, co je potřeba udělat před cestou, toho všeho, co je potřeba vzít na cestu.
1: V tomhle to máte pravdu. Myslím si, že i to spousta lidí dělá, nebo spousta lidí to má zautomatizovaný. Ale určitě dneska v té hektické době je dobrý udělat si nějakou tu přípravu a opravdu si buď odškrtát, nebo v hlavě projít, co jsme udělali, co jsme neudělali, protože člověk není neomylný a i velkým profesionálům se může stát, že prostě některé věci zapomenou nebo zanedbají a pak je to nemile překvapí po cestě.
2: Napadá vás něco ještě v souvislosti s bezpečností té jízdy? Třeba když máme miminko v tom autě, tak jsou tam nějaká pravidla další té bezpečnosti?
1: Když se vrátíme k těm autosedečkám, tak nezapomenout, když umístuju v takových těch vajíčkách, autosedečkách dítě na sedačku spolujezdce, aby jsme vypli airbag. To můžeme, to vypínání většinou je v kaslíku před spolujezdcem nebo z boku při otevření dveří na přístrojové desce, takže určitě nezapomenout vypnout airbag, když umístuju dítě do autosedačky, respektive vajíčka na sedadle spolujezdce.
2: Je rozumné jezdit třeba s miminkem hodně daleko, tu dlouhou cestu tím autem, i když ony ty děti často usnou během jízdy.
1: Já si myslím, že tohle je na zvážení každého toho příslušného rodiče, protože to bychom se mohli bavit, jestli je dobrý lítat s dětma na dovolenou v letadle, když pak brečí, tady máme výhodu, že nám brečí v autě, ale já si myslím, že to je individuální, že některé děti opravdu spí v podstatě celou cestu, některé děti neusnou a důležité je zastavovat, brát v to, že když mám prostě vedro, takže ty děti můžou být unavený nebo nějakým způsobem otrávený, takže je lepší se zastavit, proběhnout. Myslím si, že i po cestách je dneska spoustu míst, hřišť se dá vyhledat, kde v podstatě můžeme strávit nějaký čas a prostě nebrat tu cestu na jeden zátah, ale rozložit si to třeba do více úseků s tím, že díky zastávkám se mi to protáhne třeba o 4 hodiny, ale díky tomu ta cesta může být daleko příjemnější.
0: Tak přejeme vám všem, kdo cestujeme s dětmi, jak bylo řečeno, co nejvíc trpělivosti, abyste si to všichni společně užili a hlavně cesty bez nehod. My se budeme dětem věnovat i v následující hodině, protože takovou tečkou za vysvědčení může být třeba i vstupenka na nějakou pěknou akci. A v našem kraji těch akcí bude o prázdninách opravdu hodně.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V areálu bývalé Tesly v Králíkách budou likvidovat staré kalové jezdírko a skládku zářivek. Kvůli problémům na cestách vyplácejí pojišťovny Čechům každoročně víc než miliardu korun. Paříž kvůli vlně veder zakáže prodej a pití alkoholu na veřejnosti. A dnešek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Kovovýrobní závod v Králíkách chystá sanaci části svého areálu, kde původně sídlil bývalý podnik Tesla. Odborná firma odstraní skládku zářivek a usazeniny z kalového jezírka, přes které v minulosti protékaly splaškové vody z výroby. Na místě pak vznikne nová relaxační zóna pro zaměstnance. Práce by měly začít v listopadu.
3: Podle projektu je na skládce zhruba 1000 tun skleněného odpadu a v odkališti přes 3500 kubíků znečištěného sedimentu z těžkých kovů, a to představuje riziko pro spodní vody. Po ukončení sanace nechá kovozávod obnovit jezírko i jeho okolí, včetně zeleně. To vše bude stát asi 83 milionů korun. Většinu pokryje dotace z evropských peněz. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Úsecké přehrady začínají sloužit vodní záchranáři. Start sezóny je posunutý kvůli zkrácení školního roku. Non-stop službu tam budou dobrovolníci zajišťovat po celé prázdniny. Do ulic Hradce Králové dnes poprvé vyjel kropicí vůz technických služeb. Jeho smyslem je zmírnit koncentraci přízemního ozonu. Pracovníci města s ním projíždí malý městský okruh, cestu z centra na hlavní vlakové nádraží nebo v Pospíšilově ulici a na třídách SNP a Gočárova. O dalších výjezdech budou pracovníci rozhodovat podle aktuálního počasí a případných výstrah meteorologů.
4: Od plošného kropení ulic město postupně ustupuje. Jeho efekt je totiž jen krátkodobý a znamená vysokou spotřebu vody. Vozy technici využívají hlavně pro zálivku městské zeleně nebo při strojním čištění ulic. Lidem doporučují ochlazení spíš u mlhovišť na dětských hřištích, 10 mobilních mlžítek nebo upítek, kterých je po městě celkem 5. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Za zahraniční dovolené vyplatili loni pojišťovny Čechům zhruba 1,25 miliardy korun na pojistné plnění. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Vyplývá to z údajů České asociace pojišťoven. Průměrná výše škody byla přes 13,5 tisíc korun. Podle Petra Koblíška z asociace pojišťoven je dobré mít klasické cestovní pojištění a nespoléhat se na evropskou kartičku pojištěnce, která kryje jen v místě nezbytnou péči.
5: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici nebo za léky nebo za zdravotní pomůcky a tak dále, a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
2: Výběr cestovního pojištění by se měl podle Koblíška odvíjet od toho, co při dovolené chceme dělat. Na adrenalinové sporty nebo vysokohorské túry například základní pojištění nestačí. Paříž dnes zakáže konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti. Kvůli současným rekordním vedrům jsou v metropoli přeplněné nemocnice. Podle agentury AFP to oznámil policejní prefekt. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupně Celsia nejteplejším dnem historie.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno, během dne místy přechodně polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou z Lunchcrowna, nádražní ulice, nehoda nákladního a osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A nám se tady krásně rýsuje druhá dopolední hodina Českého rozhlasu Pardubice. Opět živě z terénu se přihlásí náš regionální stopař. Bude možná někdy ještě před školou, i když tam už asi mnoho dětí není. Vysvědčení je rozdané, prázdniny před námi, tak kam vyrazit? Různé instituce v našem kraji nabízejí spoustu zajímavostí, tak my se na to podíváme. Kromě toho zavítáme do základní školy Talent Bilany, kde už taky mají děti vysvědčení a nejsou to žádné žádná čísla, ale je to slovní hodnocení. Tak se zeptáme dětí, co na to říkají, a také paní učitelky. No a co nám ještě určitě nechybí, to je soutěž, věřte, nevěřte. Poslední diář tady je s korkovými deskami, je to náš nový propagační předmět, je o něj velký zájem, tak to nás samozřejmě těší, že i takováto drobnost vás dokáže vyprovokovat k tomu, že zavoláte nebo napíšete a zúčastníte se soutěže.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Jak se ochladit? Opakujeme to stále dokola, ale není to v těchto horkých dnech zbytečné. Uvidíme, jestli v neděli skutečně ta teplota dosáhne 40 stupňů Celsia. To tady ještě nebylo. Každý dospělý člověk by měl ideálně během celého dne vypít 2 až 3 litry tekutin. Pokud ale vydáváte na energii náročnou činnost, tak samozřejmě ještě více. Ledové nápoje ale nic neřeší. Při vysokých teplotách nejsou vhodné extrémně ledové nápoje a ani zmrzlina. Mrzí mě to, že to říkám, ale je to skutečně tak. Ledové potraviny i nápoje oslabují trávení a působí adstringentně, což znamená, že stahují tělo, což může vést k zadržování tekutin. Pití ledových nápojů způsobuje rychlé překrvení tkání jícnu a vede k falešnému dojmu, že jste dostatečně hydratovaní a nemáte potřebu doplňovat tekutiny. A to je nežádoucí. Nápoje by měly mít podle odborníků teplotu okolo 16 až 18 stupňů Celsia. Vhodná je voda doplněná citrónem, mátou, limetou, vlažné zelené čaje ochlazují, 100% zeleninové a ovocné šťávy ředěné vodou a taky minerálky, protože pocením dochází nejen ke ztrátě tekutin, ale i minerálů, takže středně mineralizované vody jsou dobrým doplňkem. Alkohol, slyšeli jsme, ve Francii zakázali už prodej a popíjení alkoholu na prostranstvích venkovních, protože rozhodně není vhodný v těchto vedrech. Vede k vazodilataci, tedy roztažení cév a zvýšenému pocení. Navíc ovlivňuje hormon, který reguluje koncentraci moči a tedy její vyloučený objem. Po alkoholu se chodí více močit, ráno máme žízeň, proto je alkohol, včetně piva, zase to nerada říkám, v horkém počasí nevhodný nápoj a může vést až k dehydrataci organismu. Vhodné není pochopitelně ani popíjení kávy, protože zrychluje činnost srdce, ale zároveň působí močopudně, což zbavuje organismus tekutin. Tak jaké potraviny ochlazují? Syrová zelenina a ovoce s vysokým obsahem vody. Řadí se mezi ně meloun, okurky, ledový salát, zelené papriky, i řetkvičky, rajčata z ovoce, ananas, grapefruit, jahody, maliny nebo borůvky. No a můžeme vsadit i na hořké potraviny, protože podle tradiční čínské medicíny i nutričních směrů mají potraviny a bylinky s hořkou chutí ochlazující efekt. A je to třeba rukola, čekanka, okurka, řapíkatý celer a z těch čajů mátový nebo zelený. Mám tady ještě jeden takový recept, který bych ráda vyzkoušela, věřím, že vy třeba také. Ovocný salát s překvapením. Potřebujete 300 gramů vodního melounu, 100 gramů sýra typu feta nebo balkánu, hrst rukoly, kapku olivového oleje, to je všechno. Meloun, sýr, balkán třeba a olivový olej a ta rukola. Meloun nakrájíte na kostičky, promícháte s rukolou, posypete rozdrobeným sýrem, zakápnete olivovým olejem. Je to výborné a to spojení chladivé sladkosti vodního melounu a slaného sýra je chuťově vyvážené. Tak dobrou chuť.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A zpátky k tomu nejdůležitějšímu pro dnešní den, a to je vysvědčení. Pro mnoho dětí je právě vysvědčení nejen tečkou za školním rokem, ale také vstupenkou k různým odměnám a prázdninovým akcím. Řada institucí, kulturních zařízení i podniků si pro školáky připravila speciální nabídky. Jaké jsou letos možnosti a kam mohou děti s vysvědčením vyrazit, tak to zjišťuje právě teď náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezký den ještě jednou.
2: Dobré dopoledne. Těch možností je letos opravdu hodně. Třeba pardubická Zelená brána zve děti až do 18 let na výstup zdarma. Stačí se prokázat aktuálním vysvědčením, což za mě je určitě fajn příležitost, protože Zelená brána je po dvouleté rekonstrukci otevřená vlastně teprve měsíc od 1. června. Jinak odměnu za školní výsledky připravila také knihovna na Dubině, kde děti získají roční registraci zdarma, a pokud mají navíc na vysvědčení vyznamenání, tak je ještě čeká malé překvapení.
1: Tak to jsou skvělé příležitosti a často je vysvědčení spojené třeba i s nějakou sladkou odměnou. Cukrárny budou mít dneska asi napilno.
2: Je to tak, předpokládám, že i kvůli počasí možná padne nějaký rekord v prodeji zmrzliny. Samozřejmě se zapojují i obchodní centra a soukromé firmy. Třeba hypermarkety Globus budou školákům po celé republice, nejen v Pardubicích, rozdávat zdarma čerstvou točenou zmrzlinu z vlastní výroby. V pardubickém obchodním centru Grant mohou děti po předložení vysvědčení získat také kopeček zmrzliny zdarma v jedné z tamních cukráren a využít mohou i další slevové akce a podobně. Podobný program připravil také Palác Pardubice, kde jsou nachystané soutěže a speciální nabídky snad téměř ve všech tamních obchodech. A začátek prázdnin se bude slavit i venku. V Miřetíně u Prosiče se od 16 hodin koná vítání prázdnin a tam děti i dospělé čekají zábavné aktivity, tvořivé dílničky a samozřejmě také občerstvení. A pokud chtějí rodiny začít prázdniny spíš kulturně, tak i pro ty je připravený program, můžou večer vyrazit například do Vysokého Mýta na noc v galerii s výstavami, koncertem a programem pro děti, nebo do České Třebové, kde tamní muzeum připravilo dobrodružnou výpravu do ztraceného světa strašidel. Takže já myslím, že je vidět, že ten první den prázdnin nemusí končit jen doma u vysvědčení anebo u zmrzliny v cukrárně.
1: Já věřím, že si to děti skvěle užijí, a tobě děkujeme za tyto informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
2: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
1: A my se tam nastěhujeme taky.
2: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
1: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
2: Nebo přijďte mezi nás.
1: Těší se na vás Jitka Slezáková
2: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: před soutěží Věřte, nevěřte, ještě jedno školní téma, budeme se loučit se školou. Základní škola Talent Bilany, ta vznikla na Chrudimsku před 7 lety. Zakladatel Zdeněk Kratochvíl byl původně učitelem na střední škole, potom se dostal k ředitelování ve škole alternativní. A tenhle způsob ho oslovil natolik, že založil svůj vlastní talent. Nedávno navštívili děti z talentu i s paní učitelkou Marcelou Švecovou Kubovou naše studio. A samozřejmě jsem se ptala na to, jaké bude vysvědčení a jak to ve škole chodí. Vysvětlili mi to současní čtvrťáci.
1: V naší škole to vlastně probíhá tak, že vždycky ráno tak se sejdeme v 9 hodin. Každý trojročí má koberec, u kterého se vždycky sejdeme a povíme si na něm, co bude v průběhu dne to.
0: Co se bude dít, co budete dělat. Ano, to znamená, že už se asi moc neučíte, že? Ale že se chystáte na školu v přírodě, Dominiku.
1: Ano, správně. Já se to sice ještě nebyl, ale moc se tam těším. Protože jak jsem slyšel, tak je to tam vážně dobrý a mělo by to je vlastně jako hodně tělocviku. Si užijeme s kamarádama v to poslední týden vlastně.
0: No a jaké dostáváte vysvědčení? Povězte.
2: Dostáváme slovní vysvědčení, kde je napsané, jakože co nám jde dobře a tak.
0: Kde byste se třeba mohli zlepšit? A rodiče si to pak přečtou a diskutujete doma o tom, co bylo ve škole? Povídáte si
2: občas
0: o tom? Paní učitelko, to slovní hodnocení, ono je to trošku víc práce, než tam dát jenom samé jedničky třeba, ne?
3: Určitě práce je to veliká, to vždycky jsme na konci toho pololetí zavalení a tím, aby jsme to všechno stihli, protože ten proces je docela velký, není to jenom o tom něco napsat, pár řádků, ale je to opravdu o tom se zamyslet nad každým dítětem a dát mu ideálně opravdu pro něj tu zpětnou vazbu, pak to musí vidět ještě minimálně jedny další oči, aby jsme eliminovali chyby samozřejmě, protože známe to, když se píšou texty, tak člověk pak pro oči nevidí svoje vlastní chyby, takže je to docela proces, než to celé vznikne.
0: Během písničky jsme tady i vyjmenovávali další školy, které teď vznikají, soukromé školy, kde se věnují trošku jinak té pedagogice. A to bych poprosila ještě Zdeňka, zakladatele základní školy Talent, Zdeňka Kratochvíla, aby mi řekl, jak to je s tou konkurencí a se zájmem rodičů o to, aby jejich děti byly na takovéto škole.
4: Jo, tak ono těch škol tady v okolí vlastně na Pardubicku a Chrudimsku je podobného typu, jako jsme my, dejme tomu nějakých 5-6. Z pravidla to máme podobně koncipovaný, že tam chodí kolem 60 dětí vlastně do toho denního studia, že nejsme úplně jakože velký ty školy a díky tomu, pokud já vím, tak vlastně prakticky jenom všichni odmítáme děti, protože máme obrovský přetlak, že ten zájem vlastně rodičů v dnešní době o to vzdělávat ty děti trošku jinak, než je to tradiční školství, je prostě opravdu obrovský.
0: A já jenom doplním, že od 1. září 2027 bude v prvních třídách povinné slovní hodnocení a od následujícího školního roku pak i ve druhých třídách základních škol.

0: Phil Collins taky osvěžuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 10 hodin 40 minut, jdeme soutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Máme tady ještě poslední takový zápisník, drobný blok s pevnými korkovými deskami, s praktickým držadlem na tušku a hlavně s logem Českého rozhlasu Pardubice, protože to je náš úplně nový propagační předmět, který tady propagujeme tento týden a velmi úspěšně. Tak doufám, že i dnes, kdy se rozdává vysvědčení, se zapojíte do naší soutěže a tentokrát bude velmi důležité, abyste v tuto chvíli velmi dobře poslouchali, protože bude záležet na tom, jestli tento hlas vám něco řekne nebo ne. Tak já vypnu doprovod, který teď ještě hraje. A teď pozor.

0: Tak co byste řekli, že to je? No já vám to řeknu. Věřte, nevěřte. To, co jste slyšeli, je hlas dudka chocholatého. Takhle nám krásně zadudal. Je to silně ohrožený, zákonem zvláště chráněný pták, takže jeho dudání běžně v přírodě neuslyšíme, bohužel. Mám pravdu? 726, 46, 48, 48, jdeme na to. Dobrý den. Jste první
1: no,
0: dneska,
1: dobrý den. Tady Alena z Boršova.
0: Ano.
1: A já vám dneska budu věřit.
0: Slyšela jste někdy dudat dudka, paní Aleno?
1: Ne,
0: okolí
1: ne, právě, že ne.
0: A tak jenom typujete, že by to takhle mohlo
1: typuju,
0: znít.
1: Typuju. My tady máme různý ptáčky, protože tady máme krmítka. Mm-hmm. A teda aj ptáčky, které jsem nikdy jako neviděla pořádně, aha, tak je vidím teď.
0: Tak to je paráda. A jakého třeba? Nebo ani nevíte?
1: No třeba brhlíka.
0: Třeba brhlíka. Hmm.
1: No si zjistili, co to je.
0: Tak to je právě to, o čem bude možná řeč. Já jsem říkala, že ten dudek, že ho asi neuslyšíme, ale dočetla jsem se, že se pomaličku vrací tenhle ten zvláštní pták. Mně se strašně líbí. A teď jde o to, jestli to opravdu dudal dudek. Tak vy myslíte, že ano. Dobře.
1: Ano.
0: Děkuju, zdravím do Boršova. Pěkný den.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Další z posluchačů na lince. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, tady pan Jindřich. Já vám zase nevěřím. Já si myslím, že to je holub hřivnáč.
0: Aha. Dudek dudá jinak podle vás. Holub hřivnáč, myslíte?
2: Ano.
0: Dobře.
2: Dobrý.
0: Jindřichu, děkuju za váš tip. Nic neříkám na to. A přeju pohodový den. Naschledanou.
2: Taky.
0: Já to ještě jednou pustím, abychom si ozřejmili, o jaký ten hlas jde. Co myslíte? Tak pan Jindřich si myslel, že holub hřivnáč, že to není dudek. Já říkám, že to dudek je. A co si myslíte vy?
3: Tak. Jste mě zaskočila. Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Blanka, já nevím, tak váhám, ale já vám budu věřit.
0: Tak je to takové opravdu dnes takové hop nebo trop, no, tak dneska jste si řekla, že jo.
3: Já si právě myslím, že to nějaký pták bude, ale jestli to je zrovna dudek.
0: Jak se vám líbí dudek? Dudek chocholatý.
3: Neznám. Jenom z obrázku.
0: Tak určitě, já myslím, já chápu, že já jsem ho taky nikdy neviděla, ale z obrázku mně se totiž je strašně sympatický ten pták.
3: No,
0: tak
3: vypadá pěkně, jo.
0: Tak uvidíme, jestli opravdu dudal dudek, co na to ještě naši kolegové rozhlasoví. A Blanko, vás taky moc zdravím a přeju hezký den. Ať se daří.
3: Děkuju.
0: studio.pardubice@rozhlas.cz můžete ještě tipovat. Tvrdím, že jsme slyšeli dudka a je to na vás, jestli si budete myslet, že takhle dudá, nebo že je to holub, nebo něco úplně jiného. Jsme rádi za vaše tipy, můžete i napsat třeba, jaké bylo vysvědčení u vašich dětí, u vašich vnuků, rádi si s vámi popovídáme. Pěkný den všem!

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu Zámecké léto.

0: Dudek chocholatý. Je to takový exoticky vyhlížející pták velikosti hrdličky s chocholkou, kterou vstyčuje a rozevírá. Celkové zbarvení na červenale žlutohnědé, křídla a ocas černobíle pruhované. Žije v otevřené krajině, hlavně tam, kde jsou pastviny, případně v řídkých listnatých lesích. A to tady u nás chybělo, takže během posledních 40 let jsme málem přišli o tohoto zvláštního ptáka. Zkrátka skoro vymizel, ale ne úplně. A to, co jsme tady dneska slyšeli, co si ještě teď můžeme jednou poslechnout. Tak to je, vážení a milí posluchači, skutečně dudek chocholatý. Žádný holub hřivnáč, i když to může být podobné. Máme to přímo na stránkách tyto zvuky a i jiných rozličných ptáků na adrese temata.rozhlas.cz. Tak tam jsou nahrané různé zvuky a mezi nimi dudek chocholatý. A já jsem ho vybrala proto, že jsem zrovna včera četla článek o tom, že dudek se vrací. Potvrzuje to i ornitolog a hlavní koordinátor Mezinárodní ochranářské skupiny Jaro David Číp a on to považuje za svůj splněný přírodovědný sen. Budu ho citovat. Z mnoha oblastí České republiky během 20. století dudek téměř vymizel. Celý život jsem po dudcích pátral. Dudek pro mě představoval něco, co jsme z české krajiny ztratili. O to větší radost mám, že dnes už slyšíme jeho typické dudání i ve východních Čechách. A volalo hned několik posluchačů a říkali jste, tedy několik, dvě posluchačky, které viděli dudka na vlastní oči. Víc vás nebylo, ale těch mailů, co přišlo, těch telefonátů, je vidět, že máte zájem o přírodu a že vás tahle témata baví. Takže budeme zařazovat do našeho vysílání i nadále. No a teď už nejvyšší čas vylosovat někoho z vás, kdo získá zápisník s korkovými deskami s logem Českého rozhlasu Pardubice. A je to posluchačka Zdena. Gratulujeme velice. Je čas na písničku a vrátíme se ještě v radioporadně do školy, ale už na ní budeme jenom tak lehce vzpomínat, budeme si povídat o zpívání i o dětech, které neměly to štěstí, že jsou zcela zdravé, ale přesto dokážou žít plnohodnotný život. O tom bude naše radioporadna dnešní.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé ve Svitavách rozhodují o penězích ze sdíleného rozpočtu. Na silnicích bude na začátku letních prázdnin hlídkovat víc policistů. Soud v Německu poslal na doživotí útočníka, který předloni na vánočních trzích v Magdeburgu zavraždil 6 lidí a stovky dalších zranil. A dnešek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé můžou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Do finálního výběru letos postoupilo 12 návrhů, se kterými přišli sami obyvatelé, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Veřejnost může vybírat z 8 menších a 4 větších projektů zaměřených na zkvalitnění veřejného prostoru, na sportovní vyžití nebo trávení volného času. Hlasování probíhá elektronicky na portálu projekty.svitavy.cz a potrvá do konce července.
0: V Safari parku Dvůr Králové na Trutnovsku nechystají na tropický víkend žádná mimořádná opatření. Zvířata je podle zoologické zahrady nepotřebují. Lidé se ale při návštěvě můžou ochladit v mlžných branách. Těch je v areálu hned několik, říká mluvčí zoo Michal Šťastný.
3: Mlžné stanice máme například u výběhu velkých želv a nebo nedaleko pavilonu nosorožců. Lidé také mohou využít možnosti projížďky na šlapadlech a kdo se chce vedru vyhnout, může zcela určitě dorazit třeba v podvečer. Po celé léto budeme totiž mít navíc od 17 hodin snížené vstupné právě pro takové zájemce.
0: Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové-Stachovska. Dívku lidé viděli naposledy včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm. Má světlé rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Víc bude kontrolovat řidiče i plynulost provozu. Zvýšené kontroly jsou naplánované na dnešek a zítřek a taky na následný prodloužený víkend.
4: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy.
5: Říká náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
4: Kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
5: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
6: Zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane. Potom i 6. července a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce v týče údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
5: V létě nejvíce ovlivní dopravu přestavba mostu Šmejkalka na dálnici D1. Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburgu. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muzhin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Jeho vina je podle soudu zvlášť těžká.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Krátká kolona na příjezdu do Litomyšle od Mýta, také u Hrušové a na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A my jedeme dále na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Je tady třetí dopolední hodina ve znamení radioporadny a dnes to bude o hudbě. Iva Rizová učí na základní umělecké škole v Chrudimi a k hudbě vede i svoje děti vlastní, včetně Bětušky, která trpí atypickým autismem. Co pro autistické děti hudba znamená a jak konkrétně ji můžeme využít pro zlepšení psychiky a vztahu v rodině? Poslechněte si nás.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Rádio poradna.
1: Paní učitelka ve studiu, no není se co divit, je konec školního roku, ale trošku na jiné téma, protože vysvědčení už jsou rozdaná a já tady vítám Ivu Rizovou, která učí mimo jiné na základní umělecké škole v Chrudimi. Hezký den.
2: Hezký den, moc vás všichni zdravím i posluchače.
1: Ivo, vy máte 4 děti, ale už jsou trochu starší, nicméně ještě jednoho osmáka.
2: Je to tak.
1: Říkala, že bude nějaká dobrota za vysvědčení? Nebo...
2: Určitě. Jo. Když jsem viděla fotku, manžel posílal dcerou, že už masají, takže
1: jo, tak to, ráda.
2: To bude se všemi dětmi určitě.
1: O to víc si vážíme toho, že jste tady a že si můžeme popovídat o písních i o dětech, které mají určitý handicap. A tím jedním dítětem je i vaše nejstarší dcera Bětuška.
2: Je to tak. No, Bětušce je nyní 22 let a kousek a vlastně narodila se s autismem a s mentální retardací, což jsme zjistili ne hnedka po narození, ale zhruba ve 2 a 3/4 letech, i když už kolem 1 roku jsme viděli, a musím říct, že dřív příbuzenstvo než my, protože my jsme to nechtěli ani vidět, ale...
1: A ono, jak jste s tím dítětem každý den, tak vám to nepřijde, že?
2: A taky bylo první, takže neměli jsme zkušenost. Takže jsme viděli, že to není všechno úplně tak, nebo jsem to viděla na pískovišti třeba, jak se chovali ostatní děti, jak se chovala Bětuška. A vlastně potom postupně přicházely různé návrhy na vyšetření, výsledky těch vyšetření, šli jsme dál a dál, a až jsme se dostali do Prahy, kde vlastně potom zpětně nakonec to vyhodnotili jako v Apple, kam jsme nakonec teda se dostali, to vyhodnotili jako dětský autismus a lehká až středně těžká mentální retardace.
1: To bylo, když by to už bylo necelé 3 roky.
2: Necelé 3 roky.
1: A co se potom dělo dál?
2: No potom jsme měli další 3 děti ještě. Ale s Bětuškou to bylo tak, že...
1: Nebyl čas na nějaké pláče a podobné věci. Řešila jste to tak, jak to přišlo, jak ten život
2: nejenom,
1: přichází?
2: Že nebyl čas, ale já jsem nechtěla... Moje nastavení není takový, že bych jako chtěla brečet, i když samozřejmě ten šok tam byl. I když já musím říct, že vlastně to nebyl zas takový šok ve smyslu, že bych jako si říkala, proč se to nám zrovna nám stalo a tak, ale spíš... Pro mě to bylo vlastně uklidnění, protože já jsem vnímala, že Bětuška je jiná, vnímali to všichni ostatní a první, co mě napadalo, nebo co nás napadalo, bylo, co děláme špatně. Aha. Takže vlastně, když ta diagnóza přišla, tak mě to strašně sklidnilo. Říkala jsem si, fajn, to jsem ráda, že vlastně jsem vystřílela všechny, všechno, co jsem měla, abych...
1: Jako učitelka, pedagožka ještě,
2: taky,
1: že?
2: Taky, abychom jí pomohli, ale to vlastně bylo pro mě jako uklidnění, že není ta chyba jenom teda na naší straně, ale že to má nějakou objektivní příčinu.
1: A vzhledem k tomu, že máte velmi blízko k hudební výchově, tak jste se snažila vést i po té hudební stránce? No. Protože my dnes budeme mluvit právě o tom vztahu dětí s autismem a hudby.
2: Tak to bylo totiž tak, že Bětuška jako autistka, to bylo právě to, v čem se ona lišila, tak vůbec nereagovala. Tam ta diagnoza postihuje především sociální chování. A ona vlastně vůbec nereagovala na nějaké naše úsměvy,
1: pohlazení.
2: No, prostě neměla oční kontakt, žádný ty sociální interakce vlastně nerozvíjela. A já jsem si všimla, že jediný, na co reaguje, je, když jí zpívám. A když jsem jí zpívala, tak ona prostě navazovala oční kontakt, začínala se usmívat, jo, dokonce i nějaká taková jako snaha o nějakou nápodobu třeba pohybu.
1: Ano.
2: A já jsem zjistila, že vlastně tohle je jediný jazyk, na kterým my, díky kterému může probíhat nějaká naše interakce. A taky učení, protože ona nebyla schopná jako po mně nic zopakovat, ale díky tomu zpěvu a nějakým pohybům jsme dělali takový různý ukazovačky a tak, a ona prostě se začínala chytat. Takže já jsem tohle zjistila, což pro mě bylo skvělé zjištění, protože hudba je prostě moje součást.
1: Byl to takový váš způsob komunikace potom s Bětuškou. A jak jste to rozvinuli dál, to si povíme za chvíli.

0: vám přejeme pohodový páteční den. Naším hostem v radioporadně je Iva Ryzová. Už jsem ji tady lehce představila. Řekla jsem, že učíte na základní umělecké škole v Chrudimi a také, ale jste divadelnice, že jo, herečka. Říkám to dobře.
1: Je to pravda, mám divadelní spolek Akord ve Slatiňanech a tam jsem nejenom herečka, ale taky scenáristka a režisérka.
0: A máte 4 děti do toho.
1: Jo, tak to je radost.
0: Tak a Bětušku, které už je teď 22, ta je nejstarší z vašich dětí a má... Já nevím, jestli to říkám dobře, atypický autismus.
1: Atypický autismus a lehkou mentální retardaci. Mm-hmm. Ono se to trošičku zlepšilo za ty roky. Původně měla jenom dětský a lehkou a středně těžkou, ale trošku se to zvedlo nahoru, takže...
0: Možná díky té hudbě.
1: Já tomu věřím.
0: Ano,
1: já tomu věřím.
0: Proto jste tady, protože to je... Vy nejste žádná vědkyně nebo lékařka, která by tohle zjišťovala, ale máte to ověřeno ve své praxi, to, že ta hudba autistickým dětem pomáhá. A to si myslím, že i by potvrdili lidé, kteří pracují s těmito dětmi. Ale pojďme ještě od začátku. Vy jste se tady zmínila o tom, že jste tušila, že něco není úplně v pořádku, už když byla Bětuška na pískovišti, dejme tomu třeba ve 2 letech nebo ještě dřív.
1: Já jsem tam vnímala ty rozdíly, že třeba u autismu je typický, že ty děti nevyužívají hračky funkčně. To znamená, že je nevyužívají k tomu, k čemu ty hračky byly vyrobeny. To znamená, když mám lopatičku, tak každý normální dítě tou lopatičkou něco nabere a ten obsah přenese. Ale Bětuška prostě si vzala několik lopatiček a řadila je vedle sebe. A na téhle činnosti byla schopná vydržet třeba 30 minut naprosto koncentrovaná na to, aby měla ty lopatičky seřazený tak, jak ona chce. A nedej bože, když ji někdo chtěl tu lopatičku jednu přemístit nebo vzít, nebo třeba si prostě chtěla s těma lopatičkama a s ní hrát, tak to nebylo možné. Mm-hmm. Protože ona potřebovala mít všechno prostě seřazený tak, jak to měla prostě ve svý představě.
0: Je to takový typický znak, ale možná, když se zase vrátíme zpátky k té hudbě, tam se také v některých těch národních písních, co jste říkala, že jste si zpívali v těch říkadlech, tam se pořád opakuje ten stejný rytmus a to jí možná dělalo dobře.
1: To je právě to, že já jsem si všimla, že vlastně díky písničkám a díky zpěvu jsme spolu byli schopni navázat nějakou interakci, což byl v podstatě jediný jazyk pro nás, jak tu interakci navázat. Když jsem ji začala zpívat, podívala se na mě, měla oční kontakt, reagovala a to prostě bylo pro mě zjištění takové, že jsem to potom převedla v praxi. My jsme opravdu hodiny a hodiny denně prospívali. A právě to, že ona má ráda, když se věci jako řadějí, nebo když se opakujou. A to v těch písních je taky, že vlastně se zpívají ty písničky každý den pořád dokola.
0: Ano, je to tak.
1: A to je něco, co prostě jí dělalo, co jí dělalo radost.
0: Ano, vy jste to rozvíjela ale dál a dál přemýšlela jste, jakým způsobem jí ještě tady v tom rozvinout dál a povedlo se vám to?
1: Je to pravda, protože v 6 letech já jsem viděla, že teda ten talent opravdu má velký. Ona spoustu věcí, především abstraktních, vůbec jako nechápe, ale má skvělou mechanickou paměť na ty písničky právě i na melodie. Takže já jsem si říkala, my jsme v té době žili v Praze, vlastně jsme se tam přestěhovali kvůli ní a já jsem tam našla hudební školu, kde přijímali děti s nějakým handicapem. Ano. A vlastně od 6 let do dneška každý týden ji vozím do hudební školy, kde ona hrála nebo hraje pořád na klavír, dneska je to v Chrudimi, a taky zpívá. Takže do dneška, přestože neumí noty a není schopná si je naučit, tak je schopná velmi rychle si zapamatovat melodii i ten text, přestože mu nerozumí a prostě ty písničky si hraje, je dokonale šťastná u toho.
0: A ta hra na klavír nápodobou, to se naučila nápodobou. Ty akordy a
1: ano,
0: tak dále.
1: Ano, nápodobou plus má ten talent, má harmonické cítění a vlastně je schopná jakoby to improvizovat nebo prostě zahrát to tak, jak to slyší.
0: Já jsem četla u vás článek a tam je napsáno, že Bětuška dokonce i hraje pro lidi, pro veřejnost.
1: Je to pravda, protože to právě, to mě dělá velkou radost, protože já jsem vnímala už v tom jejím útlým dětství, že v podstatě nebude schopná někdy se nějak uplatnit pracovně, nebo že tím, že ona nechápe, nemá ten přesah a nechápe, proč se co, kdy, jak musí dělat, ale jednotlivý činnosti jako je schopná udělat, ale neví kdy, proč, jak, tak jsem věděla, že nějaké uplatnění prostě pro ní nepřichází v úvahu. Nicméně ona, když hraje, díky tomu, že má ten handicap, ona prostě necítí trému. A ona tu hudbu miluje a skrz tu hru na ten klavír a zpěv dokáže předat takovou míru radosti, že to těžko člověk vidí u zdravého dítěte, protože každý zdravý člověk nějakou míru toho té trémy má.
0: Jistě.
1: Ale Bětoška prostě ne. Hmm. Takže já jsem si říkala, využijeme to tak, že pomocí sociálních pracovnic, které tam doprovázejí, chodí do domova důchodců a hraje tam babičkám a dědečkům a myslím si, že je to prostě radost na všech stranách.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: hraje na klavír, zpívá, ale ne všechny melodie jsou jí vlastní, že? Je to pro vás už lehké odhadnout, co se jí bude líbit a co ne?
1: No, má svoje oblíbené, které většinou to je z nějakých dětských pohádek nebo tak. A ty písničky je schopná, ona teda je schopná si to najít na YouTube sama, protože ve škole se naučila číst i psát, tak jako jednoduše, ale je schopná, takže ona si to je schopná vyťukat a poslouchá ty svoje oblíbené písničky každý den, třeba hodinu, dvě do kolečka. Jednu nebo dvě písničky a furt do kolečka. Ta repetitivnost je jeden ze základních znaků autismu a to prostě tady v té hudbě zaplať pán bude, díky technologiím, že teda to může poslouchat furt do kolečka, ona si s tím zpívá, tancuje si na to a pak si to hraje na klavír.
0: No a vy jste šli ještě dál, nebo vy konkrétně, a ono se říká, že náhody neexistují, ale v vašem případě to skutečně platí. Povězte ten příběh o setkání s izraelským hudebníkem.
1: To právě souvisí s hudební školou v Chrudimi, protože já jsem byla vyslána jako doprovod jedné dívky, která se spolupodílela na projektu mezi Izraelí a Českou republikou, kdy zpívala ve videoklipu, který se natáčel v Terezíně. A ten videoklip, to byla píseň, kterou složil izraelský skladatel Efi Shoshani na text Dítěte z Terezína. A tato píseň byla zpívána ve čtyřech jazycích, hebrejsky, anglicky, česky a arabsky. Mm-hmm. A tu českou část jsme měli na starosti právě my, nebo respektive dívka, kterou jsem doprovázela.
0: Ano, takže to byla normální profesionální záležitost.
1: Přesně tak.
0: Ale
1: jenomže my jsme právě si padli s tím Efim do noty v tom, že jsme zjistili, že vlastně nás spojují podobné zájmy, což je divadlo, což jsou projekty, které mají nějaký přesah. Buď jsou edukativní, nebo nějakým způsobem prostě mají přesah. A posledně jsme taky zjistili, že nás spojuje i téma lidí s handicapem, protože já jsem maminka Bětušky a on pracuje už několik roků se skupinou lidí s mentálním handicapem a v podstatě s nimi provozuje něco jako muzikoterapii.
0: Takže je mi jasné, že jste si popovídali o
1: tom, téma společné.
0: Tak jakým způsobem vy a Bětuška, jak on, jeho žáci, dá se říct. No a co jste vymysleli?
1: No právě úplně nějak tak spontánně tady z toho povídání vznikl takový nápad, protože i on, i já máme, člověk vlastně pořád, ten mozek nám jede, a myslím si, že každému rodiči jede na té bázi, jak těm dětem pomoct, jak jim podpořit, jak jim ukázat, že je máme rádi. A jak jim ten život zjednodušit. A díky tomu vlastně vznikl ten nápad udělat pro Bětušku písničku. Ovšem takovou, která bude složená z jednoho slova. A to jedno slovo je její jméno. A ten nápad jsme rozvinuli, my jsme ty písničky udělali dvě, protože občas Bětušce říkáme Bětuško, občas ji říkáme Betty. Takže jsme udělali dvě písničky. Každou samozřejmě jinou podle rytmu toho jména a s jinou melodií. A ty písničky vznikají tak, že já to prostě nahraju doma. Naspívám na mobil. Pošlo to do Izraeli 3000 kilometrů.
0: Přes WhatsApp, jak jinak.
1: A Efi k tomu udělá aranž a všechno, co je potřeba po té hudební stránce a písnička je hotová. Takže takhle spolu spolupracujeme. Nicméně to, co je pro mě to podstatné, bylo, když jsem viděla vlastně její reakci na to, když jsem mi tu písničku pustila. A když jsem viděla, jak soustředěně poslouchá, jak se usmívá, jak na mě kouká, tak jsem si říkala, tohle je možná něco víc, než jenom vyjádření toho, že Bětušku mám ráda a že ji to vlastně vyjadřuju formou téhle písničky. Říkala jsem si, že možná v té její hlavičce může probíhat i něco takového jako jsem tady dobře na tom světě, jsem přijatá, mám tady bejt. Jsem to já, kdo je důležitý.
0: A my tady máme na ukázku tu písničku, není to tedy o Bětušce, ale o Vašíkovi, protože ono to potom ještě pokračovalo dále, ten váš nápad s izraelským kolegou. Tak pojďme si poslechnout, aby posluchači pochopili, o co tady jde, jak ta hudba zní.

0: to vypadá? Vy jste říkala, jo, tak tohle jsem zpívala v pondělí, tak to je úplně nejnovější.
1: To jsme dělali teď ten týden.
0: Pro nějakého Bašíka.
1: Je to tak.
0: Takže ten váš příběh pokračuje dál. Zjistili jste, že tento typ písní dětem s autismem přináší ten pocit sebepřijetí, jak jste řekla?
1: Já nejsem vědkyně ani psychoterapeut, ale vycházím ze znalosti té problematiky s Bětuškou. Vycházím z její reakce a vycházím z empatie, kdy přemýšlím o tom, že děti, které prostě, nebo lidi, to se netýká jenom dětí, ale lidi s autismem, kteří mají tu inteligenci na to, aby si uvědomovali sami sebe. Takže myslím si, že určitě téma vlastního sebepřijetí a svého místa na světě je pro ně velmi důležité a že určitě každý způsob, který jim pomůže k tomu, aby sami sebe byli schopni přijímat takový, jací jsou, je prostě užitečný a pro ně potřebný. A myslím si, že tohle by mohlo být není to nic obrovského, ale je to takový malý střípek, který si myslím, že prostě může pomoct.
0: Podle mě je to obrovské a je to úžasné, jak jste řekla tu větu, že pro mě je důležitá ta empatie. Být empatický k tomu dítěti, to je to nejvíc, co mu můžeme dát a nejenom dětem, které mají nějaké postižení, nějakou nemoc, ale i těm zdravým, pochopitelně. No ale abychom ještě dokončili tu vaši myšlenku, vy jste se nezastavila, jak je jasné i z Vašíka, u vaší Bětušky, ale pokračujete dále a s vaším klavíristou, hudebním producentem, skladatelem a možná už i kamarádem Efim, jedete dál?
1: Je to tak, já jsem vlastně byla z toho tak nadšená, z té Bětušky a ještě jsem chtěla říct, že vlastně já to beru jako takovej jazyk lásky, jo? Že já vlastně skrz to jí můžu říct, já tě mám ráda, já jsem ráda, že jsi taková, jaká seš, takovou tě tady chci a takovou tě tady chci podpořit. A myslím si, že si tohle prostě zasloužejí všichni děti, který má nějaký problém. A jakákoliv forma pomoci je vždycky prostě dobrá. Takže to byl ten důvod, proč jsme si se Fim řekli, že to nenecháme jenom jako v soukromí pro potěchu naší Bětušky, ale že to nabídneme nebo o tom řekneme dál, takže jsem to dala na Facebook a všimla si toho paní redaktorka z Chrudimského deníku, která mě oslovila, abych o tom napsala nějaký článek o genezi celého toho projektu. Betis Project, tomu říkáme. Takže jsem vlastně na základě toho jejího zájmu o tom napsala a byla bych ráda, kdyby se tato myšlenka mohla rozšířit pro všechny, kteří chtějí svoje děti podpořit a chtějí jim jiným způsobem dát najevo, jak moc jsou rádi, že na tom světě tady jsou.
0: Teď jenom, aby nedošlo k tomu, aby vám lidé nezačali telefonovat a chtěli, abyste to byste zpívala možná od rána do večera. Takže jak ten projekt je zajištěný nebo máte vytipované děti, pro které budete skládat písničky?
1: My jsme se s Fim vlastně řekli, že asi takhle pro zdraví lidi bychom to nedělali, protože existují jiné cesty.
0: Samozřejmě.
1: Ale pro každého, kdo potřebuje pomoct s nalezením svého místa na světě, protože je jiný kvůli něčemu, s čím se narodil nebo co se přihodilo, tak každýho takovýhle človíčka moc rádi podpoříme tímto způsobem.
0: A já vám moc děkuju, že jste tady byla u nás v našem pořadu Radio Poradna a přeju vám krásné prázdniny i s Bětuškou.
1: Já vám taky, mějte se krásně, na shledanou.

0: Jak tady stále opakujeme, dnes většině dětí začínají letní prázdniny, budou mít o týden víc, 9 týdnů prázdnin, což je úžasné. A mnoho z nich se chystá na různé kempy, výlety a sportovní soustředění, a nebo na tábor. Vědí děti, jaké hry, výlety a další aktivity je tam čekají? Na to se předškoláků zeptá Tereza Beránková.
1: Děti, pojedete tenhle rok na tábor?
2: Já pojedu s tancováním se ségrou a moje ségra se mnou.
3: Já budu ve Starým Hradišti, tam je takový dům a tam budeme na tábor.
4: Já pojedu s Gábinkou na tábor a budu tam mít kamarádku Johanku.
1: A co se na táboře dělá?
2: Třeba když tam spíš, tak si opékáš buchty, a nebo přes den tak, když je teplo, hodně, tak jdeš do vody a něco tam děláš, třeba si tam hraješ nebo jdeš na paddleboardu.
4: Když je mega teplo, tak si můžeš zahrát nějakou hru ve vodě, ale když je ledová a špinavá, tak ne.
2: Třeba my pojedeme v létě na chatu na kemp a budeme tam mít strašně studenou vodu v létě a budeme do ní moc skákat. Ale já jsem do ní minule neskočila, protože byla strašně studená. A byly tam dokonce i padla a lodičky, na kterých se mohlo plavat. A byly tam stany a obchod.
1: A kdo na tábor jezdí?
3: Lidi nebo nějaký kluci a holky, který jsou ještě malí a učí se.
1: A kde děti na táboře spí?
5: Ve stanu a čtou si tam nějaký strašidelný pohádky.
1: A proč si čtou strašidelné pohádky?
5: Aby se dobře spalo.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pomoc.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: bezstarostná písnička Olivia Newton-John. Mirek Hruban ve studiu taky. Krásný den, vítej.
1: Hezký den.
0: Jsi takový pěkný zatím, žádné krupě potu na čele, no, tak... už si stihl setřít.
1: Ano, už jsem tady asi hodinu, přišel jsem dneska o hodinu dříve, úplně jsem to ani nevěděl, tak před hodinou už bylo, kolik bylo, 10.40, říkám, jdu nahoru, uděláme předávku. A teď jsem se zarazil, že v televizi dole v růžku byly ty hodiny, říkám si, Ježíšmarja, co já tady dělám? A tak jsem se aspoň schladil.
0: Ale to je zajímavé, ale je to lepší, než když bys to měl o hodinu později.
1: No, tak bys to dala do písničky
0: tak
1: od srdce.
0: Tak bych si dala písničky od srdce. Dlouho jsem je neměla a víš, že by mě to ani nevadilo.
1: Dobře, beru tě za slovo, mějte se hezky a za hodinu se uslyšíme.
0: Ne, ne, jen si tady zůstaň, na tebe jsou posluchači zvyklí, určitě se i těší. Tak pojďme na náš program odpolední.
1: Tak konec školního roku, téma dnešního dne i v dobrém odpoledního rozebereme a samozřejmě vyrazíme k prvňákům, kteří to prožívají asi úplně nejvíc. Stavíme se i v Moravské Třebové, protože na zámku otevřeli novou výstavu, tak vám řekneme, o čem je, a připomeneme si jedno výročí, je to 130 let od prvního promítání v českých zemích.
0: To je krásné.
1: Tady jsem se chtěl zeptat, jestli jsi u toho byla.
0: Já právě čekám, že ty jsi říkal, můžu tě urazit trochu? A jsi říkal, no jestli to bude vtipné, tak můžeš. No teda, ha, ha, ha. Jedeme dál.

0: získávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Skoro všechna přírodní koupaliště v Pardubickém kraji mají čistou vodu. Policisté hledají pohřešovanou dívku z Tachovska. Nejasnosti kolem cesty prezidenta na summit Turecka pokračují. Ministerstvo zahraničí stále hradu neřeklo, jestli Petra Pavla akreditovalo. A odpoledne bude slunečné, maxima až 36 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné poledne z Pardubic. Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má podle posledních rozborů hygieniků čistou vodu. Mírně zhoršenou kvalitu zaznamenali jenom v rybníku Hluboký na Pardubicku a ve vodní nádrži Březina na Svitavsku. V obou případech jde hlavně o horší průhlednost vody. Na Březině se navíc objevily ojediněle zhluky zelených vloček a pil.
3: Ostatní sledované lokality, včetně přehrad Seč a Pastviny, písníků Mělice a Břehy nebo nádrže Konopáč, jsou zatím bez závad. Hygienici letos rozšířili monitoring o další přírodní koupaliště, například biotop v Hlinsku, koupaliště v Brněnci, Horním Bradle, Jabloném nad Orlicí nebo Písník Hrádek. V Hlinsku i na Hrádku je voda podle dosavadních rozborů zcela čistá. Naopak rybník Dlouhý u Lanškrouna a rybník Rosnička u Svitav zatím hygienici nesledují kvůli stavebním úpravám. Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Česká pošta prodává vyřazené železniční vozy. Vagony z 80. let minulého století jsou odstavené u Pardubického nádraží. Státní podnik se je snaží odprodat formou elektronické aukce. Horští záchranáři v Orlických horách zasahovali od začátku letní sezony u 63 případů. Loni ve stejném období evidovali 59 zásahů. Aktuálně nejčastěji výjíždí k úrazům cyklistů, kterých bylo 35. Nejčastěji jde o zlomeniny nebo odřeniny rukou. Podle náčelníka horské služby v Orlických horách Josefa Hepnara počet zraněných cyklistů v posledních letech narůstá.
4: Naprvé je hodně aktivit outdoorových, jako jsou traily a single tracky, kde přibývá návštěvníků. A za druhé je hodně elektrocyklistů, starších lidí, kteří jezdí po horách.
2: Ministerstvo zahraničí pořád neřeklo, jestli akreditovalo prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře. Resort má zajistit prezidentovi účast nejpozději do dneška. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergo o akreditaci zatím detaily nemá.
5: Všechny potřebné podklady jsme odeslali a v tuto chvíli nemáme k akreditaci další informace.
2: Ano, hrad tvrdí, že všechny podklady k doplnění prezidenta do delegace poskytl. O tom, že Pavel na summit pojede, rozhodl předběžným opatřením Ústavní soud. Prezident tak doplní premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD a šéfa diplomacie Petra Macinku z Motoristů. Zatím ale není jasné, kdo delegaci povede. Vláda o tom bude rozhodovat na svém pondělním jednání. Zatímco kabinet počítá s premiérem Babišem, prezident Pavel tvrdí, že pokud je součástí delegace nejvyšší ústavní činitel, automaticky vede právě on. Summit NATO v turecké Ankaře bude 7. a 8. července. Policie pátrá po pohřešované 13-leté dívce. Hledaná Natálie Špačková z Tachovska má světlé rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě jejího bydliště. Na sobě měla růžové triko a černé kraťasy. Fotografie Natálie je na serveru i rozhlas. Pokud máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pardubičtí fotbalisté mají tři nové hráče v týmu. Přišel obránce Mohamed Traoré, útočník Václav Drchal a po dvou letech se na východ Čech vrátil i záložník Marek Icha. A popisuje, jak moc se v jeho očích Pardubice jako klub za tu dobu proměnili.
6: Úplně jiný, tak celkově už jenom přes to vedení a všechno, když vezmu zázemí, když vezmu ty ambice toho klubu a všechno, tak se vracím do Pardubic, který jsou o level jinde. V každém klubu je nějaký tlak, v každém klubu buď se zachraňuje, nebo se něco uhrává, ale tady ty ambice jsou rozhodně nahoře a ten tlak bude a na ten se asi každý těší. Počasí.
2: A nás čeká slunečno, během dne místy přechodně až polojasno, denní maxima 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 30. Vítr slabý proměnlivý, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky během dne většinou dobré. Výhodné strajka, pozor, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Uzavírka silnice z Medlešic na Ostřešané je omezení je nutné kvůli výstavbě velké mimoúrovňové křižovatky na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí. To vše až do srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce popolední startují ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice písničky od srdce, ty dnešní s datem 26. června. Tak koukněte do kalendáře, ať víte, kdo slaví svátek. Samozřejmě já to prozradím stejně jako kontakty, které můžete opět využívat, ale pokud je znáte z paměti nebo máte někde napsané, klidně už nám posílejte vzkazy, které máme vyřídit. No a co se muziky týká, tak nabídneme třeba skupinu Jelen, je tady Michal David, Jakub Smolík, Aleš Brichta, Petr Rezek, Valdemar Matuška, také třeba Michal Tučný, Ariem, Dalibor Janda a nebo hned na úvod Anaka. Pěkné poledne a k obědu dobrou chuť.
1: Písničky od srdce s

0: Noc na zemi je také Anaka, s vámi Český rozhlas Pardubice a už jsme zahájili i polední písničky Od srdce, které doufám zpříjemní dnešní horký den. Pokud chcete vyřídit i nějaký vzkaz, tak samozřejmě máte možnost až do 13 hodin. Těch způsobů, jak nám napsat, je několik. Je to třeba e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Kromě e-mailu můžete posílat také SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit. SMS-kové číslo je 90 011 04. No a telefonní linka 726 46 48 48. I ta je vám k dispozici. Tak a nás teď čeká skupina R.E.M. a pošleme ji dnešním oslavencům. Už jsem se koukal do kalendáře 26. června. Adriana a také Adrian. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, splněných přání a navrch muzika.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Skoro čtvrt na jednu posloucháte Český rozhlas Pardubice, také polední písničky od srdce a doufám, že pozorně poslouchají v Týništi nad Orlicí, konkrétně Monika Vrbatová, která dnes slaví kulaté narozeniny a právě pro ní bude muzika i přání. Milá Moniko, dnes slavíš krásných 50 let, podle občanky je to půl století, podle přátel jen 18 s 32 lety zkušeností navíc. Ať máš pořád dost energie na všechny své nápady, dost humoru na všechny životní situace a dost trpělivosti s těmi, kteří si myslí, že 50 je věk. Není, je to jen číslo. Přejeme ti pevné zdraví, spoustu radosti a důvodů k úsměvu.

Paní Jarka telefonovala do písniček Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Prý, kdyby mi tady v Pardubicích bylo chladno, tak mám dorazit do Osíku, kde mají krásných 29 stupňů Celsia. Tak díky za nabídku, zvážím to. A jinak tedy paní Jarka přeje krásné teplé odpoledne nám do rozhlasu. Děkujeme všem posluchačům a my přejeme na oplátku také hezký pátek a vydařený víkend a navzájem si budeme všichni přát, ať se neupečeme.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rád.

Tučný je za námi, písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Míro, zdravím tě, pošli pěknou písničku školákům za vysvědčení, ať už bylo lepší anebo horší, přeji jim bezstarostné prázdniny, píše posluchačka Boženka. Zdravíme a připojím ještě jeden pozdrav. Milé rádio, prosíme o zahrání našim vnučkám Barušce Novákové z Přívratu a také pro Aničku Novákovou z Litomyšle za nádherné vysvědčení a ředitelskou pochvalu. Přejeme krásné prázdniny a ať si je užijí.

Tak ještě jednou hezké prázdniny všem školákům a samozřejmě i učitelům a všem, kteří se starají o provoz ve školách, jakýkoliv provoz. Třeba právě teď budeme hrát i Martinu Lukačovi, že se v průběhu školního roku jako vedoucí stravování staral o pestrou a chutnou stravu dětí i učitelů na základní škole Bratranců ve Verkových v Pardubicích.

12.33, hladíte Český rozhlas Pardubice a do písniček od srdce dorazil také tento vzkaz. Dobrý den, zahrajte pro Macíčka písničku od Jakuba Smolíka. Je uvařeno, vyžehleno a moc se těším. Díky, Ráďa, Jakub Smolík byl v nabídce, tak pojďme na něj.

A ještě jeden pozdrav v písničkách od srdce poletí na základní školu bratranců Veverkových v Pardubicích. Dobrý den, zahrajte prosím učitelům ze bratranců Veverkových, jmenovitě pak paní učitelce Martině Lukačové, jako poděkování za nelehkou práci v průběhu školního roku a s přáním zaslouženého odpočinku o prázdninách, píše Alena.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Charmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako módní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Tři čtvrtě na jednu a páteční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují dneska tady opravdu hodně nabito. Opět budeme hrát dětem. Zdravím a prosím, zahrajte všem dětem, školským i předškolním, aby si užili hezké prázdniny s kamarády i rodiči. Prostě relax, bez mobilu, v přírodě, na táboře. No hlavně, ať je jim dobře. A písničku posílá Míla.

Někde kolem skupina Jelen a písničky od srdce spějí do svého finále. Zahrajte písničku Blance Kalinické a Zdence Podskalské k narozeninám. Holky, zdravíčko a pohodu, štěstíčko a radost. Babička a děda popřejí osobně. No a gratulace i od nás.

A další písnička ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice poputuje Kamile Majerové, Lidušce Malinové a Emilovi Pakoptovi pro dobrou náladu v parném létě. Jirglovi a Peroutkovi posílají písničku a připojím ještě jeden vzkaz, který tu zbývá k vyřízení. Dobrý den, prosíme nějakou písničku na osvěžení pro všechny, kteří pracují někde venku a taky pro nás, kteří teď vyrážíme k vodě. Díky, píše Simona.

necelých 5 minut a budou tu další čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou a po nich, protože je pátek, vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem, dnešní téma špatné vložky do bot. Těšte se.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: V areálu bývalé Tesly v Králíkách budou likvidovat staré kalové jezírko a skládku zářivek. Pardubické základní školy rozšíří po prázdninách tandemovou výuku tělesné výchovy o žáky třetích tříd. Ke kauze dozimetr mají v září vypovídat před sněmovní vyšetřovací komisí čtyři svědci. A nás čeká slunečno. Jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty až 36 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné páteční odpoledne z Pardubic. Kovovýrobní závod v Králíkách chystá sanaci části svého areálu, kde původně sídlil bývalý podnik Tesla. Odborná firma odstraní skládku zářivek a usazeniny z kalového jezírka, přes které v minulosti protékaly splaškové vody z výroby. Na místě pak vznikne nová relaxační zóna pro zaměstnance. Práce by měly začít v listopadu.
6: Podle projektu je na skládce zhruba 1000 tun skleněného odpadu a v odkališti přes 3500 kubíků znečištěného sedimentu z těžkých kovů, a to představuje riziko pro spodní vody. Po ukončení sanace nechá kovozávod obnovit jezírko i jeho okolí, včetně zeleně. To vše bude stát asi 83 milionů korun. Většinu pokryje dotace z evropských peněz. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Žáky všech třetích tříd v Pardubicích čeká od září tandemová výuka v hodinách tělesné výchovy. Znamená to, že kromě učitelek je budou tělocvikem provázet i profesionální trenéři ze sportovních klubů. Program Trenéři do škol funguje v Pardubicích třetím rokem a má u dětí vytvářet kladný vztah k pohybu. Zatím cílil jenom na žáky druhých tříd.
7: Právě období druhých a třetích tříd je podle odborníků klíčové pro budování celoživotních pohybových návyků. V projektu se střídá 10 trenérů. Od příštího školního roku město očekává postupné rozšíření až na 20 trenérů, kteří budou chodit do hodin tělesné výchovy. Přibudou i nové sporty, například karate, atletika nebo volejbal. Radnice na projekt vyčlenila 2 miliony korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze dozimetr čtyři svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl předseda Jindřich Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Reichl zdůraznil, že komise nebude suplovat trestní řízení.
8: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hlubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které té věci nastaly, o věce, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
5: Místo předsedy komise se na úvodním zasedání stali Tomáš Helebrant z ANO a Hana Ančicová z Pirátů. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do roka od svého ustavení, tedy do příštího března. V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku čelí obžalobě aktuálně dvě firmy a šest lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla.
0: Počasí.
5: A nás čeká slunečno, během dne přechodně až polojasno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 30, vítr slabý, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré, pozor, bio 3, vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehoda teď hlášená z Chrudimska v Hlinsku v ulici Reslova se srazila dvě osobní auta, je to tam nebezpečné. Další komplikace, tentokrát Svitavsko, 35. Řídký od Litomyšle ve směru na Svitavy přes Tržek a Nedošín, tvoří se tam dlouhé kolony.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: vesele a zdravě.
10: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
10: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
11: Tak.
10: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
9: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nezvá.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo. To jsem ještě neviděla.
4: Vážně?
3: Bleh.
4: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
6: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
7: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
7: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje. Protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otlaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodu.
2: No jasně, no to víte, že jako, jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního, ano. On teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No, právě pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a v nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší ty lymfatické otoky kolem jako dokola kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky šít. Já bych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát. A obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip. To znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže. A tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová, poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazin, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitaminy skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Pardubice.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuluje samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje objednat.
2: No tak si k tomu přidám, jo takhle, objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový?
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do boty, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju, v minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargi, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které, paní doktorko Cajdamlová, děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Takže už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Skoro všechna přírodní koupaliště v Pardubickém kraji mají čistou vodu. Sněmovna přijala hlasy vládní koalice zákon o státních zaměstnancích. Návrh teď projedná Senát. Prezident bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. A zítra bude zase slunečno. Jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 38 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Krásný slunný pátek z Pardubic. Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má podle posledních rozborů hygieniků čistou vodu. Mírně zhoršenou kvalitu zaznamenali jenom v rybníku Hluboký na Pardubicku a ve vodní nádrži Březina na Svitavsku. V obou případech jde hlavně o horší průhlednost vody. Na Březině se navíc objevily ojedinělé zhluky zelených vloček a pil.
2: Ostatní sledované lokality, včetně přehrad Seč a Pastviny, Písníku Mělice a Břehy nebo nádrže Konopáč, jsou zatím bez závad. Hygienici letos rozšířili monitoring o další přírodní koupaliště, například biotop v Hlinsku, koupaliště v Brněnci, Horním Bradle, Jablonem nad Orlicí nebo Písník Hrádek. V Hlinsku i na Hrádku je voda podle dosavadních rozborů zcela čistá. Naopak rybník Dlouhý u Lanškrouna a rybník Rosnička u Svitav zatím hygienici nesledují kvůli stavebním úpravám. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Školní rok skončil, dětem začaly letní prázdniny. Tisíce žáků a studentů si dnes došli pro závěrečná vysvědčení. Poprvé ho dostali i prvňáčkové, kteří se v uplynulém roce učili číst, psát a počítat. Učitelka z Pardubické základní školy bratranců Veverkových Petra Rybecká jim doporučuje, aby i o prázdninách zkoušeli číst.
3: Prázdniny za mě jsou mezi první a druhou třídou zásadní. Je potřeba hlavně číst. Cokoliv, říkala jsem dětem, jídelní lístky, nápisy na obchodech, na cedulkách, noviny, časopisy, prostě cokoliv, protože upevnění si toho čtení přes ty prázdniny mezi první a druhou třídou je úplně fakt to nejzásadnější.
0: Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře. A to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Ottou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Okresní soud v Ostravě před chvílí propustil karvinského primátora Jana Wolfa z vazby. Politika zadrželi po výslechu detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Sport. Fotbalisté Pardubic dokončují druhý týden letní přípravy. V sobotu je čeká úvodní přátelský zápas proti Holicím. Po dvou letech se do klubu vrátil záložník Marek Icha. Ten popisuje, jak vnímá právě toto přípravné období před začátkem ligy.
4: Těšil jsem se, jak říkám, je to zase nový klub a prostě musím se zase od začátku ukazovat jako vždycky, takže jsem se na tu přípravu těšil. Samozřejmě to teplo je nepříjemný a ty testy tady taky, takže na to jsem se nějak připravoval samozřejmě, ale těšil jsem se. Počasí.
0: Noc na sobotu bude bezoblačná, jasná, noční teploty 21 až 18 stupňů, v údolích kolem 14, teploty na horách 18 až 15 stupňů, vítr slabý, rozptylové, podmínky mírně nepříznivé. Zítra bude slunečno a velmi teplo, jasno nebo skoro jasno, během dne hlavně na horách polojasno. Denní maxima zítra 35 až 38 stupňů, ještě vyšší než ta dnešní, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové, podmínky většinou dobré, tlak se měnit nebude, aby jo stejně jako dnes na Trojce, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedno omezení hlášené dneska ze Svitavska u Moravské Třebové 35. Pracují tam na údržbě silnice a pravý jízdní pruh je úplně uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tu páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a 4 minuty po 14. přejeme příjemný poslech v kalendáři 26. červnový den Adriana a Adrian dnes se slaví svátek, tak posíláme gratulaci, pošleme i muziku. Opět máme připravené písničky, které nestárnou, tentokrát v podání třeba Hany Zagorové, Františka Nedvěda a chybět nebude ani Věra Špinarová. No a o čem budeme mluvit? Tak samozřejmě o konci školního roku, to je dneska nejzásadnější téma. V uplynulém školním roce se učili číst, psát a počítat, no a dnes si došli pro vysvědčení. Škola skončila tedy i prvňáčkům a víc o tom uslyšíte v reportáži z jedné pardubické základky, kterou nabídneme už za malou chvíli. Hezký pátek!
6: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubem.

Franky Louhán, František Nedvěd ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tak se koukám na teploměr, teploty se drží nad 30 stupni, trápí snad úplně všechny. No a univerzální rada, jak přežít vedra, která nás o víkendu čekají. Za prvé dělat jen fyzicky nenáročnou práci a hlavně dodržovat pitný režim. Ale můžete vyzkoušet pochopitelně i méně obvyklé triky a jejich celá rada. Ale vezmeme to hezky postupně. V horkých dnech by měla být okna přes den zastíněná, větrat by se mělo ráno a večer, kdy je venkovní vzduch chladnější. Průvan přináší jenom zdánlivou úlevu, na to pozor, protože hrozí nachlazení. Ještě k pití základem by měla být obyčejná voda nebo jemně perlivá minerálka. Lepší je pochopitelně vyhnout se alkoholu, který tělo dehydratuje. No a v horkých letních dnech je třeba dávat si pozor i na to, co jíme. Z jídelníčku bychom měli vyškrtnout těžké smetanové omáčky, knedlíky a místo nich jíst spíš lehká zeleninová jídla, saláty a ovoce, a především to ovoce v letních dnech organismus opravdu příjemně zavodní a ochladí. Přes den pomáhá osvěžovat si obličej třeba vlhkým hadříkem nebo vodou v rozprašovači. No a tělo se také ochladí mytím rukou v ledové vodě. Nejlepší je pouštět si třeba na zápěstí. A pokud vás vedro sužuje i v noci, tak našel jsem trik s pyžamem, které přes den necháte vychladit v mrazáku. A když se budeme inspirovat v jižních zemích, tak tam pijí horký čaj, který zažene žízeň a zároveň ochladí tělo. Osvědčilo se také v horku dát si večer před ulehnutím teplou sprchu, protože to se otevřou póry a tělo se také tímto způsobem může schladit. Ale věřím, že i vy máte spoustu tipů a receptů, jak přežít vedro, tak hlavně, ať to všichni zvládneme.

0: Žáci a studenti mají důvod k radosti a na mnohých to dnes bylo vidět. Skončila škola, začalo vytoužené dvouměsíční volno. Než se ale rozprchli na prázdniny, došli si pro závěrečná vysvědčení. Ve slavnostní atmosféře je přebírali i žáci prvních tříd, kteří se v uplynulém školním roce naučili hodně nových věcí. Samozřejmě číst, psát a počítat. Reportér Ondřej Wolf s jednou takovou skupinou dětí strávil poslední den školy na základní škole bratranců Veverkových v Pardubicích.
1: Vysvědčení si sem došel i školák Hugo, je to prvňáček. Hugo, ukážeš mi to vysvědčení?
2: Mám samé jedničky.
1: Máš samé jedničky, tak já se to teďka zkontroluju a je to přesně tak. Český jazyk a literatura jednička, matematika jednička. Jaký jsi měl nejoblíbenější předmět?
2: Asi tělesnou výchovu.
1: A Hugo, co jsi všechno naučil přes ten školní rok? Co už umíš?
2: Umím číst, psát. Počítat.
1: Sem do první C doprovodili v poslední školní den žáky i jejich rodiče a taky mladší sourozenci. No a jaký ten uplynulý školní rok byl pro maminky, tak na to se zeptám jedné z nich, paní Ivony.
3: No, byl úplně úžasný, měli jsme skvělou paní učitelku i asistentku i paní vychovatelku a opravdu to udělali zážitkovou formou, děti to strašně bavilo a nás rodiče s nimi, bylo to skvělý.
1: S dětmi se teď tady právě loučí i třídní učitelka Petra Rybecká.
4: Určitě, kromě těch základních věcí číst, psát a počítat, tak si myslím, že to bylo takové to stmelování a vůbec žití, hledat si nové kamarády, adaptace na školní prostředí, na to, jak to tady chodí, na to, že už mají nějaké povinnosti.
1: Doporučila byste dětem, aby se i přes prázdniny udržovali tak trochu v kondici, něco si četli, něco si spočítali, jak to vidíte?
4: Tak ty prázdniny za mě jsou mezi první a druhou třídou zásadní. Je potřeba hlavně číst cokoliv. Říkala jsem dětem jídelní lístky, nápisy na obchodech, na cedulkách, noviny, časopisy, prostě cokoliv, protože upevnění si toho čtení přes ty prázdniny mezi první a druhou třídou je úplně fakt to nejzásadnější.
1: Prvňáčky teď čekají dva měsíce prázdnin. Co byste jim na ty prázdniny popřála?
4: No určitě, ať si odpočinou, užijou si kamarádů, her, no a hlavně tu rodinu. Ať mají co nejvíc rodinných zážitků, protože to je to asi to nejcennější.
1: Dodává učitelka Petra Rybecká. Děti se zpátky do lavic vrátí v úterý 1. září. Z Pardubické základní školy bratranců Veverkových Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Kosíme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

14.30, skoro přesně a páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice v plném proudu. Láska nebolí. Dvě slova, která znějí samozřejmě, jenže právě na tom stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina,

0: bývalého partnera.
1: A jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou o zeď.
0: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
2: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřinové. A prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jak jsem ho držel, jak jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít. Jo.
0: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
3: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
0: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
4: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Moniovou.
5: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
0: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Katie Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Skupina Kex, tak ta už slaví 45 let na scéně. Během prázdnin dvakrát navštíví náš kraj. 10. července tuším budou v Přelouči, no a v Chvaleticích 22. srpna. To všechno najdete na jejich internetových stránkách a určitě to, co by fanoušci dobře víte. Za chvilku Alíče, také Marie Rotrová a teď rubrika Co v učebnicích nebylo, ve které se dnes vydáme do českého Středohoří. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém Středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí, nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
2: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
1: A my se tam nastěhujeme taky.
2: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
1: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
2: Nebo přijďte mezi nás.
1: Těší se na vás Jitka Slezáková
2: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem, ale to už jste určitě v našem vysílání slyšeli. Tak jenom připomínám, že u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků a znamená to jediné, že výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí. My si ty jejich recepty připomínáme každý týden, ale jak určitě už také víte, nedělají je oni sami. Všech těch 630 výherních receptů chystá porota spolu s našimi profesionálními kolegy. No a už tento víkend v neděli bude péct likérové rezy s broskvemi a šlehačkou cukrář Josef Maršálek. Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké to je péct podle někoho.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: A jde do ní vidět.
3: No, konečně
1: to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
2: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
1: To domácí? Peťovi babičky. Ale to snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
2: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
4: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
2: Ale byl i dojatý, to když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku, protože z ní on nikdy nepeče.
1: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě padl. Tak, pečte teď!
4: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
0: A tyhle likérové řezy jsou opravdu lehounké, šťavnaté a také krásné. Opravdu se povedly. Cukrář Josef Maršálek je naučí i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Ale samozřejmě recept najdete třeba už hned teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní likérové řezy budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
6: Chtěl bych napsat báseň,

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Lidé ve Svitavách rozhodují o penězích ze sdíleného rozpočtu. Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snaží je zaměstnat i propustit. Tenistka Vondroušová dál přemýšlí o odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti. A zítra se ještě oteplí. Bude slunečno a velmi teplo. Jasno nebo skoro jasno. Teploty až 38 stupňů Celsia. Aktuální zprávy s Petrou Beránkovou. Krásné tropické odpoledne z Pardubic. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé můžou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Do finálového výběru letos postoupilo 12 návrhů, se kterými přišli sami obyvatelé, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
6: Veřejnost může vybírat z 8 menších a 4 větších projektů zaměřených na zkvalitnění veřejného prostoru, na sportovní vyžití nebo trávení volného času. Hlasování probíhá elektronicky na portálu projekty.svitavy.cz a potrvá do konce července.
5: Na Savrky dnes otevírají novou relaxační zónu. Město nechalo upravit bývalý lom u keltského skanzenu a okolní les. Vznikl tam park s atrakcemi a odpočinkovými plochami. Návštěvníci si můžou novinky prohlédnout od 16 hodin. Některé z nich představují Jan Doucek z Geoparku Železné hory, který se na úpravách podílel.
7: Rýžovací vany, velký herní prvek, kde si děti budou moct hrát s vodou. Taková běhací stezka na čas, kterou nazýváme Botocross. Budou tam i hamakoviště, když si návštěvník donese hamaku, bude si ji tam zavěsit a relaxovat pod korunami stromů.
5: Na festivalu Jam Rock v Letohradě dnes a zítra vystoupí asi 15 skupin a hudebníků. Informovali o tom pořadatelé, kteří slibují dohromady 23 hodin hudby. Festival začíná právě v těchto okamžicích, kdy se otevírá areál v přírodním parku Orlice. Mezi vystupujícími budou například kapely Lucie, No Name, Turbo, Harley a další. Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích, nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla zajistit jednodušší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
8: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
5: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589, zraněných jsou skoro 3000. Informovala o tom tamní prezidentka. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat.
9: Sport.
5: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ta potrestala wimbledonskou vítězku z roku 2023 kvůli tomu, že vloni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník 26-leté hráčky Jan Exner ve vysílání Českého rozhlasu řekl, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
9: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
2: Počasí.
5: Nadcházející noc v Pardubickém kraji bude bezoblačná. Bude jasno. Noční teploty 21 až 18 stupňů, v údolích kolem 14, teploty na horách 18 až 15. Vítr slabý nebo bezvětří, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Zítra bude slunečno a velmi teplo. Jasno nebo skoro jasno, během dne hlavně na horách polojasno. Denní maxima zítra rapidně vyšší než ta dnešní, 35 až 38 stupňů Celsia. Na horách 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky, během dne dobré, tlak se měnit nebude a bio stejně jako dnes trojka, vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: V Pardubicích provoz plynulý kolony v tuto chvíli hlášené jenom ze Svitavska, jak už víte, z Litomyšle ve směru na Nedošín, Hlány a Tržek, tak buďte trpěliví.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Krátce po 15. je s vámi stále Český rozhlas Pardubice, také páteční dobré odpoledne, to dnešní obzvlášť horké, tak si dáme Žízeň lásky od Leony Michálkové na osvěžení, také Lékořici v podání Václava Neckáře, zpívá třeba i Tereza Kendlová, to je co se muziky týká. No a reportáže, tak ta první nás zavede na zámek do Moravské Třebové, tam je totiž k vidění nová výstava Dřevořezeb, zachycující panovníky českých zemí. Za díly, která propojují historii s řemeslným uměním, jsme se vypravili osobně a jak jsem říkal, v následující reportáži nabídneme další detaily. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásný pátek, hlavně Adrianám a Adrianům, kteří dnes mají svátek. Všechno nejlepší.
2: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Lékořice, také Václav Neckář. No a za chvilku Village People nebo Tereza Kerndlová a mnozí z vás čekali na tuhle chvíli určitě, aby se dozvěděli nějaké detailnější informace o tom počasí, které je před námi o víkendu.
1: Počasí.
0: A bude vedro, pořádné vedro, což určitě potvrdí i meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomáš Popelka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak dosáhli jsme dnešních maxim, nebo nás to teprve čeká?
2: Zatím ještě teploty rostou nahoru. Co se týká Pardubického kraje, tak momentálně jako je ty nejteplejší místo, sice nepřekvapivě je zrovna Pardubické letiště, tak vzhledem se vybetonované ploše je to celkem pochopitelné, a jinak jdeme tomu Jevíčku je momentálně 33,6 a další Lanškromu 33,6, Ústí nad Orlicí 33,4. No a to jsou ty nejteplejší místa momentálně v Pardubickém kraji.
0: Tak pojďme na to, co nás čeká v noci na zítřek a zítra.
2: No tak stále tam až v podstatě až do pondělního rána, no, slyš, bude pokračovat ten příliv hodně teplého vzduchu. V pondělí už nás potom přijde studená fronta, která tady tu vyslovené velké teplo zarazí. No a dneska už jako je jasné polesné počasí, teploty, my se nám pohybovali mezi 33 až 36 stupni a vítr fouká slabý proměnlivý do 4 metrů. V noci se oblačnost rozpadne, bude jasno, teploty by nám klesly na hodnoty od 21 do 18 stupňů. V podhůří, v údolích, tam by se mohly teploty dostat někam kolem 14 stupňů a vítr v noci stále slabý proměnlivý do 3 metrů, nebo bude úplně bez větří a zítra zase v podstatě celkem podobné počasí, jasno nebo skoro jasno, hlavně na horách až polejasno a teploty by se dostávaly někam až k 38 stupňům a vítr stále moc foukat nebude slabý proměnlivý nebo východní, jihovýchodní do 4 metrů.
0: Neděle ta bude ještě o něco teplejší, to stále platí?
2: Zatím to platí, víceméně tam v neděli k nám bude opravdu hlavně přes den citelně vrcholit ten příliv teplého vzduchu, takže zase bude hodně málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, teploty po ránu 22 až 18 stupňů a přes den bychom se dostali až ke 40 stupňům, což je asi po známé kariéry poprvé, co něco takového vůbec tady píšu nebo říkám.
0: Tak to je tedy opravdu co říct, pondělí, ač to nebývá oblíbený den, tak myslím si, že na něj se všichni těší, tam už to bude úleva.
2: Ráno ještě na dopoledne v podstatě bude jako jasné polesné počasí a fronta jako taková by dorazila až o odpoledních hodinách, jak to vypadá, že tam potom by se začaly bude přehánky nebo bouřky a teploty po ránu ještě relativně vysoké 24 až 20, ale během dne by se dostavili ještě před frontou na 32 stupňů, v úterý už by to bylo zase o něco nižší, teploty po ránu kolem 17 a odpoledne jako maximálně těch 27 stupňů, zase to ochlazování nebude nějak tak drastické. Během týdne ty teploty půjdou dolů a fakt to vypadá v závěru týdne příštího, by se pohybuje mezi kolem 20 stupňů.
0: Tohle, který o počasí, meteorolog Tomáš Popelka. Děkujeme za informace a do Hradce přejeme pěkný den, naslyšenou.
2: Díky, napodobně.

0: Schody z nebe. Tereza Kerndlová, 15.23 a vyladíte Český rozhlas Pardubice. Jak jsem sliboval, vyrazíme teď na zámek do Moravské Třebové, kde návštěvníci můžou nahlédnout do dějin tak trochu jinak, ale výstava Panovníci českých zemí a jejich manželky představuje soubor kolorovaných reliefních dřevořezeb oživující tváře vládců a vladařek, kteří po staletí utvářeli českou historii. A reportérku Českého rozhlasu Pardubice Věru Pavlasovou výstavou provedla kastelánka Karolína Machálková.
1: Tady vidíte všechny panovníky českých dějin společně s jejich manželkami. Jsou to dřevořezby na lipovém dřevě, jsou kolorované barvami a nesou ale všechny naprosto přesné historické znaky, které k těm historickým postavám patřily. To zpracování je velmi dokonalé, protože třeba to vypadá i jako skutečná látka, jak je to plastické.
2: Také to, co drží v rukou, nebo ty šperky, jsou docela autentické?
1: Ano, jsou to vždycky nějaké jako významné atributy z jejich života.
2: Čím podle vás tato výstava může zaujmout letní návštěvníky Moravskotřebovského zámku?
1: Já si myslím, že je to taková vlastně směsice, jednak náhled do té naší historie, jednak je to vlastně řemeslná zručnost a zároveň je to vlastně takové jako milé, až vtipné, myslím, že to bude bavit jak dospělé, tak děti.
2: Vy tady nemáte jen panovníky, ale také tady vidím nějaké postavy z minulého století.
1: Ano, vypadá to jako dámy z 19. století, což vlastně jsou, protože těmi posledními panovníky a manželkami byly vlastně Habsburkové.
2: Kolik tady máte těch obrázků, protože jich máte na zdech ve dvou místnostech?
1: Je jich tady celkem 132 a vlastně celá ta sbírka nebo celý ten soubor je zapsán jako světový unikát v České knize rekordů.
2: Paní Nikolu zajímají nejvíc první panovníci, kteří vládli českým zemím?
3: Ano, je to tak. Nikdy bych nevěřila, že Bořivoj a Spytihněv opravdu takhle vypadaly.
2: A co říkáte na ty dámy tady?
3: Zaujaly mě jejich krásné oblečky.
2: Tato výstava je interaktivní, když se podívám tamhle na podlaze, máte něco na vyřezávání?
1: Na podlaze jsou spíš takové stavebnice, kde si děti můžou postavit vlastně ze dřevěných dílků právě různé typy hradů. A tady v té vitríně vidíte vlastně průběh vyřezávání třeba figurky od nějakého počátečního kusu dřeva až po konečný produkt a nástroje, které se k tomu používají.
2: Výstava dřevořezeb z panovníky českých zemí potrvá do konce září. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Pasáček vepřů, který dobyl říši Inků, hledal bájné Eldorado a založil peruánské hlavní město Lima. To byl konkvistádor Francisco Pizarro. Zavraždil ho jeho nevlastní syn 26. června 1541 právě v peruánské Limě. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sís na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa a nabízí opravdu lahodné sousto pro adrenalinové nadšence. Procházku po hraně vyhlídkové části vrcholu věže. Edgewalk ve výšce 356 metrů nad zemí. Sice s jistícím lanem, ale přesto děkuju pěkně. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wannabe. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády a otevřel jim do kořán brány mezi největší hvězdy 90. let. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulhatou sedmdesátku má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi jenom v Brně vyhrál 7x, mistrem světa byl 6x. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Dneska už stačí v podstatě jenom pár kliknutí a film si pustíme vlastně v telefonu. Před 130 lety naopak stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo. Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy a začal příběh domácí kinematografie. A vrací se k němu i letošní Karlovarský festival. Martin Hrnčíř připravil následující reportáž.
1: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu, dnešních Lázní 3, dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
2: Tak jsem třeba točil Hrnčíře, Tři práce. Prý na to není nikdo zvědavý.
1: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
3: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
4: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
1: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
4: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
5: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
1: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
6: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
1: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
7: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jako že se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
1: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

Ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky jiných

0: Kocůr se schoulil na tvůj klín, tak to byl Petr Habka a za chvilku dáme něco zase trochu víc od podlahy, čeká nás Valdemar Matuška, Holky, já mám všechny rád a také v té další hodině bude spousta muziky a spousta humoru v Humoriádě, dneska s Alešem Cibulkou a Pavlem Kučerou. No a pak nezapomeňte, že v 17 hodin pro vás chystáme zpravodajsko-publicistický souhrn z našeho kraje, Den v kraji. Ale teď dobrá rada našeho odborníka. Ve spotřebitelském servisu máme dotaz, tentokrát na totálně rozbité zboží v záruce. Co všechno by měl prodejce zaplatit, dodá Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Lumír. V záruční době se nám porouchal sporák natolik, že podle servisu nejde opravit. Obchod už daný spotřebič nemá, takže nám vrátí peníze. Máme nároky na vrácení peněz, které jsme museli zaplatit elektrikáři za odbornou instalaci? Při novém sporáku budeme totiž instalaci platit znova. Pane posluchači, máte nárok na proplacení nákladů, které souvisely s reklamací, což instalace nového sporáku není. Máte ale nárok na náklady na demontáž starého sporáku a jeho odvoz do prodejny.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Čujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické základní školy rozšíří po prázdninách tandemovou výuku tělesné výchovy o žáky třetích tříd. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Mimořádnou výstrahu vydal i Krkonošský národní park. Policie zase varuje kvůli odjezdům na prázdniny před hustým provozem. A nás zítra zase čeká slunečno. Ještě tepleji než dnes. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 38 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásný slunný pátek z Pardubic. Žáky všech třetích tříd v Pardubicích čeká od září tandemová výuka v hodinách tělesné výchovy. Znamená to, že kromě učitelek je budou tělocvikem provázet i profesionální trenéři ze sportovních klubů. Program Trenéři do škol funguje v Pardubicích třetím rokem a má u dětí vytvářet kladný vztah k pohybu. Zatím cílil jenom na žáky druhých tříd.
2: Právě období druhých a třetích tříd je podle odborníků klíčové pro budování celoživotních pohybových návyků. V projektu se střídá 10 trenérů. Od příštího školního roku město očekává postupné rozšíření až na 20 trenérů, kteří budou chodit do hodin tělesné výchovy. Přibudou i nové sporty, například karate, atletika nebo volejbal. Radnice na projekt vyčlenila 2 miliony korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Správa Krkonošského národního parku dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš k dodržování pravidel chování v národním parku, která mimo jiné zakazují rozdělávání ohňů. Podle mluvčího parku Radka Drahného v Krkonoších platí i lesní zákon. Ten zakazuje kouření v lesích. Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami, ty můžou zítra v Česku přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů. Do ulic sousedního Hradce Králové dnes poprvé proto v letní sezóně vyjel kropicí vůz technických služeb. Jeho smyslem je zmírnit koncentraci přízemního ozonu. Pracovníci města s ním projíždí malý městský okruh, cestu z centra na hlavní vlakové nádraží a nebo v Pospíšilově ulici a na třídách SNP a Gočárova. O dalších výjezdech budou pracovníci rozhodovat podle aktuálního počasí a případných výstrah.
3: Od plošného kropení ulic město postupně ustupuje. Jeho efekt je totiž jen krátkodobý a znamená vysokou spotřebu vody. Vozy technici využívají hlavně pro zálivku městské zeleně nebo při strojním čištění ulic. Lidem doporučují ochlazení spíš u mlhovišť na dětských hřištích, 10 mobilních mlžítek nebo u pítek, kterých je po městě celkem 5. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Policisti upozorňují na hustý provoz na silnicích kvůli začínajícím prázdninám. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. Pokračuje ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
4: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Si nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
1: Počasí.
0: Noc bude bezoblačná, jasná, noční teploty 21 až 18 stupňů, v údolích kolem 14 stupňů. Zítra slunečno a velmi teplo, jasno nebo skoro jasno, během dne může být polojasno. Teploty 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 33. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, ale biozítra trojka, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Provoz v Pardubicích plynulý, stojí se v tuto chvíli jen na 630, a to od Sezemic na Hůrka, tam se pracuje na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, především Pavel Kučera, a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
5: Senky, písničky, výhry, humory, vedru navzdory.
6: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
5: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
6: No, tak co nám
1: Humoriáda.

0: humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý. Ne,
1: to prosím tě není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem. Tomu,
1: a on, ne to vůbec ne, ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostřihal úplně jinak, já bych mu to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostřihali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostřihal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: No, mají vepředu
1: čupřiny. Furt si to upravujou, no, ty čupřiny, že jo? No, furt to
0: koukají do mobilu, tam se vidějí, že jo?
1: Tak, oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu? Takže, uh-huh. Ale je to
0: tak tam zajdu taky, myslíš, že Kuba si poradí.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle, je to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jenom, no, to je taková, protože jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milý blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka. Soutěžilo se, bylo tam veselo. No a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na Dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na Dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té Dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na Dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže má tady tam něco budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
1: Já tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
2: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicích. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
4: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
3: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra.
4: No,
3: a je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav Skarviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló, haló. Takže Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: No.
3: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam. Děkujeme. Děkujem. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
5: ano.
3: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat.
5: Nebyl
3: není čas ztrácet
5: ano.
3: Čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvajzlice.
5: Ano.
8: Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohla říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny.
5: Jako hercu. Děkujeme, děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím.
3: Řekni.
5: Určitě. Ráno, můžu rovnou říct.
3: No,
5: no pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian. Snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No tak
5: samozřejmě.
3: To je jasné. Vždyť
5: no,
3: si on napsal jako... nejednu knihu, dvě?
5: Ano,
3: tři?
5: Ano. Tři. Ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické, v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
3: Tak jo, jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
5: já
3: si.
5: Koukám,
3: ale
5: já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidi Vajzlic.
3: Přivítání Shakespearea v Pidi Vajzlic.
9: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Moment! Jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v pidivajzlicích puštěnej červený kout ze řetězu?
9: Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
11: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
12: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím...
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
12: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
12: Ne.
9: No.
12: Hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
13: Ojeje! My máme dost patalí s našima umělcema, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
12: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
12: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám... Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidivajzlice?
5: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jako že ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju.
1: Letošní léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální oteplování.
1: No, tak.
2: Teď jsem trefil, ano, teď jsem citlivé téma.
1: Úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2, já to říkám všude, Kabala říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?

0: dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
1: Ano, ano, jenom dvojky a šestky, to připomíná. No jistě, no jistě.
0: Mějte se pěkně.
2: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upcerova.
1: Dobrý den.
3: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
2: Ano, agencera, jsem zaslechl správně, dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať no, nezdržujeme, ať schválně osvěžíme posluchače dalším humorem.
1: Tak povídej, povídej.
2: Doděláme toho Shakespearea.
1: Fakt jo, no, výborně. A mluváme se panu Genzerovi příště. To bude. Ano,
2: anebo možná ještě dneska.
1: Se... Jo, to je vlastně pravda, ano, když zbyde čas.
2: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
1: Ano, tak Genzer nebude.
2: Bude Shakespeare.
4: Tak koukněte, co, druzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co by na to?
5: No, no jo, ale kde jsou ty čtyři čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
6: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
4: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další čtyři krávy.
5: No, vidíš to? Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru.
4: Aha.
5: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidivajzlicích pálenou.
4: To je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
6: Míte, kam dáme ty slepice?
4: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
6: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že te slepičák záděj, ne?
4: No jo,
5: tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
4: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
6: Ale která?
4: Hele. Co, Mirovická z Mlíkárny?
7: No jo, to ano.
4: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
7: Aha, no jo. Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
4: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
5: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
4: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
5: No, pozoruhodný je u nás to, že... Když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
4: Ale já myslím něco hmatatelného.
7: Hmatatelného, jo?
4: No.
7: Tak v tom případě jedině Mirovická.
4: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
5: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
4: No správně, ano. Schváleno, soudruzi.
7: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
4: No jo.
5: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozparku.
4: No právě.
6: To je starost.
4: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
6: Prosím.
4: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
8: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
9: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli, čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje, je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné. Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic
0: nekomentuji. Žádné zvuky.
1: Ne.
0: Nové odrůdy jarní cibulky, za B rozhledny cibulky.
2: Ajta, trajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohl, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: Děkujeme. No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na Šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš svoji rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na Šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom Šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na Šibeničním vrchu. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír, ale už je v pořádku, zajít se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy,
1: já dopovím
0: ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka.
1: Zde zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den. Podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. Mm-hmm. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili máme jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká,
0: že
1: tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou 3. Byla připravená i ta 5.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak se tam šahli a vytáhli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak. Vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás fascinující. Poslouchat bez šumů, ne. Naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Mariša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse
1: Mariša.
0: A scénku Mariša.
5: Jsi bílý nebo černý? Jsou ti černý?
6: Černý, mědej. Sváděla se to?
5: Zapomněla jsem.
6: Od koho je káva?
5: Od Žida.
7: Od Žida?
6: A proč ne ze spolku?
5: Měli zavříno tehda, no to
7: rozumím. Měli zavříno.
6: Tohle je stuchá, nebo co?

0: si je otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A nežáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvčico nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: tak to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš?
4: Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct, když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už hned máte, znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No, já když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak se věče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně.
6: Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat.
4: Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně já beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
3: Na tlak?
4: No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový se berou potom
4: ty
3: už
4: se berou celý
3: život,
4: tyhle ty tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
4: jo,
3: ano.
4: Ale polecí, to musím, že... Jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Hezké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ve Svitavách vylepšují rekreační areál Brand. Meteorologové varují před rizikem požáru. Výstraha bude od zítřka platit na většině území. Třetí pistolou pardubických fotbalistů je útočník Václav Drchal. A zítra bude zase tropické vedro. Skoro jasno, jasno, teploty až 38. Zprávy připravila Petra Beránková. Klidné slunné páteční odpoledne z Pardubic. Mechová stezka vzniká v rekreačním areálu Brand ve Svitavách. Nový projekt za 6,5 milionu počítá s 2-kilometrovou naučnou cestou, včetně různých zastavení a workoutové zóny. V tomto týdnu dostává turistická trasa nové značení, vysvětluje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: Stejně tak na ní probíhá i očišťování hraničních kamenů. S realizační firmou také připravujeme výstavbu nové houpačky a přístřežku u pramene řeky Svitavy. Tyto prvky by měly být postaveny do konce letních prázdnin.
2: Česká pošta prodává vyřazené železniční vozy. Vagóny z 80. let minulého století jsou odstavené u pardubického nádraží. Státní podnik se je snaží odprodat formou elektronické aukce. Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhaný v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice oceňuje.
4: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zástupcem taky uváděli docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
2: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude od zítřka platit pro většinu Čech, na jihu Moravě už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jenom kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek a vítr. Meteorologové upozorňují, že zítra a v neděli můžou padnout nové teplotní rekordy. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů. A aktuální zpráva ČTK říká, že v Německu naměřili nejvyšší teplotu pro měsíc červen. Rtuť teploměru vystoupala na 40,9 stupně. Sdělila to německá meteorologická služba DVD. Sport. Pardubičtí fotbalisté mají novou posilu do útoku. Z týmu Bohemians 1905 přišel na východ Čech útočník Václav Drchal. Sám hráč popisuje, proč si vybral právě přesun do Pardubic.
5: Nabídka z Pardubic byla celkově moc zajímavá. Musím říct, že to byla hlavně sportovní vize klubu a ambice spolu se skvělým přístupem pana sportovního ředitele Bílka a pana trenéra Trousila. Počasí.
2: Čeká nás bezoblačná noc, bude jasno. Noční teploty 21 až 18 stupňů, v údolích se ochladí až na 14. Na horách naměříte 18 až 15 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé. A jaká bude sobota? Slunečná a velmi teplá. Čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne hlavně na horách polojasno. Denní maxima 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 33. Vítr slabý, rozptylové podmínky zítra dobré, tlak se měnit nebude, ale pozor, bio bude stejný jako dnes na Trojce. A to znamená vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kolony teď hlášené z nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Je to Svitavsko od Moravské Třebové ve směru na Koclířov a Moravská Třebová tam tedy. No a pozor, ještě jedno důležité upozornění. Orlicko-Ústecko ve Vysokém Mýtě je dnes zavřená Žerotinova ulice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Dobrý páteční podvečer, dětem skončil školní rok a začaly prázdniny, byli jsme u rozdávání vysvědčení. Ráno jsme dali prostor jedné začínající spisovatelce, připomeneme vám rozhovor Jakuba Malého se spisovatelkou v dnešním vysílání a posvítíme si na hmyz a miniaturní roztoče, kteří škodí zemědělcům a přidáme písničky, které nestárnou. A to od Brontosaurů, Bengals, Jennifer Rush a nebo od Vítězslava Vávry.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. A Jan Vamberský.

0: Venku je opravdové horko a co se dělo v dnešním horkém dni? No tak to jsme shrnovali po celý den, ale jestli jste neposlouchali bedlivě od brzkého rána, tak Petra Beránková samozřejmě vše sleduje, dala to dohromady a teď vám připomene aktuální události pátku s datem 26.6.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Klidné tropické páteční odpoledne z Pardubic. Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má podle posledních rozborů hygieniků čistou vodu. Mírně zhoršenou kvalitu zaznamenali jenom v rybníku Hluboký na Pardubicku a ve vodní nádrži Březina na Svitavsku. V obou případech jde hlavně o horší průhlednost vody. Na Březině se navíc objevily ojedinělé zhluky zelených vloček a pil. U Sečské přehrady na Chrudimsku začínají sloužit vodní záchranáři. Start sezóny je posunutý kvůli zkrácení školního roku. Non-stop službu tam budou dobrovolníci zajišťovat po celé prázdniny. Školní rok tedy skončil, dětem začaly letní prázdniny. Tisíce žáků a studentů si dnes došli pro závěrečná vysvědčení. Poprvé ho dostali i prvňáčkové, kteří se v uplynulém roce učili číst, psát a počítat. Více dozvíte od našeho redaktora Ondřeje Wolfa před 17:15. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé můžou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Kovovýrobní závod v Králíkách na Orlicko-Ústecku chystá sanaci části svého areálu, kde původně sídlil bývalý podnik Tesla. Odborná firma odstraní skládku zářivek a usazeniny skalového jezírka, přes které v minulosti protékaly splaškové vody z výroby. Na místě pak vznikne nová relaxační zóna pro zaměstnance. Práce by měly začít v listopadu. Pokračuje reportérka Českého rozhlasu Pardubice Bára Soukupová.
3: Podle projektu je na skládce zhruba 1000 tun skleněného odpadu a v odkališti přes 3500 kubíků znečištěného sedimentu z těžkých kovů. A to představuje riziko pro spodní vody.
2: Hmyz anebo miniaturní roztoči patří mezi nejrozšířenější skladištní škůdce. Představují nepříjemnou komplikaci pro zemědělce, ale i běžné spotřebitele. Například skladištní škůdci jsou tedy tak nebezpeční, že nám o nich podrobnosti řekne Josef Kopecký, a to před 3:15.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Už někdy od poloviny týdne se ulice v dopoledních hodinách hemžily mnohými školáky, kteří si nosili domů vysvědčení, ale až dnes oficiálně dalším žákům a studentům skončila škola a začalo vytoužené dvouměsíční volno. Než se ale rozprchli na prázdniny, došli si samozřejmě pro závěrečná vysvědčení. Ve slavnostní atmosféře je přebírali i žáci prvních tříd, kteří se v uplynulém školním roce naučili hodně nových věcí. Samozřejmě číst, psát a počítat. Redaktor Ondřej Wolf s jednou takovou skupinou dětí strávil poslední den školy, a to na základní škole Bratranců ve Verkových v Pardubicích.
1: Pro vysvědčení si sem došel i školák Hugo, je to prvňáček. Hugo, ukážeš mi to vysvědčení?
2: Mám samé jedničky.
1: Máš samé jedničky, tak já se to teďka zkontroluju a je to přesně tak, český jazyk a literatura jednička, matematika jednička. Jaký jsi měl nejoblíbenější předmět?
2: Asi tělesnou výchovu.
1: A Hugo, co jsi všechno naučil přes ten školní rok? Co už umíš?
2: Umím číst, psát, počítat.
1: Jsem do první C doprovodili v poslední školní den žáky i jejich rodiče a taky mladší sourozenci. No a jaký ten uplynulý školní rok byl pro maminky, tak na to se zeptám jedné z nich, paní Ivony.
3: Ano, byl úplně úžasný, měli jsme skvělou paní učitelku i asistentku i paní vychovatelku a opravdu to udělali zážitkovou formou, děti to strašně bavilo a nás rodiče s nimi, bylo to skvělý.
1: S dětmi se teď tady právě loučí i třídní učitelka Petra Rybecká.
4: Určitě, kromě těch základních věcí číst, psát a počítat, tak si myslím, že to bylo takové to stmelování a vůbec žití, hledat si nové kamarády, adaptace na školní prostředí, na to, jak to tady chodí, na to, že už mají nějaké povinnosti.
1: Doporučila byste dětem, aby se i přes prázdniny udržovali tak trochu v kondici, něco si četli, něco si spočítali, jak to vidíte?
4: Tak ty prázdniny za mě jsou mezi první a druhou třídou zásadní. Je potřeba hlavně číst cokoliv. Říkala jsem dětem jídelní lístky, nápisy na obchodech, na cedulkách, noviny, časopisy, prostě cokoliv, protože upevnění si toho čtení přes ty prázdniny mezi první a druhou třídou je úplně fakt to nejzásadnější.
1: Prvňáčky teď čekají dva měsíce prázdnin. Co byste jim na ty prázdniny popřála?
4: No určitě, ať si odpočinou, užijou si kamarádů, her, no a hlavně tu rodinu. Ať mají co nejvíc rodinných zážitků, protože to je to asi to nejcennější.
1: Dodává učitelka Petra Rybecká. Děti se zpátky do lavic vrátí v úterý 1. září. Z Pardubické základní školy Bratranců ve Verkových Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dneska z Vláhvy od Lucie Vondráčkové v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Tak venku jsou teploty pořád hodně vysoko, i když už je skoro půl šesté, tak na mnohých místech se pohybují mezi 32 až 35 stupni Celsia. A vypadá to, že by dnes mohl padnout i teplotní rekord, tedy ten z roku 2019, kdy bylo zatím historicky nejtepleji pro 26. 37,5 stupně Celsia. Víme ale se 100% jistotou, že nepadne teplotní rekord z roku 1799, protože tehdy bylo jenom lehoulince přes 7 stupňů nad nulou. A pro dnešek také platí pranostika, která říká svatý Jan Burian mlátí bez cepů. Tak zdravíme všechny zemědělce, doufáme, že ve svých zemědělských strojích máte patřičnou klimatizaci, protože takový traktor, jeho kabina nebo kombajn, to je skutečně jako sedět ve skleníku bez klimatizace. No, jak to bude dál v dalších dnech? To je otázka, na kterou budeme teď hledat odpověď.
1: Počasí.
0: A najdeme ji u Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu z Hradce Králové. Tomáš Popelka nám prozradí, co tedy můžeme čekat v noci na zítřek, taky o víkendu, a třeba se také dozvíme a bude nás zajímat, jak to bude vypadat příští týden.
2: V noci bude jasno, teploty by nám klesly na hodnoty od 21 do 18 stupňů. V podhůřích, údolích, tam by se mohly teploty dostat kam kolem 14 stupňů a vítr v noci stále slabý, proměnlivý do 3 metrů, na úhru úplně bez větří, a zítra celkem podobné počasí, jasno nebo skoro jasno, hlavně na horách až polejasno, a teploty by se dostávaly někam až k 38 stupňům a vítr stále moc foukat nebude, slabý, proměnlivý nebo východní, jihovýchodní do 4 metrů. V neděli k nám bude hlavně přes den vrcholit ten příliv teplého vzduchu, bude hodně málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, teploty po ránu 22 až 18 stupňů a přes den bychom se dostali až ke 40 stupňům, což je asi za mé kariéry poprvé, co něco takového vůbec tady píšu nebo říkám. Ochlazování nebude nějak tak drastické. Fronta jako taková by dorazila až o odpoledních hodinách, jak to vypadá, že tam potom by se začaly ubývat přehánky nebo bouřky, a teploty po ránu ještě relativně vysoké, 24 až 20, ale během dne by se dostavili ještě před frontou na 32 stupňů. V úterý už by to bylo zase o něco nižší, teploty po ránu kolem 17 a odpoledne maximálně těch 27 stupňů, tak to vypadá v závěru týdne příštího, by se pohybili kolem těch 20 stupňů.
0: Tak. Jak vám to znělo, to počasí? Optimisticky, že se ochladí. No vypadá to, že ano. Teď Jennifer Rush a ochlazující Slzy v dešti, Tears in the Rain.

0: když už vás fyzicky nepokropí, tak alespoň na duši a na mysli osvěží Tears in the Rain a Jennifer Rush v písničkách. Od srdce si tuhle písničku taky můžete nechat zahrát teď, ale posloucháte Den v kraji. Písničky přijdou na řadu zase od zítra. Budeme si hrát mezi 12., 13. a 17. 18. jak v sobotu, tak v neděli. Ale teď nás čeká připomínka toho, co se dělo v našem ranním vysílání. Aktuální téma zneužití umělé inteligence pro vytváření erotického obsahu. Tak to je hlavní motiv nové knihy a prvotiny Kateřiny Dalecké, rodačky z Pardubic. Jmenuje se Nima. Víc si o ní můžete poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz, ale moderátor Jakub Malý se autorky v ranním vysílání ptal třeba i na to, jak se vůbec ke spisovatelství dostala.
1: To bude znít jako takové kliše, protože samozřejmě já jsem chtěla psát už od malička, už jako dítě jsem si psala nějaké takové ty krátké pohádky na jednu stránku, na pět vět. A vlastně až později tím, když jsem se začala víc do toho ponořovat, do toho psaní, tak jsem zjistila, že to opravdu je něco, co by mě mohlo naplňovat a líbí se mi zprostředkovávat příběhy někomu dalšímu, kdo se v tom například pozná nebo ho to nějak donutí se trošku zamyslet.
2: To téma vaší knihy zavádí čtenáře do světa lidské intimity a motivem je i zneužití technologií. Proč jste si vybrala takové téma? Kde jste třeba hledala inspiraci?
1: Já bych řekla, že si to téma našlo spíše mě, protože před několika lety, kdy vlastně ještě to využívání umělé inteligence bylo docela tak jako v plenkách, myslím tím tedy na takové té každodenní úrovni. Dnes už má každý, nebo skoro každý v mobilu nějakou aplikaci, nějaký chatbot, ptá se na takové ty banální otázky, využívá to na generování různých obrázků jen tak pro zábavu. A v té době to ještě úplně tak nebylo, ale všimla jsem si, jak postupně se ta umělá inteligence tady v tom běžném využívání, jak vlastně roste, jak se rozšiřuje v té společnosti a jako asi každý autor, jsem si tak v hlavě začínala představovat, co to tak asi může znamenat, co se může zvrhnout, jaký to může mít vliv na nějaké osobní osudy a podobně. A postupně ten příběh se tak začal už vytvářet a nakonec vlastně ta ozubená kolečka tak do sebe tak zapadly a vznikl přímo ten finální příběh Němé.
2: Mohla by ta kniha být povinnou četbou pro střední školy, respektive už pro druhou polovinu druhého stupně základní školy? To téma té digitální stopy, nesmazatelné, hodilo by se to do seznamu povinné literatury?
1: Já si myslím, že určitě v nějaké podobě, ale nejsem si jistá, ale mám pocit, že už teďka mladší generace už přistupuje k těm věcem možná trošku opatrněji, že už jsou vzdělávání, že opravdu ty sociální sítě, že je potřeba na ně vkládat ty příspěvky s rozmyslem a že takové to urputné přidávání veškerého obsahu osobního, tak že to možná bude spíš záležitost jiné generace než té úplně jakoby mladší.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: na malými tvorečky, kteří často měří jenom několik milimetrů, ale i přesto dokáží způsobit opravdu velké nepříjemnosti. Mluvíme o skladišních škůdcích, kteří jsou rizikem hlavně pro pěstitele obilí. Potemnici anebo pilousové, ale nepotěší ani žádnou domácnost. Možná to znáte, už se vám třeba taky dostali do mouky a musel potom následovat velký úklid, vidíte. Redaktor Josef Kopecký si právě o nich povídal s Janem Mikulkou z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
1: Jsou to ty různé pilousové, lesáci, až tam na poslední máme rusy. Šváby jsme nebrali, ty jsou větší, jo. Ale takovýhle sortiment si lidi můžou koupit. Pak ještě roztoči jsou taky, jo, ale to taky nejsou.
2: Povězte mi, ale kde jste se k ním dostal vy?
1: Máme výzkumný tým, který se zabývá skladištíma škůdcema a metodama samozřejmě jednak monitoringu a možnostmi regulace v těch velkoskladech, jo. Takže a v současné době, protože jsou vlastně restringovány některé insekticidy, které se dříve používaly jako z pohledu zdravotních a ekologických, tak vymýšlí nové metody regulace těchto škůdců. Jo.
2: Když se vrátím k těm krabičkám s těmi škůdci, dá se říct, že se nějak mění ta druhová skladba, že se objevují zase jiné a jiné?
1: V poslední době je to otázka těch invazních škodlivých organismů a to se netýká teda jenom skladištních škůdců, ale to se týká i škůdců na plodin, je to otázka chorob, které se k nám šíří, nových chorob rostlin a i plevelných druhů, jo? Protože jak v souvislosti s určitými změnami klimatu, jak se o tom hodně diskutuje i na veřejnosti, že dochází k určitému oteplování a samozřejmě ty teplomilnější organismy se k nám poměrně rychle šíří.
2: Kdo je váš oblíbený?
1: Tak můj nejoblíbenější je

0: Čváb madagaskarský, ale ten je asi 8 cm dlouhý a syčí, když se na něj šáhnete, ale toho tady nemáme. Ten je poměrně vzácný.
1: Předpokládám, že nějaký jednoduchý návod, jak se jich zbavit úplně definitivně, aby to bylo úplně čisté, to asi neexistuje.
0: Jako v domácnosti je to třeba se prostě nakoupené potraviny, třeba mouku nebo kroupy a tak dále, dávat do uzavřených krabic. Jo. V případě, že bychom už koupili, kdyby tam byly vajíčka a vylíhly se, tak se to snadno nějakým způsobem vyhodí. Pak, když to necháme v papírových pytlích, tak dojde k tomu, že vlastně ty larvy se tam vyvinou, udělají se kukly a pak se zakuklí někde úplně jinde a můžou se nám potom šířit dál.
1: No, je to krásně odolný druh.
0: Je to odolný druh, je to velice zajímavé. Říká se o tom, že třeba šváby vydrží pomalinku i jaderný výbuch.
2: Výzkumné centrum nabízí pěstitelům odborné poradenství a také se je snaží zapojit do mapování invazních druhů. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme skoro na konci pátečního pořadu Den v kraji a máme pro vás pozvánky na tento víkend. Třeba na hradě Rychenburg, tam otevřeli novou expozici Alchymie planet. Je to výstava, která vás zve na jedinečnou cestu vznikem a proměnami vesmíru. Zítra v 19 hodin rozezní Vysokomlínskou Pražskou ulici před divadeliérem písně francouzských zpěvaček v podání písničkářky Florie Miller a uslyšíte i básně Michaely Prachařové a jejich hostů zdaleka i nedaleka. Zítra se Cihlářova ulice v Moravské Třebové promění v pulzující letní scénu plnou chutí, vůní a hudby. Ulice totiž ožije díky místním restauracím, které své speciality naservírují přímo pod širým nebem. Akce začíná v 18 hodin, kdy už nebude takové vedro. Můžete také se přijít podívat zítra od 17 hodin do Nasavrckého zámku, a to na vernisáž letošní 54. Nasavrcké planety, která představí odlišný a osobitý pohled na svět dvou autorek, tedy Dany Lindenthalové a Lady Zítové. A ještě můžete přijít také na noční bloudění se Světluškou, to si můžete konkrétně užít zítra od 21 do 23 hodin v Labyrintu v Brandýse nad Orlicí. Další pozvánky na víkendové akce máme na webu pardubice.rozhlas.cz, ale určitě doporučujeme sledovat pořadatelské stránky, zda se třeba vlivem počasí akce budou konat.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme na konci pátečního pořadu Den v kraji, za 8 minut bude 6, čeká nás ještě prázdninová Madonna, taky zablučí Čmelák od kapely Divokej byl, ale ještě předtím vám nastíníme, co chystáme v pondělí do našeho vysílání. V Litomyšli patří už pátým rokem k začátku letních prázdnin akordeonové léto, jaké bude to letošní, to se dozvíte v pondělí v 8.40 od organizátora Jakuba Jedlinského, který bude hostem Jakuba Malého. Do radioporadny přijde zase cukrářka Regína Gauglit a tématem budou vysoké teploty a změna jídelníčku. Podsta hrdinům může mít i podobu zlatavého ležáku. Ano, slyšíte správně, podrobnosti nabídneme v našem pondělním vysílání. Stejně jako vám přiblížíme podrobnosti festivalu Loutkářská Chrudim, který letos nabídne vystoupení hostů z Holandska a také třeba i z Brazílie. Je to už 75. ročník, začíná už v pondělí 30.6. a začíná i přestavba Svitavské nemocnice. I o ní bude řeč v pondělním vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Nasavrkách dnes představí novou relaxační zónu. Finanční úřad upozorňuje na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů a ovoce. Policie kvůli odjezdům na prázdniny varuje před hustým provozem. A zítra bude ještě tepleji než dnes, slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty až 38 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, vítám vás. V Nasavrkách na Chrudimsku dnes otevřeli novou relaxační zónu. Město nechalo upravit bývalý lom u keltského skanzenu a okolní les. Vznikl tam park s atrakcemi a odpočinkovými plochami. Návštěvníci si můžou novinky prohlédnout už celé odpoledne. Některé z nich nám představil Jan Doucek z Geoparku Železné hory, který se na úpravách podílel.
4: Rýžovací vany, velký herní prvek, kde si děti budou moct hrát s vodou. Taková běhací stezka na čas, kterou nazýváme botokros. Budou tam i hamakoviště, když si návštěvník donese hamaku, bude si ji tam zavěsit a relaxovat pod korunami stromů.
3: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů a přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
5: Pro správné zdanění se musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
3: Správa Krkonošského národního parku dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požáru v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš k dodržování pravidel chování v národním parku, která mimo jiné zakazují rozdělávání ohňů. Podle mluvčího parku Radka Drahného v Krkonoších platí i lesní zákon, ten zakazuje kouření v lesích. Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami, které můžou v sobotu v Česku přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Meteorologové varují před extrémními teplotami, zítra tedy můžou překročit 39 a v neděli i 41 stupňů Celsia, což by bylo nové teplotní maximum. Nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje a v Praze. Policisti upozorňují na hustý provoz na silnicích kvůli začínajícím prázdninám. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V dopoledním rozhovoru na Českém rozhlase to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
6: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
3: A kvůli aktuálním vysokým teplotám by řidiči měli během jízdy dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky.
2: Počasí.
3: Čeká nás bezoblačná noc. Zpočátku bude jasná nebo skoro jasná, na horách až polojasná. Během večera se vyjasní, noční teploty 21 stupňů až 18, v údolích kolem 14 stupňů Celsia. Teploty na horách 18 až 15, vítr slabý nebo bezvětří. Zítra v sobotu slunečno, velmi teplo, jasno nebo skoro jasno, na horách polojasno. Denní maxima 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Vítr slabý. Rozptylové podmínky většinou dobré, tlak se měnit nebude, pozor, bio bude na trojce a to bude znamenat vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Čerstvé omezení platící na silnici 1/37 na Chrudimsku na příjezdu do Nasavrk. Jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem kvůli práci na silnici.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
8: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začínají východočeské výlety. Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. My se dnes společně vydáme do té Rohovládovy. Řekneme vám, jak tahle vesnice, vzdálená pár kilometrů od Lázní Bohdaneč, přišla ke svému neobvyklému názvu. Společně si prohlédneme obecní kroniky, zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, tak jak věřil známý lékař v období první republiky, a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Rohovládovou Bělou vás dnes provede Vilém Branda.
7: Východočeské výlety.

0: Ještě jednou pěkný den při poslechu východočeských výletů. Obec, do které jsme se dnes vydali, leží na silnici spojující Pardubice a Lázně Bohdaneč s dálnicí D11. Rozkládá se na víc než 4 kilometrech čtverečních a v jejím znaku je zelený drak s roztaženými křídly a vyplazeným jazykem. Jsme právě v Rohovládově Bělé a mým prvním hostem je starosta obce pan Václav Fischer. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hned na úvod se musím zeptat na váš název Rohovládova Byla. To je poměrně neobvyklý název a možná ho asi i řada lidí komolí. Je to tak?
1: Ano, je to velice neobvyklý název a člověk, který ho slyší poprvé, tak většinou ho zkomolí. To je pravda.
0: Tak snad ho budu v průběhu vysílání správně skloňovat. Těch obcí s názvem Byla je ale víc v republice. Vy jste mi říkal, že máte i nějaké srazy s těmi obcemi.
1: Ano, je to tak. Je nás tak kolem 30 a letos máme asi 10. ročník srazu Běláků, které zorganizovala poprvé Bělá pod Bezdězem. Letos teda jedeme do Bělé nad Radbuzou, což je Český les, okres Domažlice. A tam se schází vlastně většina obcí nebo zástupci obcí, které mají v názvu Bělá.
0: Neobvyklý je taky váš obecní znak, který tady vlaje u obecního úřadu, to je ten drak, kterého jsem zmiňoval.
1: No, tak ten drak, to je vlastně ústředním symbolem toho našeho znaku a ten má souvislost s kaplí svatého Jiří, která tady byla vybudována někdy ve 13. století a o které vlastně je první zmínka o naší obci. A jak známo, tak svatý Jiří byl drakoběc, podle legend vlastně jako se utkal s drakem. Takže to je vlastně jakoby ten důvod, proč máme ve znaku draka.
0: Takže proto drak. My tady stojíme spolu u obecního úřadu. Tohle je asi takové centrum vaší obce.
1: Ano, je to tak. Sedíme v samotném centru obce, vedle obecního úřadu, před kostelem, školou základní a poštou a všemi důležitými institucemi tady.
0: Kolik má obyvatel Rohovládova Byla?
1: V současné době máme kolem 650 obyvatel.
0: A vaše škola, když se na ní tak dívám, tak je poměrně velká. Ona je hnedka za obecním úřadem. Tam je tedy první i druhý stupeň, je kompletní.
1: Ano, je to kompletní 9letá škola, jenom upřesním, že má jako starou a novou budovu. V té staré vlastně je částečně i obecní úřad. Navštěvují místní děti tak zhruba asi z 1/3 a zbývající 2/3 jsou žáci z okolních obcí. Voleč, Bukovka, Kasalice, Vyšehněvice, Žáravice, Sopřeč, Vlčí Habřina, to jsou naše vlastně nejbližší sousedé, no a, ale pak jsou to třeba i jako ze vzdálenějších obcí některých.
0: Řekněte mi, jak se v Rohovládově Bělé žije?
1: Tak já myslím, že se nám tady žije celkem dobře, že navzdory tomu, že nejsme úplně velká obec, těmi 650 obyvateli, tak jsme celkem dobře jako vybavení. Jak jsme už zmínili, základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko s ordinací, doktorky pro dospělé i pro děti a dorost. Pár obchůdků, kde se dá sehnat základní věci, aniž by teda člověk musel někam jezdit daleko. Takže myslím si, že vybavenost je dobrá, no a co se týká nějaké spolkové činnosti, tak si myslím, že také. Máme tady funkční hasiče, máme tady fotbalisty a máme tady vlastně dva takové spolky, které organizují různé kulturní akce, dětské dny, rozsvícení vánočního stromu a podobně.
0: Jak jsem zjistil, řadě lidí se v souvislosti s obcí vybaví místní cukrárna a právě tam se už za chvíli půjdu podívat.

0: jeden
1: na stacji jeden.
0: Jeden i odtedy.
1: No i mamy dědeček nam to jde.
2: Posloucháte východočeské výlety z Rohovládovy Bělé. Když jsem svým známým řekl, že se chystám natáčet právě v této obci, tak reakce některých z nich byla, tam je ta skvělá cukrárna, takže já jsem se do ní vydal a provede mě tu její majitelka, paní Jana Vondroušová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Děkuju, že jste si na mě udělala čas a hned se musím zeptat, v čem jsem vás vyrušil. Jste dnes ve výrobně nebo obsluhujete zákazníky?
3: Spíš jsem ve výrobně a dneska zrovna tam doděláváme dětský dort s pejskem. S kočičkou.
2: Ty dorty, které tady máte, všechno je to vlastní výroba?
3: Všechno je to vlastní výroba. Všechno si děláme sami.
2: Viděl jsem, že máte na webových stránkách uvedeno, že vyrábíte dorty z másla, takže nějaké cukrářské náhražky bych tady u vás nenašel teda?
3: Nenašel, určitě ne. Jedeme klasické máslo, klasická pravá šlehačka, nic rostlinného.
2: Pečete podle tradičních receptů nebo zkoušíte třeba i nějaké moderní věci, nějaké trendy třeba, které teď jsou?
3: Pečeme jak podle klasických našich receptur, tak i teda zkoušíme nový samozřejmě.
2: O co je největší zájem?
3: I to je různé. Větrník, ty jdou nejvíc, střechy, taková ta klasika. A pak z těch nových belgický čokoládový dorty nebo s ovocem, ovocný dorty, cheesecakey. Je to různý.
2: Musíme si taky společně prohlédnout vaši vitrínu. Řekněte mi, co všechno tady dnes máte, co zákazníkům nabízíte. Jaké dorty a jaké sladkosti?
3: Dneska tu máme jak střechy, tak opilý easy dort. To je prostě naše tradiční takový zákusek. Opilý František, jsou tady různý kelímky, větrníky, dorty, indiány, banánky. Je toho tu, myslím si, že dosti.
2: Myslíte, že se mění teda nějak preference zákazníků a chutě zákazníků? Co bylo třeba populární dřív a co je populární dnes, o co je velký zájem?
3: No možná, že asi jo, že spíš jdou takový ty lehčí formy, než ty těžký máslový, co bývávali dřív.
2: Velkou bílou krabici plnou zákusků si teď s rukou prodavačky přebírají dvě dámy, které jsem v cukrárně potkal.
4: Když jako projíždíme do Pardubic, tak vím, že tady mají vyhlášený zákusky cukrárna, tak vždycky jenom na to myslím, ale bohužel právě buď to v dobu, kdy už tady je zavříno, anebo fakt jenom projedeme, takže dneska jsme měli čas, tak jsme si tady vyjeli pro pár zákusků domů.
2: Co jste si vzali dneska? Co jste koupili?
4: Všechno možný. Různý dorty, ovocný, šlehačkový, čokoládový.
2: Máte to na oslavu nebo na nějakou akci?
4: Vypadá to, že to je na oslavu, ale máme to obyčejně ke kafy po obědě. Nebo místo oběda možná.
2: Přesouvám se do výrobny a jdu se zeptat, jaké zákusky připravuje cukrářka Renata Hrdinová.
5: Momentálně pracuji na makronkách.
2: Ty makronky jsou asi složité, ne? Na přípravu.
5: Jak se to vezme? Jak pro koho?
2: Vy už máte praxi, vy už to umíte.
5: Jo. Takže ty makronky jsou docela jako rychlí pro cukrářku. No, když to dělá like, tak samozřejmě, že se s tím pak, že to je tak na celý den. No.
2: Nejsou to ale jenom makronky, ale taky dorty. Děláte třeba i svatební nějaké velké zakázky, nějaké náročnější?
5: Ano, dělají se tady svatební dorty. Dělá se jich tady docela dost. Záleží podle toho, jak si to objednají, takže jako jsou jako obří dorty, pak jsou i jako menší dorty. Příští týden tam jsou zrovna tři svatby, tři velký dorty.
2: Jsou to nervy, aby se to podařilo, třeba právě ten svatební velký dort udělat?
5: Jak kdy? Když se sesadí ten dort, aby se prostě neskácel. Jo, protože tady u nás cukrárně tam nedáváme výstuže, prostě ten dort prostě když se sesadí, tak prostě musí držet, no. Pak jako když se sesouvá, tak to už jsou trošku nervy, ale není to, co by se nedalo opravit, no.
2: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za chvíli budeme v prohlídce Bělské cukrárny pokračovat.

0: Vítejte.
1: Stále posloucháte východočeské výlety z Rohovládovy Bělé. Možná jste si někdy třeba při cestě z Pardubic směrem na dálnici D11 všimli svítícího nápisu Otevřeno, který patří místní cukrárně, do které jsem se vydal. Majitelka cukrárny Jana Vondroušová mi teď ukazuje hned několik zarámovaných ocenění, které tu visí na stěně.
0: Dostali jsme ocenění regionální potraviny, měli jsme za moravský koláče, pak štrůdl, boží řez a letos máme cenu pardubického hejtmana za makový cheesecake. To teprve ocenění jako proběhne, ale už máme výsledky, že teda jako jsme se umístili v tomhle.
1: Makový cheesecake teda.
0: Makový cheesecake.
1: Ten tady dneska máte?
0: Dneska není. Dneska ne, bohužel.
1: Z čeho se skládá? Jaké je složení makového cheesecakeu?
0: To je takový tajemství. To nebudu prozrazovat.
1: Nechcete prozrazovat. Jak dlouho už podnikáte? Jak dlouho tady cukrárna v Rohovládově Bělé funguje?
0: Tyjo, to už bude nějakých. 2001 jsme otvírali na tomto místě. A předtím jsme byli asi 5-6 roku, co jsme dováželi zákusky, tak to byli naproti. Takže už dost dlouho.
1: Takže má tradici tady ta cukrárna. Vy sama se celý život věnujete cukrařině, živíte cukrařinou.
0: Já prostě mám gimpl a pak po mateřský to byl nápad mého muže. A od té doby už to tak jako prostě provozujeme. Vždycky jsem se tak ráda motala v kuchyni, ale nevím, co k tomu vedlo. Spíš ten podnět od muže, no.
2: Tak krabičku nemám to rád.
1: Paní Radka Hanušová právě obsloužila zákazníky.
3: Zákazníci si nejčastěji kupují spíš klasické výrobky, jako jsou hodně žádané větrníky, věnečky a laskonky. Vlastně sem jezdí zákazník až z Mladé Boleslavy pro laskonky přímo, protože prostě miluje, říká, že máme nejlepší. A sem dojíždí třeba i z Prahy, najedou na dálnici a ty mají zájem zase o monoporce. To jsou takový jakoby lepší kousky, luxusnější, takový z belgický čokolády. Vytuněný, nebo jak bych to řekla, vyvoněný. No.
1: Máte i vy sama nějakého favorita, třeba co vám nejvíc chutná? Nebo naopak toho sladkého tím, že jste v té cukrárně, tak už máte dost a už si tolik nedáváte.
3: Je to možná divný, ale stále jsem se nepřejedla tady těch zákusků z Rohovládovy Bělé, kde pracuji, protože tady se dělá stále něco nového a ty zákusky se vyrábějí opravdu z pravá šláčka, máslo. A můj favorit je momentálně sněhová roláda, která je s madličkama a s mandarinkovým pyré. Takže to, když tady vidím ve vitríně, tak se nemůžu ovládnout a vždycky musím jeden sníst, takže asi tak.
1: Ochutnáváte teda v průběhu směny teda.
3: Ano, ano, takže si myslím, že se měli pravidelně navštěvovat ještě posilovnu, no, ale jako, to na to není čas, ale opravdu ochutnáváme. Paní vedoucí tak nám říká, když něco se udělá, aby jsme to ochutnali, aby jsme viděli i co prodáváme a my se vůbec tomu teda nebrání. Takže.
1: A vy jste teda za kávovarem taky a ano. Taky vydáváte zmrzlinu. Tamhle se dívám na vitrínu se zmrzlinou.
3: Je tady vitrína na 12 vaniček a jsou tady dneska takový spíš sorbety, lehký letní zmrzliny, mango, jahoda, pomeranč, dračí ovoce.
1: Dračí ovoce je takové neobvyklé, možná
3: a
1: trochu.
3: Vozí sem přímo to ovoce, jako by takový, a z toho se ta zmrzlina dělá. Není to nic
1: náhražka
3: chemického. Ano, ano, určitě musíte ochutnat.
1: Východočeské výlety pokračují, za chvíli se vydáme za místním kronikářem.

0: Pokračují východočeské výlety z Rohovládovy Bělé a já si musím dávat pozor na to, abych ten název obce správně vyskloňoval. O historii obce si povídám spolu s kronikářem obce panem Petrem Černým. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a zajímá mě, kdo byl vlastně ten Rohovlád, po kterém se obec jmenuje.
1: Naše obec, to ještě nebyla obec, tady bylo jenom několik domů, tak ta patřila pod rod Bukůvků. A jeden z těch Bukůvků, když došlo k nějakému vyrovnání dědictví toho rodu, tak tady ta část připadla Rohovladovi. Ten to tady měl jako pak majetku. No a Bělá byla, protože aspoň v kronice se to píše, že ta bílá opučitá půda, která tady je kolem nás, když došlo k suchým letům, tak prostě se zabělala a podle toho dostala název Bělá. Rohovládová Bělá začala mít v názvu ta naše obec až v roce 1923.
0: Tak tím se lišíte, tím jste jedineční. Setkáváte se s tím, že si lidé název obce pletou nebo ho neumějí vyslovit, neumějí vyskloňovat?
1: No, stává se to a dokonce i na dopravních značkách, na označení ze začátku a konce vesnice nám dávali vždycky Rohovládová Bělá. Ono to není jaká Bělá, ale čí Bělá. A to je Kardašova řečice, má taky krátký na konci a tak jsme to museli seškrabat jim a upozornit je a to uvádějí správně. A jinak taky jsou třeba, říkají Rohlíková Bělá a takovýhle názvy.
0: Přes dívky. Jak daleko do minulosti sahají úplně ty první zmínky o obci?
1: No, měli jsme tady štěstí na kronikáře, našeho předchůdce. V 36. roce pan řídící tady místní školy se do toho pustil a muselo to dát hroznou práci mu sehnat všechny ty podklady, které jsou v té kronice uvedeny. A on dokonce uvádí, že nějaká první zmínka byla v roce 1281, kdy tady stála kaple svatého Jiří.
0: Jak vypadala obec před těma stovkami let a čím se třeba místní obyvatelé živili? Máte nějaké takové informace v kronikách?
1: V kronice samozřejmě je prakticky všechno. V těch úplných začátcích si to tak odvozujeme. Tady se akorát pás dobytek. Jo? Ty Bukůvkové tady moc nestavili, ale pás se tady dobytek, ono třeba vedle je obec Voleč. To je taky Voleč, proč? Protože tam se páslo hodně toho dobytka. A jako v každé obci hlavně se zabývali zemědělstvím. Ale my jsme tady měli opravdu štěstí na různá řemesla v ostatní, které s tím souvisely. Třeba kolář, kovář. Byl tady kdysi i mlýn, byla tady cihelna. Byly tady prostě řemesla strojírenský, šrtovníky a tak dále. No a přeneslo se to prakticky do dnešních časů trochu, protože tady máme, bych řekl, kompletní teda vybavenost na takovou vesnici, jako jsme my, úplně nepředstavitelnou. Máme tady, já jsem vždycky říkával, od narození až do hrobu všechno. Máme tady hřbitov, máme tady paní doktorku dětskou.
0: O všechno je postaráno.
1: O všechno je postaráno a obchodní síť, cukrárna, obuv a taky to je krásný v tom, že tady zaměstnávají místní lidi nebo z okolí.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Celou historii obce Rohovládova Byla máme teď doslova před sebou, protože listujeme obecními kronikami s panem Petrem Černým. Roku 1792 tu prý byla postavena obecní škola a mně se moc líbí popis učitele. Ve škole měl učitel brkové pero za uchem a rákosku v pravici. Na sobě šosatý kabát, pixlů se šňupavým tabákem, velký deštník nebo španihelku. Takhle tedy vypadal kantor v tehdejší době.
1: No, když už se postavila ta škola, dneska kamenná, že jo, tak to už tohle to moc nebylo, ale předtím ještě tady byla už někdy 1750 nebo kolik nějaká dřevěná škola v místech před kostelem. A tam takhle byl ten kantor vybavený. A ještě k té škole, jak jsme říkali, z té kameny, která tady stojí, tak to bylo něco nepředstavitelného, když jeden rok nebo pár roků za sebou tam chodilo, ta byla ještě o patro nižší, než je teď, tam chodilo 400 dětí. Kam se tam srovnali, to nikdo nepochopí, ale dneska máme tady ve škole zhruba, já nevím, 250 dětí, ale to je pavilonová škola, tam mají prostě rozhled všechno a tenkrát tam bylo 400.
0: Takže ty třídy asi musely být úplně napechované dětmi.
1: No, neučilo se jenom ve třídách, ale třeba pan ředitel seděl někde na chodbě a vyudělal místo a byly to jako i spartanské podmínky, ale ta touha po vzdělání byla.
0: Přečetl jsem si taky v kronice část zápisu, který se zmiňuje o počátcích zdravotnické péče v obci a ta byla asi spojená hlavně s jednou osobou významnou.
1: Ano, tak to bylo v roce 1792. Do té doby, než tady nastoupil pan doktor Svoboda, tak naši občané nebo i z okolí museli docházet, pokud chtěli teda k lékaři, ten lékař byl drahej, tak z toho se moc spíš báli, ale chodilo se až do Bohdanče. Pak přišel pan doktor Svoboda a ten tady opravdu pozved to celé okolí úplně nepředstavitelným způsobem. Bělský obvod zasahoval 11 obcí a celkem asi 4,5 tisíce pacientů. A když to vezmete na tehdejší podmínky, jak se přepravoval, protože za nima potřeboval, ne aby chodili oni za ním, ale on jezdil za těma pacientama, a tak měl nějakého koníka doma sám, ale s tím nejezdil on, to mu řídil nějaký jeho pomocník, který se staral o toho koně, měl bříčku nějakou a tím to objeli v létě nebo za normálního počasí a v zimě měl sáně a objel to po saních a fungoval.
0: A v té době asi nebylo úplně zvykem, že by obce měly svého lékaře, který by se staral o pacienty.
1: No to právě to nebylo a tak z toho širokého okolí museli pak dojít, když byli schopni sem dojít, tak chodili za ním.
0: V kronice se píše, že pan lékař Svoboda byl lidumil.
1: No to je pravda. Všechny služby byly placeny, nebo si ty lidi museli zaplatit, ale když přišel do domu, kde bylo bída, tak jim to dělal za darmo. Maximálně to se stávalo, já si ještě to pamatuju doma, že prostě dostal nějakou vejslušku v podobě 10 vajec anebo trochu mouky a tak dále.
0: Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat a uslyšíte třeba o údajně léčivé studánce.

0: S východočeskými výlety jsme stále v Rohovládově Bělé a s panem Petrem Černým, kronikářem a bývalým starostou, si povídáme o tom, jak obec v minulosti pozvedl pan doktor Josef Svoboda. On tu ordinoval za první republiky a prý tu dokonce plánoval postavit léčebnu.
1: No, to je další taková kuriozní věc. On se specializoval na oční choroby. A tady kousek v lese v obecním je takový rybníček a je tam studánka, tam posílal svoje pacienty, aby si v té studánce myli oči. Že
0: vypláchli oči ve studánce.
1: Vypláchli oči a asi jim to pomáhalo. A dokonce tam je v kronice fotka, kde je vyfocený spolu s dalšími pacienty bratr Alojze Jiráska, takže to asi bylo proslavené, to jeho umění. A samozřejmě i ta obec z toho měla, protože ty lidi byli u někoho ubytovány, museli se někde najíst, takže ty hospody, které tady byly asi tři, tak měli klientelu i od cílech lidí.
0: Proč je posílal zrovna k té studánce tady místní? Byla nějaká speciální, něčím výjimečná?
1: No asi v té době jo, ale prostě já, když jsem nechal udělat rozbor ty vody, tak mě v té laboratoři řekli, že se divějí, čím byla úspěšná. To složení těch prvků chemických tam bylo kvanta, ale ani jeden nebyl, jakoby, který by to podporoval. Ono se taky, ta kvalita změnila v letech, kdy zemědělci začali hnojit těma umělýma hnojivama, takže ta voda se tam stahovala ze všech stran. A asi se trošku ta kvalita jako změnila, ale lidi se řídili tím heslem věř a víra tvá tě uzdraví, jo. Takže, ale hodně lidí to využívalo. No.
0: A pan doktor byl asi vyhlášený teda, že za ním hodně pacientů docházelo.
1: Ano, opravdu byl vyhlášený úplně široko daleko.
0: Ještě když jsme u toho zdravotnictví, tak mě taky v místní kronice zaujalo to, že v 90. letech 19. století byla zamořena alkoholismem údajně.
1: No, to právě bylo, ano, a pan doktor se zasloužil o to, aby ty chlapy, to bylo jenom chlapy, protože tady bylo, byly tady tři hospody a několik náleven, no a ty pendlovali od jednoho, kde to měl lacinější, a pak se tady motali po vesnici, ale on se nejenom o tohle zasloužil, ale zasloužil se o to, že uprostřed obce byl takový rybníček, který byl plný jedině, když zapršelo, takže v tom byla taková bahnitá voda, která páchla široko daleko, tak se zasloužil o to, aby ty radní tady místní to zavezli a rybníček zmizel. A taky se zasloužil o to, aby se tady vystavěla první kanalizace, která samozřejmě dneska každá kanalizace končí na čistírně, ale tenkrát to končilo někde v nějakých těch potocích, které jsou kolem obce, a svedli to tam a bylo to, ale obec už měla, já nevím, za ty první republiky už měla svoji kanalizaci.
0: Tak a příběhem o doktoru Svobodovi dnešní východočeské výlety z obce Rohovládova Bělá končí. Loučí se s vámi a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice přeje Vilém Branda.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubické základní školy rozšíří po prázdninách tandemovou výuku tělesné výchovy o žáky třetích tříd. Ve Svitavách vylepšují rekreační areál Brand. Pardubické basketbalisty posílil Dalibor Vlk a zítra bude zase slunečno, velmi teplo, jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 38 stupňů Celsia. Krásné pozdní tropické odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Žáky všech třetích tříd v Pardubicích čeká od září tandemová výuka v hodinách tělesné výchovy. Znamená to, že kromě učitelek je budou tělocvikem provázet i profesionální trenéři ze sportovních klubů. Program Trenéři do škol funguje v Pardubicích třetím rokem a má u dětí vytvářet kladný vztah k pohybu. Zatím cílil jenom na žáky druhých tříd.
4: Právě období druhých a třetích tříd je podle odborníků klíčové pro budování celoživotních pohybových návyků. V projektu se střídá 10 trenérů. Od příštího školního roku město očekává postupné rozšíření až na 20 trenérů, kteří budou chodit do hodin tělesné výchovy. Přibudou i nové sporty, například karate, atletika nebo volejbal. Radnice na projekt vyčlenila 2 miliony korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Mechová stezka vzniká v rekreačním areálu Brand ve Svitavách. Nový projekt za 6,5 milionu počítá s 2-kilometrovou naučnou cestou, včetně různých zastavení a workoutové zóny. V tomto týdnu dostává turistická trasa nové značení, vysvětlil nám starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
5: Stejně tak na ní probíhá i očišťování hraničních kamenů. S realizační firmou také připravujeme výstavbu nové houpačky a přístřežku u pramene řeky Svitavy. Tyto prvky by měly být postaveny do konce letních prázdnin.
3: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude od zítřka platit pro většinu Čech. Na jihu Moravě už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba kraj Olomoucký. Podle meteorologů požáry nehrozí jenom kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek a vítr. Meteorologové upozorňují, že zítra a v neděli můžou padnout nové teplotní rekordy. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů.
2: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic mají první posilu pro příští sezónu. Do týmu přichází 24-letý křídelník Dalibor Vlk.
6: V předchozích 7 sezónách působil rodák z Karviné v dresu USK Praha. V minulém ročníku patřil k oporám týmu. Pravidelně jeho bodový příspěvek byl přes 10 bodů. Velmi dobrou úspěšnost má i při střelbě z trojkové vzdálenosti. Vlk je první posilou vicemistrovského kádru. S klubem podepsal 2letou smlouvu s roční opcí. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Před námi je bezoblačná noc. Zpočátku bude jasná nebo skoro jasná, na horách až polojasná. Během večera se vyjasní. Noční teploty 21 až 18 stupňů Celsia, v údolích kolem 14. Teploty na horách 18 až 15 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Zítra slunečno a velmi teplo, jasno nebo skoro jasno, maxima 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění. Bio zítra bude na Trojice vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
7: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: A kdy se otevře Bonkův most v Pardubicích, bude to v pondělí 27. července. Informují o tom silničáři. Dopravu do všech jízdních pruhů pustí se 30-ročním zpožděním.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, pamatujete si, jak jsme před časem rozebírali slovo pinožitce?
2: Pamatuju, nahlíželi jsme do etymologického slovníku.
1: No a vy jste si tehdy říkala, že najdete ještě nějaké slovo na pi, na p a měkké i. No a našla jste a dnes si ho rozebereme, protože to si taky často říkáváme, odkud to slovo je. Můžu ho říct já nebo ho řeknete vy?
2: Jen si ho užijte, já ho pak taky ráda řeknu.
1: Protože zas tak často si ten komfort říct takové slovo do vysílání nemůžu dovolit.
2: Opravdu, tak si pak řekneme proč.
1: Pitomí.
2: Pitomí, tak. A víte co, kdybychom byli v ruskojazyčném rozhlase, tak to slovo můžete říkat pořád.
1: To snad ani ne, prosím vás.
2: A zcela regulérně a já vám hned řeknu proč. Etymologicky vývojem významu toho slova šlo původně o to, že se tak označoval někdo, kdo byl krotký, vychovaný, pěstovaný, zkrátka někdo, kdo měl veškerou péči. A pozorováním zvířat, která byla chována v zajetí, se dospělo k tomu posunu významu. Původní tedy bylo odchovanec, někdo, kdo je opečováván. Ale ta zvířata v zajetí ztratila svoje běžné instinkty, jako že nebyla schopná bojovat o život, nebyla dost bystrá, ostražitá. Dokonce se v tom slovníku etymologickém uvádí, že tyto instinkty ztratila zvláště, když stučněla.
1: Takže když si to tak rozebereme, podle jednotlivých podvýznamů dá se říct, tak když se řekne pitomí, tak si představím, že je to někdo hloupý, kdo neumí myslet. Nebo
2: tak
1: nemá
2: se to dneska nejčastěji užívá, ano.
1: Možná ještě někdo, kdo není soudný.
2: Nebo hloupý, omezený, to se taky uvádí ve slovníku jako ty hanlivé významy. Kdo si, kdo je bezvýznamný, bezcenný, nebo něco, co je bezcenné.
1: Taky omámený, otupělý možná, já jsem z toho úplně pitomý, řeknu. Třeba z nějakého prášku, který si vezmu na bolest zad.
2: Vy možná, já bych řekla, kdybych byla muž, že jsem pitomej, protože...
1: No jasně, já jsem chtěl dodržet tu korektnost jazykovou vysílání.
2: Což je u těch slov s příznakem citovým potom poměrně
1: dobře,
2: legrační.
1: Tak jste mi povolila ještě to, co vůbec nemůžu říkat ve vysílání, ani nechci, protože jsme normotvorní, ale teď to řeknu, já jsem pitomej. No a pak taky o zvířeti se to dá říct. Ten pes je úplně pitomej.
2: No a dneska tím samozřejmě myslíme právě, že je trošku už zblblej, ale ten původní význam by byl ochočený. Právě díky tomu, že byl odchován v zajetí a je krotký, chová se jinak, nemá ty instinkty. Takže teď zpátky k té ruštině. V ruštině si to slovo původní význam stále zachovalo, takže nedávno jsem například měla v ruce cvičebnici ruského jazyka a tam byla fráze pitomec našeho fakultěta, jako absolvent naší fakulty.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Se snáší déšť, s tmou se

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až na 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jakoby plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
0: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
3: Pro správné zdanění si musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
0: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jereminkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
5: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
6: Tak.
5: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíc setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně? No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Veselé a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku
0: pomoct
8: té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima žitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýdu po košky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje. Protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano, máme špatné otlaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože já nevím, čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano, znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny nervů, některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního, ano. On teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické, to znamená...
0: A je to dobře?
2: No, právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páteř, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze, ať dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a v nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky šít. Já bych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.

0: Zdá se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
1: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách

0: tvrdí, že 5 feritových biomagnetů vylepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
1: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco
2: A paní je spíš zvažuje
1: přitahuje.
2: se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
1: No, to zjistíte, jestli něco je
2: No to jo, ale
1: magnetické.
2: musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce,
1: No tak
2: zvažuje
1: si k tomu
2: objednat.
1: přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny. Ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp, jo. Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
2: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetových.
1: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně našlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
2: Ještě nějaký dotaz?
1: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje. A říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu. To se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké. Nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku. Nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si to můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6. hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
4: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
2: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
5: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
6: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
5: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
6: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
7: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
6: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna.
2: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: V dnešním country oslavníku se podruhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek.

písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Penrhyls. Před měsícem vyšla pod jiným názvem v edici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's the Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Williho Nelsona je Po Mejdanu, The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter, dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomských hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, který se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potterem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

0: Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší kantry před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule, odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc.
1: Mám je.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volej ze 155.
3: Nová turbookružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovné značení, tak svislí, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města. Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
5: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
7: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená. To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží.
6: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
7: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: za ruku je pět. Už nekoukám se do zdi a tři je pět.
1: Šest.
0: Pět.
1: Šest.
0: Pět, dyk by se to nerýmovalo.
2: Ba ba ba ba di din du din du me du me du me di ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
5: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je toho louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám
1: celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes.
5: Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa?
1: Tak to jsem tedy neviděl, myslím si, ale raději jsem mu to neřekl.
5: Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili, ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos, moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry?
1: Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba?
6: Jo, tak to jste byl vy?
1: No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům.
6: Mořské prase, mořský koník, mořský pes, teď to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel.
1: Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile.
5: Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem?
1: Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám.
3: Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy.
5: Pepík viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím.
1: Přepojím,
5: řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat.
1: Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp.
5: A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já.
1: Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku.
5: Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku.
1: No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo? Tady vpravo, ve vodě. Byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se No, jako opice.
8: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
7: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
8: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
7: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
8: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
7: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky jsi mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
8: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
7: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer. Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval.
8: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
9: Uhni, tohle je moje cesta, huhňal a ošklivě se mračil.
7: Je... To jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
9: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
7: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
8: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
9: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
8: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu skákal a skákal, až byl tak

0: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku, řekl slon a objal ho chobotem. Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
1: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
0: O, nosorožci už jsou takoví. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
1: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vlády nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám

Ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A pars jedal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A pars hned nechal koláč koláčem a vylezel až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pár slezl s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla? Opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Derbde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářela pobaveně. To se načekáš. A pak dodala. Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidlinosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidlinosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta. A uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc. Bye.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete, nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů, nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky, kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky co jsem našel třeba na internetu. Nicméně ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlubte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: To jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu, obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci. Protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak...
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě čistě vaše věc a já chci být diskrétní. Ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě, protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje, i když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, ty mě nechutná. Mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No, a já si dám ale takové jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá, ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to, no a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příležitost. příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát, tak a udržet si to. Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takový ten, jak se trhá jenom, aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody, a aby to nebylo suchý moc. Ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rybijovou do Sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá, a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím a hlavně Mařku, protože mi to dala vědět, tak ona říkala, musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty a vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeji, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát. A říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc, k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochválte se. Nikdo to za vás lépe neudělá, než vy sami. Opravdu pochválte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste
1: tak,
0: tím prošel?
1: A hodně zdraví, všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne, jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník, já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku. Já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu.
1: Ano,
0: a co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci a konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát,
1: Luboši. Mějte se krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá, než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju
1: tak
0: dobrou noc, Luboši.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O hubnutí a nejen o hubnutí do plavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuji docela, mám více nebo to je jedno, ale není.
0: No, nemusíte říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte. Ale...
1: No, já jsem byla teďka v lázních Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonína, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ten ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a ta právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinový. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla ta velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty dávali ty medaile a výhodno všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. Uh-huh. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku a je to kilometr, my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaili. Chůze pro zdraví. Je to krásná medaile, kde je vlastně jsou Poděbrady, že znak a po druhé straně je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
0: Tak to je úctyhodné.
1: Tak to byla nejstarší.
0: Ale po téhle souhrnné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem to měla, ale tak nějak to tak, to, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si to tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
0: No vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept. No, to znamená pohyb, ano, aby se výdej rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak tomu pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oplocený tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda a je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: tam začala jste hezky
1: teda.
0: Letní prázdniny. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle 2 hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kilogramů, a to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku, že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí, tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculatá, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako lenošná, že jste až do 55.
1: Jako lenošná, jako by jsem neměla nadváhu.
0: Nadváhu. Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jako závažně, ale zjistím mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem se tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila do kopců sama, všechno, a cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím si předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří, a zase ujdu kousek a zase se mě strkne. Takže bolesti mám, takže to žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
0: To s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu, no.
1: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala.

0: jsem byla, jako chodím každý 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo?
1: Hmm.
0: A oni mě nabídli, nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to teďka frčí všude. Ozempic.
1: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice k čemu to je, ale...
0: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
1: No tady by se teď hodila paní doktorka Zeithamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním Vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tím svým, s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
0: Hmm. Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
1: Takže je to
0: ona
1: genetické, se ptám.
0: Ona má 48 kilo měla.
1: Mm-hmm.
0: A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a chtěla, která je, nedoporučovali ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky Bohunicích neurologie.
1: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
0: No, ale, no a tak, má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, děcka na mě říkají, mami, kvůli mi nechce, aby umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
1: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
0: Jo.
1: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, by to bylo hodně specifické.
0: Ohledně toho Ozempiku. No a tak,
1: to bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
0: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala
1: pítat.
0: Víte co?
1: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
1: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak 1,5 roku, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kilogramů a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný mřížko. Ale nejsem úplně proti. Ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo. Už jsem s ním byl 2x před bytečkem. A párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal. Ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat. Protože určitě nebudu běhat ani plavání mocné. Takže asi to švihadlo a jsem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám, takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit. Budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak

0: Svět. Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mě osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: zdravím
0: večer.
1: Všechny posluchače. No, já se mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo, a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocím.
0: Vylečilo vás to, jo?
1: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu do naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na Šibenici, a nebo musíme mít míň než 80 kg.
0: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla Šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
1: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
0: No, to je sice dieta hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
1: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
0: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
1: Ale
0: moc dobře.
1: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
0: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku.
1: Já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit, třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
0: Nesouvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
1: Halo?
0: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
1: Já už žádným doktorom nepůjdu.
0: Nepůjdete?
1: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postaral.
0: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud no. máte tenhle problém.
1: Tak jo.
0: Paní Jovo, to jsem vás nepotěšil, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
1: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
0: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
1: No,
0: děkuji.
1: Tak jo.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc přeji všem.
0: Kila dolů, nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám řekněte.
1: Ano, sousedka. Bydlím tady pod Kraví horou.
0: No, malý kousíček, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit šatník. Bylo u doby, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte? Anžel
1: byl ze Slovensko, tam jsme měli chalupu, ubytoši jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická
1: měla
0: aktivita,
1: pořád.
0: To je podle vás návod, jak si udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím si ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no, nějaká sousedka
1: ne,
0: vám s tím hlfne.
1: Ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: Žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: Ale tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně
0: a
1: hodně
0: zdravíčka. V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji. No, chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuju, mějte se hezky.
1: Dobranou,
0: to já díky
1: noc.
0: Vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček, otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zešíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mě to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha, abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolii, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustým střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, únor. No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba od ledna, února loňského roku, tak kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučují, aby nenastal ten jojo efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No tak následoval dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovali vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: Takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těchhle těch veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem. No a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepřál ani za nic a sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120. to víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale s plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Takže jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. A když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že v sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec půsy na Trlici. To snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No, ne, důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No, gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. To se mě stalo jednou do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí. No a tak já jsem nesměla. No tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou, a je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumína takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla a udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky. A ona, a teď dojdi tady k tomu umývadlu. Tak zase jsem došla. Teď zpátky a nacvičila mě a pak spěchala na vlak, tak jela domů a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přesla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem a myslím si, jak ten pán přede mnou říká, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři a říkám, že já už chodím a chci jít na reverz dom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozcvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom mě paní doktorka, když jsem přišla potom s terou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak, že úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, panč vysoký věk, to nešlo. No a že se mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota a to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten vozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Mě musí si dětka naša, ti moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že by a i v té stravě teda. Já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem najedená. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je samý vrch, samý kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsme bydeli jenici a tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní pořád Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma,
1: ne,
0: to nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka. A to, já jsem třeba dneska už šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěstě, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěstně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeju všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a potom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z posteli snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat, protože bydlí kousek od Labe, takže jako klaby to byly krásné rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajdhamlová, jo, to nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte, jo. Takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, lesníma po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běla ze vchodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, a to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlezu do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz Lomítko Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, že, no důležitou, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se určitě týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach a já teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou vnučka s dětma a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale jak jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
0: Moc vám držím pěsti. Paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť, já teda občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
1: Já jenom vodu a já toho sladkého moc necním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuju a přeju vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
1: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
0: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po 3. dítěti. Jenže to už zas byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No, ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl

0: 5 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Mm-hmm. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. Mm-hmm. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. Mm-hmm. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
1: Mít se rád.
0: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám, radši tlustá než blba.
1: Mě říkali, ale mě říkávali kdysi dávno, a já jsem taky mýval 116 kilo. Ty ses pěkně spravil.
0: Ano, ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teď bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? Mm-hmm. A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
1: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
0: Ano, ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda, hodně mám ráda guláš, nezahušťuju moukou, cibuli, dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs a do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? Mm-hmm. A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená, jo? A jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
1: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
0: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka a jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte, stačí malá miska.
1: Menší porce a průmyslově ano, nespracované potraviny.
0: Ano, přesně tak.
1: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
0: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
1: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále, tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No, a no Rudo, ale vlastně, řeknu vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No. Ještě to mělo do hru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládají o všem možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kilech za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky. Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, no, že neprozradil jste mu, jo, doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako, jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavil udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říká, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jist. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný prašci tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na výšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu a hned je zas hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuji, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude jí moderovat Honza Macoun a jím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, vásníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
2: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní, jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti.
3: On nás zavřel. Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
8: Já už duch, už mám všechno, to víš, duch už snažím se být dobrý.
9: Ahoj.
8: Ahoj.
9: Díky.
7: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice a v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
7: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přinesl radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
7: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo? Typni
7: nevím,
9: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
7: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
7: Co jde?
9: Dobrý počet.
7: No dobře, no. Když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, že jo?
10: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
7: Nápoj, lásky, číslo, dá.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá. A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc drážistů?
9: No, asi ne. Na co?
7: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vrasy za růst, jo?
9: Ne, to je...
7: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
11: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: František Ringo Čech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night a taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silné emotivní zážitky. Jo? Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš.
2: Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně.
6: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovány ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena.
7: Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány.
5: Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co toho neumíš.
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No, prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
4: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.
9: 2 koruny 50.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatreská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No, tak ale chybu jsem udělal, jsem udělal chybu, že místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten soubor bydleli pohromadě. Takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky. Takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kucí, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no, to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš
4: jsme,
3: nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si, já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. On miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyři lístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého.

0: Mimochodem, poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak co si teď dát zase nějakou muziku?
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak by

0: Bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, poč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
1: František Ringočech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
0: Ne, já jsem kradl.
2: Komu?
0: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schillingrem, čmajznul jsem mu Schillingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková lida, že my jsme se na sebe nezlobili.
1: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
0: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakýho Schillingera, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schillingrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
1: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringočech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: Počítač myslíš, no, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby jsme jaký je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, to je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse, a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Jako na té klávesnici.
3: Ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přinesl tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno ani, jako...
3: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já svoji knihu. Jaký změny, pitomče. Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořádním obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
1: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjest za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
0: Tak ono nezapomeňte, že komik jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem. Já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
3: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
1: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
3: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
2: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stískalo.
3: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
2: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
3: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
2: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
3: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
2: No když mě chytíš, tak co?
3: Ale já tě stejně nedohoním.
2: No tak Ctirade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
3: Když tě chytím... Nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
2: Tak Ctirade, já se teda otočím,
3: tak
2: jo?
3: Tak se otoč.
2: Tak.
3: Ale je to síla, Šárko.
2: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
3: Když tě chytím... Taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
2: Víš co, do toho háje si jdi sám.
3: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
2: Nikam. Budu dnes sama doma. Našijeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
3: Zbláznila jsi se? Když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
2: Na řípku jako na hradu.
3: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
2: Myslíš Germáni?
3: Ne, myslím, sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko.
5: půjdeme k vám do srubu a vememe sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
2: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
5: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
2: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvochlasty jednoho.
1: František Ringočech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
0: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
1: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
0: Děkuju a hodně štěstí všem.